0: ráno vstanu a hned vidím svět krásnější. Není to jen tím, že mám dobrou náladu, ale také tím, že jsem po letech váhání využila služeb oční kliniky Oftal.
1: Oční klinika Oftal se specializuje na operace šedého zákalu, laserové a estetické operace. Vyzkoušejte naše služby a buďte spokojeni jako...
0: No jako já!
1: Oční klinika Oftal.
0: Pojďte s námi vidět svět krásnější.
2: Pivotéka BTL Škopek má teď nově BTL e-shop. Na výběr máme z několika set druhů piv, které nejednomu gurmánovi napáchají blaho v kuše. E-shop btlškopek.cz ti nově doručí pivní zážitky až do pohodlí domova. Hoď vočko na www.btl-škopek.cz nebo se zastav přímo u nás OC Kaštanová. Pivotéka btl-škopek.cz.
3: Ahoj, tady Nela Slováková. Moje první kuchyně byla od Nadopu, místo, kde s kafičkem začínal každý můj den. No a potom přišel můj druhý vysněný byt. Znovu jsem se obrátila na Nadop. A dnes společně připravujeme moje nové neonky budoucnosti. Projekt, do kterého jdu opět s firmou, které 100% věřím. No a když se k někomu vrátíte po druhé a pak po třetí, to mluví samo za sebe. Možná právě teď začíná i váš příběh s Nadopem. Ano, vybrali jste si správně, stejně jako já. www.nadop.cz.
4: Přijďte do pivní stáje v Brně na Veveří.
5: Na pořádný gastrozážitek.
4: Pivní stáj servíruje poctivé dobroty z čerstvých farmářských surovin.
5: A řemeslná piva. A pozor, na létající pípě přistálo další pivní překvapení.
4: Pivo pro holky i kluky.
5: Jídlo, na které budete myslet ještě zítra.
4: Pivní stáj v Brně na Veveří.
6: Tip dne. Autosklo Lasy. Bezplatná výměna čelního skla vašeho vozu. Autosklo Lasy v Brně Křenová 51 ve Znojmě Dobšická 5.
7: Špičáku, ty nějak záříš.
8: Nazdar, stoličko. Včera bylo bílení v Čechince.
7: Já byla taky v Čechince. Spravili mi kas a vůbec to nebolelo.
8: Fakt?
7: Ta vrtačka, ten doktor, úplná pohoda. Nechápu, proč se osmička bojí zubaře.
9: Protože jsem v Čechince ještě nebyla.
8: Není zubař jako zubař. Čechinka, zubní klinika v Brně, kde se i vaše zuby přestanou bát.
10: Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare, dermokosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare, téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz.
7: Mňam, to je dobrý.
11: To je jam.
7: Jam?
11: Jo, jam. Poctivá smetanová zmrzlina z Brna.
7: Tak to si slíznu.
11: Koupíš ji denně v Brně na Veveří 71 a na Vídeňské 11.
7: Najdeš ji na yumm.cz.
11: Jam, to si slízneš.
12: Rekonstrukce bez plánu je riziko. Renovační pas vám přinese odborné technické posouzení a investiční rámec. Pomůže vám získat úvěr a ukáže bance, že investice zvýší hodnotu nemovitosti. Renovujte chytře. comfort@group.cz.
13: Moje ruka!
14: Řešíte stavební řezivo nebo dřevo na topení? Tak už nic neřešte. Vila Jehnice prodává trámy, latě, desky i fošny s možností kvalitní impregnace pro vaši stavbu a štípané palivové dřevo. A to vše včetně dopravy. Více na vilajehnice.cz.
15: Vila Jehnice, váš dodavatel řeziva a palivového dřeva.
16: Poznejte umění relaxace na Brněnské přehradě. Vstupem do wellness centra Infinite Maximus se vám otevírají dveře k bublajícím termálním bazénům a rozlehlému saunovému světu. Uvolněte se na masáži, zažijte privátní koupel nebo se nechte unést kouzlem saunových ceremoniálů. Jsme tu pro vás. maximus.infinite.cz.
17: Hit Radio.
18: Zlepši si náladu.
17: Zlepši si náladu.

0: Poznejte umění relaxace na Brněnské přehradě. Vstupem do wellness centra Infinite Maximus se vám otevírají dveře k bublajícím termálním bazénům a rozlehlému saunovému světu. Uvolněte se na masáži, zažijte privátní koupel nebo se nechte unést kouzlem saunových ceremoniálů. Jsme tu pro vás. maximus.infinite.cz
1: Špičáku, ty nějak záříš?
2: Nazdar, stoličko. Včera bylo bílení v Čechynce.
1: Já byla taky v Čechynce. Spravili mi kas a vůbec to nebolelo.
2: Fakt?
1: Ta vrtačka, ten doktor, úplná pohoda. Nechápu, proč se osmička bojí zubaře.
3: Protože jsem v Čechynce ještě nebyla.
2: Není zubař jako zubař. Čechynka, zubní klinika v Brně, kde se i vaše zuby přestanou bát.
4: Hit Radio City Brno.
5: Zlepši si náladu.

0: Váš den je plný výkonů. Za každým z nich stojí legendární bestseller Kia Sportage. Prostorné SUV s nejnovějšími technologiemi, se širokou nabídkou spalovacích i hybridních motorizací a 7letou zárukou. Nová Kia Sportage. Nyní se zvýhodněním až 120 000 korun.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Nová Kia Sportage k vyzkoušení v Motortech v Brně.
3: Pivotéka BTL Škopek má teď nově BTL e-shop. Na výběr máme z několika set druhů piv, které nejednomu gurmánovi napáchají blaho v kušně. E-shop BTL Škopek.cz ti nově doručí pivní zážitky až do pohodlí domova. Hoď vočko na www.btl-škopek.cz nebo se zastav přímo u nás v OC Kaštanová. Pivotéka BTL-škopek.cz.
4: Ahoj, tady Nela Slováková. Moje první kuchyně byla od Nadopu. Místo, kde s kafičkem začínal každý můj den. No a potom přišel můj druhý vysněný byt. Znovu jsem se obrátila na Nadop. A dnes společně připravujeme moje nové neonky budoucnosti. Projekt, do kterého jdu opět s firmou, které 100% věřím. No a když se k někomu vrátíte po druhé a pak po třetí, to mluví samo za sebe. Možná právě teď začíná i váš vztah. Vybrali jste si správně, stejně jako já. www.nadop.cz.
5: Přijďte do pivní stáje v Brně na Veveří.
6: Na pořádný gastrozážitek.
5: Pivní stáj servíruje poctivé dobroty z čerstvých farmářských surovin.
6: A řemeslná piva. A pozor, na létající pípě přistálo další pivní překvapení.
5: Pivo pro holky i kluky.
6: Jídlo, na které budete myslet ještě zítra.
5: Pivní stáj v Brně na Veveří.
7: Tip dne. Autosklo Lasy. Bezplatná výměna čelního skla vašeho vozu. Autosklo Lasy v Brně Křenová 51 ve Znojmě Dobšická 5.
8: Čas nevrátíte. Absolvujte školu smyku na novém Polygonu Brno a naučte se čelit nástrahám na silnicích. 4 úrovně kurzu bezpečné jízdy od začátečníků po profíky za volantem. Podrobnosti na www.polygonbrno.cz.
9: Špičáku, ty nějak záříš?
10: Nazdar, stoličko. Včera bylo bělení v Čechince.
9: Já byla taky v Čechince. Spravili mi kas a vůbec to nebolelo.
10: Fakt?
9: Ta vrtačka, ten doktor, úplná pohoda. Nechápu, proč se osmička bojí zubaře.
11: Protože jsem v Čechince ještě nebyla.
10: Není zubař jako zubař. Čechinka, zubní klinika v Brně, kde se i vaše zuby přestanou bát.
12: Mňam, to je dobrý.
13: To je jam.
12: Jam?
13: Jo, jam. Poctivá smetanová zmrzlina z Brna.
12: Tak to si slíznu.
13: Koupíš ji denně v Brně na Veveří 71 a na Vídeňské 11.
12: Najdeš ji na yumm.cz.
13: Jam, to si slízneš.
14: moje ruka!
15: Řešíte stavební řezivo nebo dřevo na topení? Tak už nic neřešte. Vila Jehnice prodává trámy, latě, desky i fošny s možností kvalitní impregnace pro vaši stavbu a štípané palivové dřevo. A to vše, včetně dopravy. Více na vilajehnice.cz.
16: Vila Jehnice, váš dodavatel řeziva a palivového dřeva.
17: Aquapark a wellness Kuřim. Dej relax a utop nudu. Přijď kdykoliv, už tam budu. Tvá pohoda ve wellness Kuřim. Wellness Kuřim.cz.
18: Hit Radio.
19: Zlepši si náladu.
20: Zlepši si náladu.

ribcage.

0: Hit Radio City Brno.
1: Špičáku, ty nějak záříš?
2: Nazdar, stoličko. Včera bylo bělení v Čechynce.
1: Já byla taky v Čechynce. Spravili mi kas a vůbec to nebolelo.
2: Fakt?
1: Ta vrtačka, ten doktor, úplná pohoda. Nechápu, proč se osmička bojí zubaře.
3: Protože jsem v Čechynce ještě nebyla.
2: Není zubař jako zubař. Čechynka, zubní klinika v Brně, kde se i vaše zuby přestanou bát.
1: Mňam, to je dobrý.
4: To je jám.
1: Jám?
4: Jo, jám. Poctivá smetanová zmrzlina z Brna.
1: Tak to si slíznu.
5: Koupíš ji denně v Brně na Veveří 71 a na Vídeňské 11.
6: Najdeš ji na yummm.cz.
5: Jám, to si slízneš.

0: děti, tašky, kočárek a pořád dost místa. Rodinné minivany Fiat pohodlně odvezou 5 až 9 osob. Nyní za cenu od 499 900 korun a zárukou na 7 let. Navštivte Motortek v Brně a objevte rodinné minivany Fiat Cubo L a Ulize.
1: Ahoj, tady Nela Slováková. Moje první kuchyně byla od Nadopu. Místo, kde s kafičkem začínal každý můj den. No a potom přišel můj druhý vysněný byt. Znovu jsem se obrátila na Nadop. A dnes společně připravujeme moje nové neonky budoucnosti. Projekt, do kterého jdu opět s firmou, které 100% věřím. No a když se k někomu vrátíte po druhé a pak po třetí, to mluví samo za sebe. Možná právě teď začíná i váš příběh s Nadopem. Ano, vybrali jste si správně, stejně jako já. www.nadop.cz.
2: Tip dne. Autosklo Lasy. Bezplatná výměna čelního skla vašeho vozu. Autosklo Lasy v Brně Křenová 51 ve Znojmě Dobšická 5. Čas nevrátíte. Absolvujte školu smyku na novém polygonu Brno a naučte se čelit nástrahám na silnicích. 4 úrovně kurzu bezpečné jízdy od začátečníků po profíky za volantem. Podrobnosti na www.polygonbrno.cz.
3: Špičáku, ty nějak záříš.
4: Nazdar, stoličko. Včera bylo bělení v Čechynce.
3: Já byla taky v Čechynce. Spravili mi kas a vůbec to nebolelo.
4: Fakt?
3: Ta vrtačka, ten doktor, úplná pohoda. Nechápu, proč se osmička bojí zubaře.
5: Protože jsem v Čechynce ještě nebyla.
6: Není zubař jako zubař. Čechynka, zubní klinika v Brně, kde se i vaše zuby přestanou bát.
7: Mňam, to je dobrý.
8: To je jám.
7: Jám?
8: Jo, jám. Poctivá smetanová zmrzlina z Brna.
7: Tak to si slíznu.
9: Koupíš ji denně v Brně na Veveří 71 a na Vídeňské 11.
10: Najdeš ji na yumm.cz.
9: Jám, to si slízneš.
11: Od výkopu až po klíč. Co to je?
12: To je Stalpe.
11: Stalpe stavební. Stavební firma, která staví chytře a má jen spokojené zákazníky. Staňte se jedním z nich. Stavějte, rekonstruujte a budujte se Stalpe stavební. www.stal-pe.cz.
13: Přijďte do pivní stáje v Brně na Veveří.
11: Na pořádný gastrozážitek.
13: Pivní stáj servíruje poctivé dobroty z čerstvých farmářských surovin.
11: A řemeslná piva. A pozor, na létající pípě přistálo další pivní překvapení.
13: Pivo pro holky i kluky.
11: Jídlo, na které budete myslet ještě zítra.
13: Pivní stáj v Brně na Veveří.

0: matrace s nejvíce recenzemi na heureka.cz. Nyní v akci s dopravou zdarma.
1: Matrace za hubičku. CZ.
2: Nákupy v online shop CZ.
3: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
2: www.onlineshop.cz.
4: Přijel mě sem borec, tyjo, auto v lesku, vychechtané jak lečo, rozumíš, tyjo? A myslel si, že je z práglu, že nebude platit faktury, nebo co? S tím výběh jak ze zátopkem, hele. Nemůžete se dovolat svého práva? Jděte na e-pohledávky.cz, vložte tam svůj případ, ty jejich právníci to zdarma posoudí a nabídnou řešení do 24 hodin. Řešilo a je drobné pohledávky. e-pohledávky.cz, nejrychlejší cesta ke spravedlnosti.
5: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
6: Nejkrásnější vinice, kouzelná vinařství, špičková vína, letní večery a nejlepší české i slovenské kapely.
7: Správně, je tu hudba na vinicích s Rajvkou.
6: Kouzelné prostředí vinařství Sonberg, Lahofer, Šatou Valtice, Hraniční zámeček a Zlomek a Vávra Boršice. Tu atmosféru musíte zažít.
7: Vstupenky a hudební program hledejte na webu hudbanavinicích.cz.
6: Tak na viděnou na hudbě na vinicích.
8: Na všechno existuje návod, až na muže po 40, tedy až doteď.
9: Kniha Jamesa Davise Průvodce zralého muže pomáhá pochopit změny, které přicházejí ve druhé polovině života a nabízí praktické tipy, cvičební plán a návody, jak znovu objevit svou sílu a žít naplno. Pro muže, aby porozuměli sami sobě.
8: Pro ženy, aby porozuměli mužům ve svém životě.
9: Průvodce zralého muže vydalo nakladatelství Maitreya. Knihu najdete v knihkupectvích i online.
8: Maitreya. Inspirace srdcem.

0: Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu. Hit Radio.
2: Potkal jsem tě zase.

miloval, chtěla si týpka z lepší rodiny a celý večery tvrdila mi, kde si, co si, slyšela tikat sluneční hodiny a měla dokonalej přehled o tom, co se nosí. Já nezapomínám 10 let

0: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
1: Všude
0: zdejší,
1: všude je fajn. Plánujete rekonstrukci domu? Než začnete investovat, získejte jistotu. Renovační pas od Comfort Group je stavební audit s finančním plánem. Ukáže vám vše potřebné pro renovaci. Plán, kterému rozumíte vy,

0: CZ přes apku Rádia CZ. On air.
1: Online.
0: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
2: 6. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Ropa dál zdražuje, ceny ženou vzhůru, další boje na Blízkém východě. Spojené státy obnovily námořní blokádu iránských přístavů a Teherán hrozí uzavřením dalších důležitých obchodních tras. Obchodníci se obávají výpadků dodávek ropy na světové trhy. Podle analytiků se vyšší ceny ropy mohou brzy promítnout i do cen pohonných hmot. USA zpřísňují opatření kvůli ebole. Lidé, kteří byli v posledních třech týdnech v Kongu, nově nesmějí přiletět do Spojených států běžnými komerčními lety. Opatření přichází kvůli epidemii, která už zasáhla 5 konžských provincií. Dosud bylo potvrzeno přes 2000 případů nákazy a 754 úmrtí. Někteří odborníci ale upozorňují, že podobně přísné omezení je dosud nevídané. Argentina je znovu ve finále mistrovství světa. V semifinále otočila duel s Anglií a zvítězila 2-1. Obrat zařídili v závěru Enzo Fernandez a Lautaro Martinez po dvou asistencích Lionela Messiho. Ve finále se obhájci titulu utkají se Španělskem, Anglie si zahraje s Francií o bronz. A teď už pojďme k nám do regionu.
3: Rekonstrukcí exteriéru i interiéru prochází v létě Národní divadlo Brno. Největší letošní investicí je první etapa modernizace jevištních technologií v Janáčkově divadle za skoro 18 milionů a pokračující památková obnova fasády Mahenova divadla. V divadle Reduta pak odborníci mimo jiné mění elektrickou požární signalizaci a budova ředitelství divadla projde výměnou bezmála 130 oken. I dneska začne den v Brně a na jihu Moravy pod mraky, postupně se ale bude vyjasňovat. Ojediněle může sprchnout. Teploměr ukáže až 32. Z Brna Jitka Valášková.
0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia CZ a v DABu. Hit Radio.
4: Snídaně šampionů. 6 hodin. 2 minuty k tomu, je čtvrtek, posloucháte Hit Radio, tohle je snídaně šampionu. Michal Knejp, David Jošt, ahoj lidi.
5: Krásné upršené ráno.
4: Krásné upršené ráno. Mimochodem, vy, kdo jste u rádia, kdo jste už vzhůru, tak patříte do větší skupiny Čechů a Češek, tady čtu.
5: Aha.
4: Konkrétně 54% národa vstává do zaměstnání každý den před 6. hodinou raní.
5: Tak to jsem nevěděl, prosím.
4: Takže jste v té větší půlce, no tak my jsme rádi, že jste tady s námi. Na oplátku pro vás máme další skvělý hity. David Guetta a Sia Titanium. Tímto celý odpálíme. Hezký ránko.
0: Hit Radio City Brno.

0: Sunrise Avenue na Hit Radio, krásné ráno. Přišla nám SMSka od Soni. Dobré ráno, kluci, máte nějakou závadu ve vysílání? Zdraví Soňa, tak to není závada, my takový prostě jsme. Mně se teda včera, pojďme se bavit úplně o něčem jiném. Mně se včera stala fakt zvláštní věc, jo. Byl jsem si vyměnit občanku. Přijdu tam, ani noha, nikde nikdo, byl jsem tam úplně sám, jo. Během 5 minut vylezu z té kukaně ven a plná čekárna lidí. Lidi seděli, lidi stáli, neměli si kam sednout. Mně to přišlo jako skrytá kamera, velká divnost. Tak vůbec jsem to nepochopil, co se tam během 5 minut stalo, ale opravdu nikdo a najednou plno, jo. Nicméně. A teď se v tom poznáte všichni, kdo jste u rádia. Focení na průkaz.
1: No, už teď vím, jak dopadlo, prostě vypadáš tam jako blb.
0: No, vypadám, ale vypadám jako menší blb, než jsem mohl vypadat, jo, protože my jsme to fotili s tím úředníkem na 3x, člověče.
1: Ti nechal, jo?
0: Nechal mě. Ona si věděla, že tam v té čekárně nikdo nebyl, tak mi říká, co ta fotka, takhle v pohodě, a já si říkám, kecej, že mi dá vybrat, no, tak na to koukám a říkám, no, nešlo by to ještě jednou, prosím vás, tak to cvaknu znova.
1: Ono je důležitý rozhodnout se a být trpělivý, protože ta fotka nás potom bude strašit 10 let na
0: tom průkazu. 10 let. Tak na to koukám a říkám, šlo by to ještě jednou, prosím vás, a se omlouvám. A tak on to vyfotil a říká, já si myslím, že ta druhá je jako dobrá. A fakt měl pravdu, ta druhá z těch tří byla nejlepší, jo, takže jsme ji tam nechali. Já si stejně říkám, proč nemůžeš prostě tam poslat přes airdrop nebo přes SMSku svoji fotku z Instagramu, jo. To by bylo jako úplně nejlepší. Nicméně úředník, který nezapomněl dodat, je to přestupek, ale bude to bez pokuty. 4 měsíce, člověče, jsem měl propadlo.
1: 4 měsíce,
0: 4 měsíce. Já vím, že to není nic chlubení, ale prostě nějak jsem se nevšiml, jo, takže to dopadlo, dal mi to bez pokuty. A zajímalo by mě, jestli vám, kdo nás posloucháte, občanka platí, co to by, Davide?
1: No tak já se samozřejmě po tom, co jsem slyšel tuhle tu zprávu, kouknu na svůj doklad. Já mám platný do roku 2033, takže jsem v pohodě.
0: 2033. No a co vy, kolika lidem tak v České republice neplatí občanka?
1: No snažil jsem se najít nějaký oficiální údaj z ministerstva vnitra, ale nic se úplně nedá veřejně dohledat, ale údajně to jsou řádově desítky tisíc lidí, co mají propadlý občanský průkaz.
0: No takhle, nejlepší je vytáhnout šrajtofly, prkenici, podívat se tam na ten datum a zjistit, jestli vám náhodou občanka nekončí. Tak to je takový info a doporučení pro vás. Musím se a samozřejmě, jestli teďka berete do ruky ty občanky, tak k tomu vám bude hrát skvělá muzika. Vzpomeneš si, Eva Farná a Mirai na Hit Rádiu v 6 hodin 13 minut. Tak hezké ránko.

0: 6 hodin, 19 minut, tohle je Loreen, Euforie na Hit Rádiu, dobré ráno. Pojďme do Číny. Čínská firma, dámy a pánové, pustila do prodeje humanoidního robota, který má, a teď pozor, kůži teplou na dotek. Mrká, pozná taky 20 našich nálad a když si připlatíme, tak ho můžou vyrobit z tváří naší oblíbené celebrity nebo třeba z tváří bývalého partnera.
1: Proč tváří bývalého partnera, jako aby jsme ho mohli profackovat, nebo?
0: No a nebo třeba pokud se s tebou ten, napadá mě, partner rozešel a ty od toho partnera nechceš přijít, tak se ho může prostě nějako vyrobit, takhle, na doma.
1: Máš představu, na kolik takový robot přijde?
0: Mám to tady přesně 3 mega. 3 miliony. Výrobce ale láká na to, že vás nikdy nezradí a že vás bude bezpodmínečně milovat. Takže otázka na vás, jo. Kdybyste měli zbytečný 3 miliony, pořídili byste si domů bionického člověka, bionického robota, co vypadá jako člověk? Co ty, Davide?
1: Já asi ne.
0: Dobře, jiná otázka. On teda stojí 3 miliony, neumí to vysát ani uvařit kafe, tak by mě zajímalo, k čemu bys

0: jste ho nejvíc využívali?
1: Tak mě napadlo, že bych si vyrobil, nebo nechal vyrobit robota, který by vypadal jako já a chodil by za mě vysílat. Třeba už jsem robot.
0: To je dost možný. Hele, hřeješ, mrkáš, 20 nálad, to bychom tam asi našli taky. No, ale zase nejlepší na robotovi za 3 miliony je to, že když tě naštve, tak ho prostě vytáhnej ze zásuvky. Lost Frequencies, Elidue, X Ambassadors, Back to You, další hity pro vás za malou chvíli. No a taky samozřejmě myslíme i na vás, kdo nás hladíte na cestách za volantem, přihodíme aktuální dopravu. Hezké ránko.
2: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radia.
3: Pánové, pořád vám to šlape naplno. V práci je to jedna radost a doma jste plní energie? To vám přeju. Ale jestli to máte jinak, objednejte se na testosteronovou terapii do Alpha Labs. Získáte ztracenou energii a doma se nudit nebudete. Alpha Labs. Nyní nově i v Brně.
4: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna.
5: Max útočí na regál.
6: Barča skvěle trefila nákupní koš.
5: Nákup v Baumaxu právě přesáhl 5000 korun. Získáváme slevu 500 korun na další nákup.
6: Nakupte v Baumaxu nad 5000 a získáte slevu 500 korun na další nákup. Platí do 26. července. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
7: Ahoj, tady Nela Slováková. Moje první kuchyně byla od Nadopu. Místo, kde s kafičkem začínal každý můj den. No a potom přišel můj druhý vysněný byt. Znovu jsem se obrátila na Nadop. A dnes? Dnes společně připravujeme moje nové neonky budoucnosti. Projekt, do kterého jdu opět s firmou, které 100% věřím. No a když se k někomu vrátíte po druhé a pak po třetí, to mluví samo za sebe. Možná právě teď začíná i váš příběh s Nadopem. Ano, vybrali jste si správně, stejně jako já. www.nadop.cz.
8: Čas nevrátíte. Absolvujte školu smyku na novém Polygonu Brno a naučte se čelit nástrahám na silnicích. 4 úrovně kurzu bezpečné jízdy od začátečníků po profíky za volantem. Podrobnosti na www.polygonbrno.cz.
9: Co kdyby se hudba dala tvořit dotykem, pohybem i vlastním srdcem? Od května do září se Loutský klášter ve Znojmě promění v laboratoř zvuků. Interaktivní výstavu, kde se z vás stává dirigent, skladatel i vědec. Dirigujte orchestr, tvořte hudbu světlem, nechte si složit skladbu umělou inteligencí nebo objevte svět zvukových experimentů. Otevřeno denně od 4. května do 30. září. Laboratoř zvuků. Hudba, kterou zažijete na vlastní kůži. Znojemská beseda CZ.
10: Ahoj, tady Jelen. Rádi bychom vás pozvali na náš rodinný festival Jelenfest. Přijďte si užít pohodové letní odpoledne s programem pro děti i dospělé. V sobotu 18. července v Mikulově v amfiteátru pod Turoldem. Těšíme se na vás.
11: Vše na léto najdete v Kauflandu. Například Matony ochucenou nebo Matony esence za 14,90. Birel Active, kombinace chutí tropického ovoce a letního osvěžení za 18,90. A Pilsner Urquell, neměná chuť od roku 1842 za 28,90. Až do 21. července. Kaufland.
12: Tip dne. Autosklo Lasy. Bezplatná výměna čelního skla vašeho vozu. Autosklo Lasy v Brně Křenová 51, ve Znojmě Dobšická 5.
13: Aquapark a wellness Kuřim. Dej relax a utop nudu. Přijď kdykoliv, už tam budu. Tvá pohoda ve wellness Kuřim. Wellness Kuřim CZ.
14: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
15: Slyším Tatart nákupy?
14: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Více pohody z léta vám dopřejí malé domácí spotřebiče, které teď u nás pořídíte s až 30% slevou.
15: To je mazec.
14: Tatart, opravdový elektrospecialista.
16: For camping. Venku je nám krásně.
17: Tady chci bydlet.
16: Venku?
17: U ohně budu mít obývák s kuchyní.
16: A kde bude ložnice?
17: Na louce pod hvězdami.
16: To je ale velká ložnice.
17: Největší na světě.
16: No jo. A co koupelna?
17: No, v potoce.
16: A sousedi?
17: Už se hlásí.
16: To zní hezky. Asi tu budu bydlet s tebou.
17: Jo, tady nám je krásně.
16: For camping. Venku je nám krásně.
18: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy za volantem, jezděte opatrně na D1 u sjezdu na Slavkov u Brna na 210. kilometru směrem od Brna na Vyškov. Došlo ke srážce dvou nákladňáků, blokují po nehodě jeden pruh.
2: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia CZ. Hit Radio City Brno.

0: Soler, 6:31, posloucháte Hit Radio Snídaní šampionů a teď si dejte Davidův ranní update.
1: Ranní update.
2: Televize už dávno neslouží jen ke sledování televizních stanic. Češi na ní stále častěji pouštějí YouTube, streamovací služby nebo hrají hry. Od roku 2020 vzrostl čas věnovaný těmto aktivitám o 76% na průměrných 37 minut denně, nejvíc u mladších diváků. Hokejové mistrovství světa 2027 odstartuje pod širým nebem. Úvodní duel mezi Německem a Švýcarskem se odehraje na fotbalovém stadionu Schalke. Do arény se může vejít více než 60 000 diváků. První den Colors of Ostrava ovládli 21 Pilots. Na koncert amerického dua čekali před pódiem stovky fanoušků už několik hodin dopředu. Velký zájem byl i o vystoupení kapely Mirai nebo přenos semifinále fotbalového mistrovství světa.
0: Mm-hmm. Takže fanoušci tam čekali několik hodin na 21 Pilots u pódia.
2: Já jsem dokonce viděl nějaký záběry, jak běží od toho turniketu k tomu pódiu, aby tam byli prostě co nejdřív.
0: Já to nechápu. To je za mě teda ulítlý a říkám si úplně zbytečný, přitom stačí jo, když se tam chceš dostat dopředu, tak se vás pardon, jenom procházím.
2: Takový máme nejradši, no.
0: Já tam mám přítelkyni, já jsem lékař, jo. Já jsem přesně ten, koho nesnášeli ve frontách na diskotékách, já jsem nikdy nečekal, kamaráde. A ku podivu jsem nikdy nedostal do huby.
2: Mě zaujalo to, že se tam lidi šli podívat na fotbal, víš, jakože vezmeš partnerku na koncert, zaplatíš za to spoustu peněz a pak si jako během kapel jakože odskočíš a jdeš se koukat na počus.
0: Já si myslím, že tam budou nalepení kluci od svých přítelkyně, který šli na Mirai.
2: Nebo tak.
0: Řekli, hele, uži si jahodu a uži si, když nemůžeš, já tady mám fočus.
2: Já jsem za 90 minut zpátky.
0: A vy si užijte Oasis, hezké ráno, zítra, adia.

0: 6.40, tohle je Hit Radio, taky Lady Gaga, Abracadabra. Máte datovou schránku a mohl bych ji vidět? Davide, ty máš datovku?
1: Je to tak.
0: Máš datovku. Kolik datovek?
1: No mám dvě, mám jednu Jasně. osobní a jednu podnikatelskou.
0: Jasně, no jo, aby ti nestačila jedna. Já mám teda taky vlastně dvě, ale to je jedno. A asi se všichni shodneme na tom, kdo máme datovou schránku, že symbolem čistý hruzy je, když nám přijde SMS-ka nebo e-mail, v datové schránce je nová zpráva.
1: Vždycky úplně poleje horko, pak na to kliknu a je tam třeba změna informací
0: na webu. No nesmysl prostě. Jo, tak ty v tom nejlepším případě čekáš, že si jdeš jenom sednout, už se loučíš jako s majetkem, infarkt instantně a nebudu daleko od pravdy, že za poslední, nevím, 2-3 týdny těch infarktových stavů bylo několik a to kvůli tomu, že schválně, jestli to víš, Davide, jestli to čteš.
1: Mně akorát přišla nějaká notifikace, zatím jsem to neotvíral, opravdě.
0: No dobře, dobře, tak od toho jsem tady já, můžu vás uklidnit, jo. Je to jenom kvůli tomu, proč teďka v poslední době chodí spoustu datovek, tak ministerstvo vnitra s láskou oznamuje, že se mění doména z mojedatovka.cz na datovka.gov.cz. Takže už to můžete v klidu otevřít, jo.
1: Uf.
0: Jo, takže vy, kdo jste se báli zprávy v datovce za poslední dobu otevřít, my jsme to udělali za vás, je to naprosto v klidu. David už taky otevírá, je to v pořádku, jo. Tak nemáte zač. Atmo Music, Andělé, další parádní muzika pro vás za malou chvíli a přihodíme i aktuální dopravu, ať víte, jak to ve čtvrtek ráno jezdí.
2: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách. A všech podcastových platformách. Hit Rádio.
3: Denatura slaví páté narozeniny a dárek dostáváte vy. Využijte slevu 25% na veškerou přírodní kosmetiku nebo si vyhrajte jeden z pěti balíčků v hodnotě 5000 korun v soutěži Rychlá pětka na Hit Rádiu. Poslouchejte Snídaně šampionů a přidejte se k více než 100 tisícům spokojených zákaznic Denatura.
4: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Mám tip, úplnou tutovku, sešlápnu, vytřídím každičkou plechovku. Třídění kovů je opravdu moje. Šetřím tím energii i přírodní zdroje. Vytříděný kov se už nikdy nestratí a v mnoha podobách se k nám zpět navrátí. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Třiďte odpad.
5: Ekokom.
6: Ráno vstanu a hned vidím svět krásnější. Není to jen tím, že mám dobrou náladu, ale také tím, že jsem po letech váhání využila služeb oční kliniky Oftal.
7: Oční klinika Oftal se specializuje na operace šedého zákalu, laserové a estetické operace. Vyzkoušejte naše služby a buďte spokojeni jako...
6: No jako já.
7: Oční klinika Oftal.
6: Pojďte s námi vidět svět krásnější.
8: Přijďte do pivní stáje v Brně na Veveří.
9: Na pořádný gastrozážitek.
8: Pivní stáj servíruje poctivé dobroty z čerstvých farmářských surovin.
9: A řemeslná piva. A pozor, na létající pípě přistálo další pivní překvapení.
8: Pivo pro holky i kluky.
9: Jídlo, na které budete myslet ještě zítra.
8: Pivní stáj v Brně na Veveří.
10: Co se tady děje?
11: Co se chystá?
12: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
13: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
12: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
14: Auto Pokorný. Prodej a servis vozů BYD. Navštivte nás v brněnské Olympii nebo na byd.brně.cz.
15: Vysočina Gladiators obhajuje titul ve Snapback lize amerického fotbalu. Finálový Tip Sport Czech Bowl se koná v Nice, kde Gladiators nastoupí proti domácím Knights. Nenech si ujít československý souboj o titul 19. července od 16.30 na stadionu pod Zoborom v Nice. Zápas odvysílá v přímém přenosu ČT2. Více informací na caaf.cz. Na zápas tě zve
16: Under Armour makes you better.
15: To nejlepší pro svůj trénink najdeš na underarmour.cz.
5: Dózy a nože nyní v Penny. A navíc v akci. Máslo Bony 250 gramů za 19,90 a balkánský sýr Bloček Karlova Koruna 200 gramů za 29,90. Penny.
11: Slevy až 60% na sezónní zboží. Ano, v Makro. Pořiďte si vybavení na léto za mimořádné ceny. Například nerezový plynový grill Terrington House s 5 hořáky nyní koupíte se slevou 60% za 8699,90 z DPH. Vaše Makro. Nabídka platí pouze pro registrované zákazníky.
16: Hit Radio.
17: Ten nejlepší vývar z Ešusu. To nejlepší koření. Kous z ohně a smích kamarádů. Neseď doma a vyraz zase ochutnat přírodu. Hit Radio a 4Camping ordinují terapii venkem. Napiš nám na náš web tvou vzpomínku na vaření venku a vyhraj luxusní výbavu od 4Camping na další dobrodružství. Terapie venkem na Hit Radio.
18: Terapii venkem i soutěžní ceny přináší 4Camping. Vybavte se na všechny cesty na 4Camping.cz a zkoušejte na prodejnách po celém Česku.
19: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Zdravíme všechny řidiče za volantem na cesty, buďte maximálně opatrní, z jižní Moravy hlásíte bouračku. Na Znojemsku v Tasovicích bouralo osobní auto do betonového obrubníku. Projedete s omezením.
20: Hausbrand. Prémiová italská káva, která si podmanila nejen všechny řidiče, ale i celý svět. www.hausbrandkava.cz.
21: Tak jo, šampioni, zpátky k hitům na Hit Radio.
22: Můžu ti vylejt svoje srdce, jenže nevím, k čemu ti to bude, když se pořád díváš blbě na mě. Chtěl jsem jenom vyndat všechno, co mám v sobě, abych zapomněl na věci, které v životě jsem dělal špatně. Klečím na kolenou, volám Bože, pusť mě běžet za rodinou, bez který můj život nemá šance na nic.

0: 7 hodin, tohle je čtvrteční Hit Rádio a snídení šampionu s vámi Michal a David, dobré ránko. Představte si, že pijete 8. pivko, značky, kterou máte rádi, ale na konci večera můžete sednout za volant a legálně odjet domů.
1: Takhle, někteří to dělají už teď, ale nedoporučuje.
0: Nedoporučujeme to. Informace z internetu, v Česku startuje revoluce nealkonápojů, které díky nové technologii chutnají 100% jako originál. Díky technologii reverzní osmózy pivovary uvaří normální pivko a až na konci z něj vytáhnou alkohol, takže chuť zůstává stejná jako originál. A zároveň se teda otevírají první čistě nealkoholické bary a hitem se stávají i nealkodestiláty. To je zajímavá informace.
1: Tak to jsem teda zvědavej.
0: To je zajímavý. Takhle, pivo jako bez alkoholu, co chutná jako pivo, je za mě super věc. Teďka, kdyby se třeba ještě dalo vymyslet, já nevím, bůček bez tuku, co chutná jako bůček, tak já budu spokojený. Jaký další vlastně, všechny věci, všechny neřesti by se daly dát udělat light, nebo jako neškodný, dalo by se říct.
1: Tak oni se o to pokoušejí, ale ne vždycky se to úplně daří. Tak třeba čokoláda, kdyby byla.
0: Čokoláda, no jasně, co dál?
1: Třeba možná práce, který by se nemuselo pracovat.
0: Že by byla práce bez práce. No tak to už dáme tady, že?
1: To už existuje dávno.
0: To už je, to jsme už vymysleli. Jonas Blue, Jack and Jack.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
3: Širokou nabídku vozů najdete v Kartek Motor v Brně Komárově. Více na cartec.cz.
4: Prosecco přesně v italském stylu?
5: To je Mionetto.
4: Kvalitní Prosecco s ležérním šarmem?
5: Mionetto.
4: Prosecco z rodinného vinařství s téměř 140-letou tradicí?
5: Mionetto.
4: Prosecco z nejlepších hroznů, lehké a svěží?
5: Mionetto. Víc než jen Prosecco.

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. On air.
1: Online.
0: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
2: 7:00, krátké zprávy a David Jošt. Případů boreliozy v Česku výrazně přibylo. Státní zdravotní ústav letos za první pololetí eviduje přes 5000 případů. Za nárůstem je hlavně nový způsob hlášení od praktických lékařů, ale také delší sezóna klíšťat. Odborníci navíc upozorňují, že klíšťata ve městech bývají často více nakažená než ta v lesích. Lidé by proto neměli podceňovat ochranu ani při procházkách v parcích nebo na sídlištích. Čeští hasiči jsou připraveni pomáhat v Řecku. Tým dorazil ve středu večer na Peloponéský poloostrov. Od dnešního rána bude držet pohotovost v okolí města Patra. Oblast patří k místům s vysokým rizikem lesních požárů. Čeští hasiči jsou připraveni vyrazit k zásahu podle potřeby místních úřadů. VIP večírky na festivalu zřejmě poškodili Karlovarské centrum. Během instalace techniky pro jednu z akcí měly být poškozeny sloupy mlýnské kolonády. Společnost L'Oréal připustila pochybení dodavatele a slíbila převzít odpovědnost, pokud se škoda prokáže. Pronájem kolonády organizátorům vyjde zhruba na 250 000 korun za den. A teď už pojďme k nám do regionu.
3: Dobrá zpráva pro Znojemské.

0: přes Rádia CZ.
1: No tak jo, druhá hodina společného rána startuje, my jsme Michal a David, dobrý ránko.
2: Dobré ráno.
1: Mimochodem informace, se kterou dneska můžete třeba zamachrovat v práci. Co je na dnešku speciálního je to, že před 42 lety byla naměřena nejnižší teplota na Zemi na ruské polární stanici Vostok.
2: Kolik to bylo?
1: Minus 89,2 stupňů. Tak to jen tak pro info, nicméně říkám si, že tam se asi s kolegy nehádali o ovladač od klimatky jako u vás v práci. Pojďme na muziku Kaskáda, tím startuje další hodina. Hezké ráno.
0: Hit Radio City Brno. A

0: Tohle je tedy Swims, tohle je čtvrteční Hit Radio, 8 minut po 7, krásné ránko. Až budete příště nadávat, že vám spolujezdec kecá do řízení, nebo vám, nevím, mladí rádio, buďte rádi, že vám na krk nehází sarančata. Máme tady příběh u Hluboké nad Vltavou. O víkendu jeden opilec vypustil za jízdy z pytlíku roj kobylek přímo na řidiče a ten poslal auto přímo do mostku, jo, výsledek. Auto na odpis, 3 zranění. Jako, mě to přijde fakt geniální, jo. On seděl na zadních sedačkách, měl 2 promile v krvi a nenapadlo ho nic lepšího, než otevřít sáček se živýma sarančatama.
1: Tak třeba jeli na ryby a začal s přípravou.
0: No jasně, no. Jako, myslím si, že řidič spíš čekal, že na něj zezadu skočí šavle, ne sarančata, ale jak říkáš, jeli třeba na ryby, anebo mě napadlo, jestli třeba se nestavovali ve Zverimexu, jo, já úplně vidím tu situaci, jak ten řidič říká tý posádce, říká, hele, já si tady potřebuji stavit prožrádlo pro Agami, jo, hele, tady to máš, podrž to a hlavně to neotvírej, ty vano.
1: Si předtím neměl dát 4 píva, no.
0: A už to bylo. Mě to přijde naprosto skvělý. Jako, hele, bourali, nikomu se nic tak nějak jako nestalo, takže příběh vlastně na vyprávění do hospody možná do budoucna dobrý, jo. Ale napadá mě, co nejhoršího jste udělali vy během opilosti. Jestli jste měli nějaký, nebo nejhoršího, spíš nějaký jako nejbláznivější nápad. Davide, u tebe by se něco našlo?
1: Určitě by se něco našlo, ale já už si to nepamatuju.
0: A co si nepamatuju, to se nestalo. Výborně, tak my vás asi nepobavíme, ale vy, kdo nás sladíte, určitě ano. Věříme, že jste plni historek toho, co se vám přihodilo, když jste byli lehce ovíněni, dalo by se říct.
1: Pod parou.
0: Jakou blbost jste kdy udělali pod vlivem, tak to nás zajímá, pojďte nás pobavit. A pobavit taky ostatní posluchače, nahrajte nám to jako hlasovku na WhatsApp na 777 937 777 a nebo nám to sem pošlete klasicky jako zprávu. My k vám posíláme další hity, tohle je Lenny Kravitz, hezké ráno.

0: Tohle je Taylor Swift na Hit Radio, 8:02. Vracíme se zpátky do víkendu. O víkendu se u Hluboké nad Vltavou bouralo, spolujezdec se 2 promile ze zadních sedaček vypustil z pytlíku sarančata, no a jak to dopadlo, víme, bouračka, 3 zranění, auta na odpis. No a ptali jsme se vás, jakou největší pitomost jste udělali pod vlivem a baví nás, že se přiznáváte takhle veřejně, přišlo od vás spoustu zpráv, tak je tady teda jedna od anonyma. Ahoj, opilý kamarád šel na toaletu a když se vracel, spletl si dveře a vlezl do postele místo k manželce k tchýni. Aj. Taky Lucie píše, krásné ráno, tak my byli pod parou a šli na vystřelovací kouly. Gumy popraskané, lidi se zhlukovali a čekali nejspíš, jestli ještě vydrží. Naštěstí vydrželi a my měli krásnou vzpomínku. Pak taky další anonym, čau, tak já v opilosti očesal policejní auto od zrcátek a antény. PS, bylo to v mládí. Ježiši.
1: Takže už je to promlčený, naštěstí.
0: Už to je promlčený, taky píše Lidka. Jednou poprvé a naposled, když mi bylo 17, jsem v opilosti přišla domů ze zábavy opila, dostala jsem od tačky facku a já jen poděkovala. A od té doby už vůbec nepiji. To píše Lidka. Tak jedna výchovná zafungovala. Pasovek, pojďme třeba na tu od Jarky.
2: Ahojky moje milé rádio. Co se týká těch účesů, tak já si vzpomínám, že já jsem normálně jednu dobu.
0: Jo, tak to je jiná hlasovka. Ale je to od Jarky pořád, tak.
2: Ahoj kluci, tak mě napadlo v opilosti, že si zahrajeme na slepou bábu a že teda začnu, že mi zavážou oči a že prostě jakoby já budu hledat. No, takže mi zavázali oči a já jsem slyšela nějaký hlasy prostě u takový zítky, to byla metr vysoká zeď, no a rozeběhla jsem se a poslepu jsem z té zdi prostě skočila do betonu. No, co vám budu povídat? Rozseklá palice, celá zedřená, ale nic mě v tu chvíli nebolelo, rozvázali mi oči, zasmáli jsme se tomu a mě už nikdy v životě taková blbost nenapadlo.
0: To je skvělý. Tak je tady hlasovka od Věry.
3: Dobré ráno. To jsme si takhle s jednou s kamarádkou vyrazili na Malorku. No a měli jsme takovej hezkej večer, samozřejmě jsme si něco dobrého dali, ale úplně jsme nebyli tak jako, že by jsme nevěděli, co děláme. No a šli jsme kolem 12. zpátky na pokoje a nenapadlo nás nic jiného, než všem, kteří měli na klikách pověšené cedulky, takové to neuklízet, nechte nás spát, tak jsme to všem otočili na uklízet. Kamarádka mě u toho filmovala a fotila a nakonec z toho udělala video s podkresem hudby Růžový panter, takže to jsme se potom zasmáli.
0: Ježíš, to je skvělý. Já se tak trošku bojím, že to někdo použije na dovolený jako návod. Si to představ, že svědomím toho, že jsi tam dal tu cedulku, jako nerušit, neuklízet, tak najednou ti tam klepe uklízečka a vidí tě tam třeba v negliže. No tak to je parádní. No tak my vám strašně děkujeme za vaše zprávy a hlasovky, samozřejmě přišlo jich mnohem víc, nestihneme to všechno, nás to tady baví, my se to pročteme. A já bych tomu dodal asi jenom jedno, že prostě žijeme len raz.

0: takovýhle hlouposti děláme prostě občas všichni, hlavně když to dobře dopadne. Tak Ego Robert Burian za malou chvíli pro vás tady na Hit Rádiu a taky přihodíme aktuální dopravu, ať víte, kde vás co ve čtvrtek ráno zdrží. Hezké ránko.
1: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.
2: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například tvaroháček, tvarohový krém, 130 gramů za 14,90. Snekit, Cabanos Exkluziv, různé druhy za 39,90. A Milka, zmrzlina, různé druhy za 34,90. Až do 21. července. Kaufland.
3: České dědictví UNESCO. To jsou nekonečně krásné památky a taky nekonečná soutěž. Navštivte alespoň 3 a vyhrajte víkendové pobyty, mobil, tablet i řadu dalších cen. UNESCOvé památky jsou jak vystřižené z pohádky. UNESCO.cz
4: Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare, dermokosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare, téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz
5: Mňam, to je dobrý.
6: To je jam.
5: Jam?
6: Jo, jam. Poctivá smetanová zmrzlina z Brna.
5: Tak to si slíznu.
6: Koupíš ji denně v Brně na Veveří 71 a na Vídeňské 11.
5: Najdeš ji na yumm.cz.
6: Jam, to si slízneš.
7: Potřebujete obytný nebo skladový prostor? Nebo uvažujete o chatce na pozemek? Máme řešení. Obytné kontejnery Maxmodul.cz. Rozměry jsou od 3x3 až po 3x12 metrů a lze je libovolně spojovat. Kvalita skvělá a cena ještě lepší. Například kontejner 3x6 metrů za 120 000 korun bez DPH. V ceně balkonové a standardní okno, elektroinstalace a zateplení. Navštivte maxmodul.cz nebo volejte 608 672 116. Maxmodul.cz. Prostor bez limitů.
8: Objevte hotel Atlantis v Brně. Právě teď jsme pro vás znovu otevřeli venkovní wellness. Po rekonstrukci v nové podobě ještě příjemnější než kdy dřív. Zažijte jedinečné saunové ceremoniály, které uvolní vaše tělo a pročistí mysl. Relax, vůně esencí a chvíle, kdy se svět na okamžik zastaví. V létě také venkovní bazén jako stvořený pro rodiny s dětmi, kde se osvěžíte ve vodě a vychutnáte si drink u venkovního baru. Dopřejte si odpočinek, který si zasloužíte. Rezervujte si svůj wellness zážitek ještě dnes v hotelu Atlantis.
9: Co kdybyste přestali snít o nové kuchyni a pořídili si ji? V XXL kuchyních v Polském Těšíně vám ji udělají přímo u výrobce, na míru a navíc o 50% levněji než u nás. Tak proč to neskusit? Mrkněte na xxl-kuchyně.cz. Jo, a nebojte se, mluví tam česky váš Ivan Vodochodský.
10: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
11: Chceš jít se stádem nebo vlastní cestou? Já půjdu po svých. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz
12: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
13: Slyším, Datart nákupy?
12: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Využijte splátek bez navýšení a dopřejte si vysněné elektro už dnes. Aniž byste zaplatili cokoliv navíc.
13: To je mazec.
12: Datart, opravdový elektrospecialista.
14: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
15: Všude zdejší, všude je fajn.
16: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy za volantem, jezděte opatrně, z jižní Moravy hlásíte sraženou zvěř. Na Brněnsku na trase z Velké Bíteše na Rosice u Ludvíkova dejte pozor na sraženou srnu na vozovce.
1: nejnovější hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio City Brno.

0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit Radio City Brno.

0: Don't Worry. 7.32, takhle vám hraje čtvrteční Hit Radio. Tohle je snídaně šampionů a David pro vás má ranní update.
1: Ranní update.
2: Karviná chce mít vlastní lázeňské oplatky. Město připravuje originální dezert, který bude k dostání v různých příchutích i v tvarech. Návštěvníci si budou moci vybrat například malinovou nebo citronovou variantu. Včera to bylo přesně 20 let, kdy byla spuštěna sociální síť Twitter, dneska známá jako X. Platforma odstartovala éru krátkých příspěvků a výrazně změnila způsob, jakým lidé sledují zprávy i komunikují. Dnes patří mezi nejvlivnější sociální sítě na světě. Zbytky od večeře nemusí být vždycky bezpečné. Odborníci upozorňují, že například pizza ponechaná příliš dlouho při pokojové teplotě může být zdrojem otravy jídlem. Důležité je proto zbytky co nejdříve uložit do lednice a před konzumací je důkladně ohřát.
0: Zajímavý, takže jak dlouho je dlouho mít odstátou pizzu?
2: No tak konkrétně ti to neřeknu, ale píšu tady do druhého dne.
0: Do druhého dne. Takhle, myslím si, že jsme v pohodě, my kdo milujeme pizzu, protože nikdy se nám nestalo, že by něco z pizzy zůstalo. Na tom se asi shodneme, že jo? Pojďme soutěžit. Rychlá pětka. Tento týden hrajete o poukaz na 5000 korun do e-shopu Denatura, dodavatele přírodní kosmetiky. Tak pokud, pokud máte zájem, pište, chci soutěžit na 777-937-777. A teď další muzika. Tohle jsou vynikající Coldplay a Beyoncé s vámi Hit Radio. Krásné čtvrteční ráno.

0: Coldplay a Beyoncé. Hymn for the Weekend. 7:37, tohle je Hit Radio, hezké ráno.
1: Rychlá pětka.
0: Celý tento týden máte možnost v rychlé pětce vyhrát poukaz na 5000 korun do e-shopu Denatura, dodavatele přírodní kosmetiky, funkční přírodní složení, které prochází dlouhým vývojem, 100% garance vrácení peněz v případě nespokojenosti, kosmetika vyvinutá odborníky a reálné výsledky na webu a sociálních sítích najdete na denatura.cz. Davide, otázka na tebe ještě nejdřív. Existuje kosmetika bez chemie?
2: Tak za normálních okolností bych řekl ano, ale poprosil jsi mě, ať řeknu ve vstupu ne, takže říkám ne.
0: Dobře, neexistuje, protože všechno kolem nás je chemie, včetně vody. Rozdíl je v tom, jaké látky používáme a proč. No a o poukaz v hodnotě 5000 korun do Denatura se zasoutěží Monika Zbroumová. Moni, hezké ráno.
3: Ahoj, dobré ránko.
0: Dobré ránko, tak ty jsi napsala krásnou zprávu, i dnes byl plán jasný, vstát na budík a soutěžit, moje pubertální dcera s obří spotřebou kosmetiky na mě volá, mami už piš, máš dceru u sebe?
3: Nemám, dneska spí.
0: Dobře.
3: Protože měla kámošku u nás na noc a šli spát až v jednu, takže...
2: A obličili se v noci.
3: Neodlíčili, protože přiběhli zvenku a už jenom padli do postele, takže dneska to bylo výjimečně na prasáka.
0: No tak v tom případě budou teda potřebovat nějakou přírodní kosmetiku, no tak pojďme na to.
1: Otázka první. 5 vteřin na odpověď.
0: Moni, existuje kosmetika bez chemie, ano nebo ne?
3: No tak David říkal, že určitě ne.
0: Tak v tom případě neexistuje, protože všechno okolo nás je chemie. Pojďme na další otázku.
1: Otázka druhá. 4 vteřiny na odpověď.
0: Moni, vyjmenuji 2 typy krémů, které dáváme na kůži, jakékoliv.
3: Tak hydratační, anti-age.
0: Parádní, parádní práce, opalovák třeba. Pojďme dál.
1: Otázka třetí. 3 vteřiny na odpověď.
0: Má jedno lidské oko víc nebo míň než 100 řas?
3: Víc.
0: Jo, 150 až 240.
1: Otázka čtvrtá. 2 vteřiny na odpověď.
0: Moni, budeš vědět, co znamená pojem all inclusive?
3: Ježišmarja, jídlo celý den a pití.
0: Přesně. A poslední, 5. otázka, poslední, která tě dělí od výhry. Vyhrál letos nějaký Čech Wimbledon?
3: Asakra.
0: Máš 2 možnosti, ano nebo
2: začal
0: ano?
2: Začal si dobře, as.
0: A?
3: Ano.
0: Ano! Moni, ty jsi neskutečná, je to tvoje.
3: Super, to bude mít radost, až se zbudí.
0: Určitě. Poukaz na 5000 korun do e-shopu Denatura, dodavatel přírodní kosmetiky, ten je tvůj. Jestli to dáš dceři, jestli vy to využijete společně, je to na vás, je to tvoje, moc gratulujeme.
3: No, asi si to rozdělíme. Já mám dneska narozeniny, teď jsem si to zasloužila, takže...
0: No tak super, takže 4 tisíce pro mamku a litr pro dceru, je to tak.
3: No, tak
0: všechno nejlepší, Monik, narozkám, gratulujeme a zase někdy na Hit Radio ozvi se, budeme se těšit.
3: Jo, moc krát děkuju.
0: Ahoj.
3: Tak jo, mějte se, ahoj. Ahoj.
1: Rychlá pětka ve snídani šampionů na Hit Radio. Hit Radio.
4: Denatura slaví 5. narozeniny a dárek dostáváte vy. Využijte slevu 25% na veškerou přírodní kosmetiku nebo si vyhrajte jeden z 5 balíčků v hodnotě 5000 korun v soutěži Rychlá pětka na Hit Rádiu. Poslouchejte snídaně šampionů a přidejte se k více než 100 000 spokojených zákaznic Denatura.
1: Hit Radio City Brno.

0: Bastil a Pompej. Takhle vám hraje čtvrteční Hit Radio minutu před 7:45. A pokud chystáte letos svatbu a ještě nevíte, kdo vám půjde za svědka, tak nemusí to být člověk. K tomu přidáme detaily podrobnosti za moment, vyrazíme na veselku, no a samozřejmě přibalíme i další muziku. Linkin Park, The Emptiness Machine, taky Nico Santos, Human Being. No a vám, kdo nás posloucháte za volantem, řekneme, kde to ve čtvrtek ráno stojí, bude aktuální doprava. Tak počkejte na to, hezké ráno.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu.
2: Proto žádáme, abyste třídili plasty. Dáte jim šanci na další využití. Konec hlášení.
3: Tati, slyšel jsi to? Tak to by mě zajímalo, jak se plasty recyklují. Třeba tahle petka. Co se stane, když ji hodím do žlutého konťáku?
4: To jsi správně zvědavej. No, zrovna nedávno jsem o tom čet. Vytříděním dobrodružství petky teprve začíná. Plasty ze žlutého kontejneru se odvezou na třídící linku, kde se dotřídí podle druhů. Tvoje petky konkrétně podle barev.
3: Aha, tak to zní opravdu dobrodružně. A co dál? Rovnou se z nich udělají nové petky?
4: Ne. Na to si ještě chvíli počkají. Slisují se do balíků a putují k recyklačním firmám. Tam se rozemelou, vyperou a přetvoří na malé plastové kousíčky. Těm se říká flakes.
3: A z těch flakes se dělají zase nové lahve na vodu nebo na limonády?
4: Ano, a nejen ty, ale taky třeba vlákna do mikin nebo spacáků, dokonce i na koberce.
3: Takže moje láhev od limči může být příště mikina? Hustý.
4: Přesně. Každá petka má šanci na nové využití, jen ji musíš hodit do správného kontejneru.
3: Jasný, žádný problém. Dopiju, zmáčknu a vytřídím do žluté.
5: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
6: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
7: Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A cukr bílý krupice, kilo s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
8: Tak dobře jsem si odpočal, jen na matracích dřevočal. Vyzkoušejte i vy a zažijte ten nejlepší spánek. dřevočal.cz.
9: Váš den je plný výkonů. Za každým z nich stojí legendární bestseller Kia Sportage. Prostorné SUV s nejnovějšími technologiemi, se širokou nabídkou spalovacích i hybridních motorizací a 7letou zárukou. Nová Kia Sportage. Nyní se zvýhodněním až 120 000 korun.
10: Kia. Movement that inspires.
11: Nová Kia Sportage k vyzkoušení v Motortech v Brně.
12: Pivotéka BTL Škopek má teď nově BTL e-shop. Na výběr máme z několika set druhů piv, které nejednomu gurmánovi napáchají blaho v kušně. E-shop BTL Škopek.cz ti nově doručí pivní zážitky až do pohodlí domova. Hoď vočko na www.btl-škopek.cz nebo se zastav přímo u nás OC Kaštanová. Pivotéka BTL-škopek.cz.
13: Tip dne. Autosklo Lasy. Bezplatná výměna čelního skla vašeho vozu. Autosklo Lasy v Brně Křenová 51 ve Znojmě Dobšická 5.
14: Proleďte se na křídlech Pegasa rájem piva a gastronomie. Pegas, první moravský domácí pivovar se skvělými pivními speciály, výbornou kuchyní a komfortním ubytováním v centru Brna.
15: A vůbec, máš chuť na dobré škopek? Tak maze do štatlu. Pegas, ochutnáš, podlehneš.
14: Hotel Pegas.cz.
16: Nerozpustíš se při troše nepohody? Nesesypeš se před výtržníkem? Necukruješ s vandaly a zlodějům bys to chtěl osladit? Staň se brněnským strážníkem. Do startu ti přisypeme 85 tisíc a můžeš mít i služební byt. www.nejsemzcukru.com.
17: Vše, co potřebuji za cenu. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
18: Nezapomeňte každé pondělí a neděli odpoledne na Hit Radio poslouchat pořad To musíte zažít se Slevomatem. Čekají vás čerstvé tipy, nové akce a spousta inspirace, kam vyrazit a co si dopřát. Více na slevomat.cz. To musíte zažít.
19: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Zdravíme všechny řidiče za volantem na cesty, buďte maximálně opatrní. V Brně v Židenické ulici směrem na Židenice na sjezdu na Provazníkovou se srazila 3 osobní auta. Projedete jedním pruhem.
20: Hausbrand. Prémiová italská káva, která si podmanila nejen všechny řidiče, ale i celý svět. www.housebrandkava.cz.
21: Tak jo, šampioni, zpátky k hitům na Hit Radio.

0: Nico Santos. Human Being, tohle je čtvrteční Hit Radio, snídaně šampionů v 7.56. S vámi Michal Knip, David Jošt. Přejeme fantastické ráno a nás by zajímalo, jestli letos chystáte svatbu a jestli už máte svědka. Jo, takhle, kdo se tady ve studiu bude vdávat, teda ženit, nebo nevím, jak to máte, je David. Davide, máš svědka?
1: Ano.
0: Kdo je tvůj svědek?
1: Je to můj kamarád Honza.
0: Já teda jsem to ještě neřešil, že bych se ženil, ale taky jsem si říkal, že bude velký dilema, velký rozhodování mezi dvěma kamarádama nejlepšíma, protože já mám dva, jo, a jsou postavený na stejno. A teďka, koho vybrat? Je vlastně výhoda být vůbec jako svědkem, nebo je lepší si tu svatbu užít jako normálně host? Co myslíš?
1: No tak ten svědek by měl mít jistou zodpovědnost za to, jak ta svatba probíhá, takže kdybych si mohl vybrat, tak radši svědkem nebýt.
0: Svědkem nebýt, dobře, dobře. Tak nicméně, kdo svědka třeba ještě nemáte, kdo se nemůžete rozhodnout, tak vám může svědčit pes. Je to teda v Ekvádoru, tam na to přijali zákon, jo? Takže pokud byste chtěli mít za svědka vašeho psa, tak je potřeba odletět do Ekvádoru, takže ta svatba se trošku prodraží, pokud tam vezmete celou famíli a je vás hodně. Ale jaký to má výhody? Jaký to může mít výhody, pokud by byl za svědka pes?
1: No tak výhody zejména finanční, nemusíte nikomu nic platit.
0: Jasně, asi se tam taky nezleje pod obraz, že jo? A co další? Akorát třeba hrozí, jako že by třeba nevěstě počural šaty, že jo, během obřadu, jo? Takže tak, když o tom přemýšlím, jako Ekvádor dobrý, ale svoji svatbu někdy v budoucnu asi zvládnu s kámošem, který se mi tam zleje pod obraz a bude to OK.
2: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
3: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
4: Přijďte do pivní stáje v Brně na Veveří.
5: Na pořádný gastrozážitek.
4: Pivní stáj servíruje poctivé dobroty z čerstvých farmářských surovin.
5: A řemeslná piva. A pozor, na létající pípě přistálo další pivní překvapení.
4: Pivo pro holky i kluky.
5: Jídlo, na které budete myslet ještě zítra.
4: Pivní stáj v Brně na Veveří.
6: Franto, co koupíme dětem za vysvědčení? Zmrzlinováč?
7: Já bych koupil rákosku.
8: Zmrzlinovače a rákosky najdete na domo-elektro.cz.
9: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon.cz.

0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. On air.
1: Online.
0: I v aplikaci Rádia.cz. Hitrádio.
2: 8. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Pohonné hmoty znovu výrazně zdraží. Od čtvrtka stoupne maximální cena benzínu na 42 korun a 21 haléřů za litr. Nafta podraží ještě výrazněji a po více než měsíci se vrátí nad hranici 40 korun. Státní cenové stropy skončí už na konci týdne. Analytici očekávají, že ceny paliv pak mohou růst i nadále. Nájmy ve velkých městech dál rostou, nejdráž se bydlí v Praze, kde nájem za byt 3 plus KK vychází v průměru na téměř 33 tisíc korun měsíčně. Výrazně zdražilo také Brno, Plzeň nebo Ostrava. Podle odborníků je navíc vlastní bydlení na hypotéku stále citelně dražší než nájem. Nejlevnější nájmy zůstávají v Ostravě a Olomouci. Pozor na falešné investice na internetu. Důchodkyně z Karlovarska uvěřila údajnému investičnímu poradci a přišla o čtvrt milionu korun. Podvodník jí sliboval vysoké zhodnocení peněz, místo toho jí vybral účet. Policie případ vyšetřuje jako podvod. Lidé by podle kriminalistů nikdy neměli posílat peníze neznámým investorům. A teď už pojďme k nám do regionu.
3: Rekonstrukcí exteriéru i interiéru prochází v létě Národní divadlo Brno. Největší letošní investicí je první etapa modernizace jevištních technologií v Janáčkově divadle za skoro 18 milionů a pokračující památková obnova fasády Mahenova divadla. V divadle Reduta pak odborníci mimo jiné mění elektrickou požární signalizaci a budova ředitelství divadla projde výměnou bezmála 130 oken. I dneska začne den v Brně a na jihu Moravy pod mraky, postupně se ale bude vyjasňovat. Ojediněle může sprchnout. Teploměr ukáže až 32.

0: Žádný rok míříte, užívejte. No a my si tady na Hit Radio dáme to, na co jste zvyklí, samozřejmě kvalitní popíček. Katy Perry, Last Friday Night. Tak hezké ráno.
1: Hit Radio City Brno.

0: Cyril Stamlinin, Hit Radio, 9 minut po 8. Dobré ráno. Dlouho očekávaný filmový svátek roku je tu, dámy a pánové, právě dnes jde do kin Nolanova nová pecka Odyssea s Tomem Hollandem v hlavní roli. No a ještě než se to dostalo oficiálně do kin, tak tenhle biják má hned na krku skandál. Prý tam hraje málo etnických Řeků a málo Černochů.
1: Já ještě jenom tak pro zajímavost dodám, že na ČSFD má ten film zatím 61%, což není nic moc.
0: Není nic moc, ale tak oni to hodnotili lidi, kteří byli na předpremiéře, což jsou většinou filmoví kritici, takže ono většinou pak hned po tom prvním dnu, jakmile to vejde do kin, tak ta procenta vzrostou, takže se necháme překvapit. Já si ale říkám, jestli to s tou hyperkorektností už trochu nepřeháníme, jo. Se bude v dalších, třeba další Odyssey zkoumat rodokmen o tři kolena zpátky, kdo měl jaký DNA. Já ti nevím, no, ale říkám si, spoustu filmů z 90. 80. by vlastně dneska kvůli nějaký tady té korektnosti vůbec nemělo jako šanci projít do kin, jo?
1: Nebo
0: třeba pořady Česká soda. Už v dnešní době by asi nebylo možné promítat televizi. No tak vy, kdo vyrazíte na Odysseu, klidně nám můžete, pokud vyrážíte dneska, klidně nám můžete dát vědět. My se o tom vlastně zítra můžeme pobavit. Jo? Takže zjistíme, kdo jste na Odysseu byl, jaké jsou ty dojmy toho klasického českého diváka.
1: No a co si teďka na Hit Rádiu v rámci korektnosti zahrajeme?
0: V rámci naprosté korektnosti to bude jeden kluk z Japonska a tři Češi.
1: Pojďme na to.
0: Pojďme na to. Miraj, oči, hezky.

0: Nedali byste si jahody se smetanou, co? Jen tak na chuť?
1: Aha, aha.
0: Posloucháte Hit Radio, 8 hodin 17 minut. Proč se na to ptáme, proč se o tom bavíme? Protože jahody se smetanou si užijete vy, kdo jste z, nebo máte namířeno do Přerova. Tady se totiž dnes bude slavit wimbledonské vítězství Lindy Noskové, kam osobně dorazí. A pro prvních 300 lidí se budou rozdávat tradiční jahody se smetanou a pozor, úplně zadarmo.
1: Předpokládám, že zmizí hodně rychle.
0: No takhle, jako 300 porcí jahod pro zadáčů pro celé město, to zní vlastně jako takový dobrý sociální experiment na téma rychlost lidského běhu, jo.
1: Už tam nejspíš čekají.
0: Přerov, tyjo, škoda, že to máme odsud z Prahy tak daleko do Přerova, že se tam dneska nechystám, protože jahody se smetanou a vidět hlavně wimbledonskou královnu Lindu Noskovou, no tak ježišmarja. Tak vy, kdo jste z Přerova, nebo to máte do Přerova kousek, tak informace pro vás, že dnes po 18. hodině začne autogramiáda a zahraje tam taky kapela Opět a Radeček, koncert pro Lindu. No tak vy, kdo vyrážíte, užijte si to a přejeme rychlý nohy, ať ukořistíte alespoň jedny jahody se smetanou.
2: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Radia.cz a v DABu.
3: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
4: 70% slevy v Dormeu? Je to Black Friday. Ušetřete až 70% na vašich oblíbených produktech pro zdravý spánek. Od prémiových matrací po pohodlné polštáře teď je čas na skvělý nákup. Spěte lépe a zdravěji s Dormeem. Nabídka platí pouze po limitovanou dobu. Navštivte Dormeu v Brně na ulici Kobližná. Těšíme se na vás.
5: Od výkopu až po klíč. Co to je?
6: To je Stalpe.
5: Stalpe stavební. Stavební firma, která staví chytře a má jen spokojené zákazníky. Staňte se jedním z nich. Stavějte, rekonstruujte a budujte se Stalpe stavební. www.stal-p.cz.
7: Aquapark a wellness Kuřim. Dej relax a utop nudu. Přijď kdykoliv, už tam budu. Tvá pohoda ve wellness Kuřim. wellnesskuřim.cz.
8: Moje ruka!
9: Řešíte stavební řezivo nebo dřevo na topení? Tak už nic neřešte. Vila Jehnice prodává trámy, latě, desky i fošny s možností kvalitní impregnace pro vaši stavbu a štípané palivové dřevo. A to vše, včetně dopravy. Více na vilajehnice.cz.
10: Vila Jehnice, váš dodavatel řeziva a palivového dřeva.
11: Už tam budem? Nech toho!
12: Raději už tam budem.
11: Přestaň!
13: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
14: Ne, my nikoho nemlátíme. Rozumím, že si to zaslouží, ale my takhle pohledávky neřešíme. Prosím, jak? Vše je online. Vyhledání digitální stopy dlužníka, monitorování na sociálních sítích, včetně digitální komunikace s dlužníkem. Žádné platby předem, právní posouzení a lustrace dlužníka zdarma. Pohledávky řešíme mimosoudně, soudně a exekučně. Jedině s námi máte garanci toho, že v případě neúspěchu nám nic neplatíte.
15: e-pohledávky.cz. Nejrychlejší cesta ke spravedlnosti.
16: Nákupy v online shop.cz.
17: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
16: www.onlineshop.cz.
18: ETA Extra slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 2400 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
19: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
20: Vyměňte hluk města za vůni trávy. Balkón za vlastní terasu se zahradou. Stísněný byt za nový dům. To všechno za cenu bytu v Brně. Branišovice. Místo, kam se budete každý den těšit domů. Více na rdbranišovice.cz.
6: Hledáš práci, která tě posune? Staň se bankovním poradcem u Partners Banky v Brně. Podpora a skvělý tým čekají na tebe. Partners Banka.
12: Partners Banka.
6: Místo, kde rosteš s námi. pb28říjen.cz.
21: Když uvidí

0: Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
1: Tento týden u nás. České rané brambory, kilo za 12,90 a jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
2: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy, za volantem jezděte opatrně na D1 mezi 222. a 225. kilometrem. Ve směru od Brna na Vyškov bude probíhat údržba povrchové kanalizace. Počítejte s omezením.
0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio City Brno.

0: 8.29, Hit Radio, Alex Warren, taky David a jeho ranní update.
1: Ranní update.
2: Praha je o krok blíž k nejvyšší budově v Česku. Mrakodrap Top Tower v Nových Butovicích získal stavební povolení. Stavba vysoká 126 metrů s ikonickou konstrukcí od Davida Černého má po dokončení překonat všechny dosavadní české výškové budovy. Tragédie na Mont Blancu si vyžádala životy dvou českých horolezců. Nehoda se stala nedaleko vrcholu nejvyšší hory Alp. Třetí člen české výpravy přežil a se zraněními skončil v nemocnici. Televize už dávno neslouží jen ke sledování televizních stanic. Češi na ní stále častěji pouštějí YouTube, streamovací služby nebo hrají hry. Od roku 2020 vzrostl čas věnovaný těmto aktivitám o 76% na průměrných 37 minut denně, nejvíc u mladších diváků.
0: Si myslím, že nejhorší v dnešní době je, že máš spoustu možností na výběr, spoustu kanálů, spoustu možností a pak ve finále nevíš, na co se podívat. To není jak dřív, že jo?
2: Zlatý starý časy, to byly jednička, dvojka, na trojce byla Nova, Prima a tím to haslo.
0: Zlatý 90. No počkej, ideálně, jako co mě vždycky jako malýho rozčilovalo a může za to možná moje OCD, když jsme přišli někomu na návštěvu a na ovladači měl Primu třeba na jedničce, no to byla svatokrádež normálně.
2: Prima je vždycky čtyřka.
0: Jednička byla jednička, dvojka ČT2, trojka Nova, čtyřka Prima, ne?
2: Hotovo.
0: No, dneska máš prostě tolik podprogramů, že už by ti na to ani nestačilo ovladač, no. Tak my v téhle historii zůstaneme. Z 90. Třeba NSYNC, Bye Bye Bye. A to je vlastně písnička pro tebe, Davide.
2: Ono těch kapel taky tehdy tolik nebylo a nebylo moc čeho vybírat.
0: To je vlastně písnička pro tebe, Davide. Bye Bye Bye. Ještě jednou.
2: Bye Bye.
0: Tak pojďme do 90. Davide, těším se zítra a vy si užijte. Tohleto je srdcovka, kterou jsme vybrali tady s Davidem a připomínám, že srdcovky opět hrajeme mezi 12. a 13. 5 plus 1, kterou si vyberete vy. Tak jdeme na to.

0: Tohle jsou hity pro vaše lepší ráno. Alan Walker a Iselin Solheim. Sing Me to Sleep. Letošní dovča v Indii. Pokud se chystáte se svou drahou polovičkou vyrazit do Indie, takzvaně na divoko, tak se musíte připravit na ubytovací šok. Mnoho místních hotelů totiž striktně odmítá ubytovat nesezdané páry v jednom pokoji, protože to místní, hodně konzervativní společnost často vnímá až skoro na úrovni prostituce. Jo? Tak si představte, že si po 14-hodinovém letu chcete dát sprchu a jít si lehnout, ale recepční na vás kouká, jako byste tam vedli nelegální nevěstěnec, protože prostě v pase nemáte stejný příjmení. To jsou věci, co? No tak, jiný kraj, jiný mrav, takže z toho vychází, že falešný snubák se vlastně v Indii stává povinnou cestovní výbavou hnedka vedle Indiaronu. International Love, no to nám jde hezky na ruku. Pitbull, Chris Brown, za moment tady na Hit Radio. Hezké ráno.
1: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
2: Luxusní úsměv si můžete dovolit i vy.
3: Krásné zuby vám vykouzlí neviditelná rovnátka, která nebolí.
2: Více na světrovnátek.cz.
4: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
5: Všude zdejší, všude je fajn.
6: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
7: Ahoj, tady Nela Slováková. Moje první kuchyně byla od Nadopu. Místo, kde s kafičkem začínal každý můj den. No a potom přišel můj druhý vysněný byt. Znovu jsem se obrátila na Nadop. A dnes? Dnes společně připravujeme moje nové neonky budoucnosti. Projekt, do kterého jdu opět s firmou, které 100% věřím. No a když se k někomu vrátíte po druhé a pak po třetí, to mluví samo za sebe. Možná právě teď začíná i váš příběh s Nadopem. Ano, vybrali jste si správně, stejně jako já. www.nadop.cz.
8: Čas nevrátíte. Absolvujte školu smyku na novém Polygonu Brno a naučte se čelit nástrahám na silnicích. 4 úrovně kurzu bezpečné jízdy od začátečníků po profíky za volantem. Podrobnosti na www.polygonbrno.cz.
9: Špičáku, ty nějak záříš?
10: Nazdar, stoličko. Včera bylo bílení v Čechynce.
9: Já byla taky v Čechynce. Spravili mi kas a vůbec to nebolelo.
10: Fakt?
9: Ta vrtačka, ten doktor, úplná pohoda. Nechápu, proč se osmička bojí zubaře.
11: Protože jsem v Čechynce ještě nebyla.
10: Není zubař jako zubař. Čechynka, zubní klinika v Brně, kde se i vaše zuby přestanou bát.
12: Jedinečná akce v Tetě. 1+1 zdarma na všechny řasenky v libovolné kombinaci. Maybelline, Dermacol, Miss Sporty, Wet n Wild a další. Nebo objevte slevu 40% na značky Nivea a Labello. Více na tetadrogerie.cz.
13: Klikni!
14: Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší
13: JBL Charge 6, výkonný reprák a powerbanka pro tvůj telefon.
14: V Mironetu nyní za super cenu 3699.
13: Tak přidej volume a rozjeď léto na plné pecky.
14: Když repráky, tak Mironet.
13: Klikni dvakrát.
15: Poznejte umění relaxace na brněnské přehradě. Vstupem do wellness centra Infinite Maximus se vám otevírají dveře k bublajícím termálním bazénům a rozlehlému saunovému světu. Uvolněte se na masáži, zažijte privátní koupel nebo se nechte unést kouzlem saunových ceremoniálů. Jsme tu pro vás. maximus.infinite.cz.
16: Nákupy v online shop.cz.
17: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
16: www.onlineshop.cz.
18: Slevy až 60% na sezónní zboží? Ano, v Makro. Pořiďte si vybavení na léto za mimořádné ceny. Například nerezový plynový grill Terrington House s 5 hořáky nyní koupíte se slevou 60% za 8699,90 z DPH. Vaše Makro. Nabídka platí pouze pro registrované zákazníky.
19: Hledáš práci, která tě posune? Staň se bankovním poradcem u Partners Banky v Brně. Podpora a skvělý tým čekají na tebe. Partners Banka.
20: Partners Banka.
19: Místo, kde rosteš s námi. pb28rien.cz.
21: Letní sezóna je v plném proudu. Nakrájejte čerstvou úrodu a uložte ji do praktických plastových nebo skleněných dóz. Dózy i nože nyní v Penny pořídíte se slevou až 63%. Penny.
22: Tak jo, šampioni, zpátky k hitům na Hit Radio.

0: Tohle je nejnovější Krištof a Dominika Aládžia, Půlnoční hřích v 8 hodin 50 minut. S vámi Hit Radio, taky Michal, přeju fantastické čtvrteční ráno. A mám na vás otázečku. Už jste se zapojili do soutěže o poukaz na nákup outdoorového vybavení? Terapie venkem s 4Camping, Hit Radio a Mega e-shop nabízející outdoor vybavení 4Camping vyhlašují a ordinují právě terapii venkem. Když nám napíšete vzpomínky, historky na téma vaření pod širým nebem, tak se zapojujete do hry o poukaz v hodnotě 7000 korun na nákup na 4Camping.cz. Přišel nám příběh třeba od Šimona, ten píše: zdravím vás, Hit Radio, když jsem poslouchal příběhy z vaření, řekl jsem si, že i já přispěju. Odmala chodíme na vandry a máme prochozenou značnou část naší republiky. Poslední den na vandru jsme se utábořili v Tramské osadě a přemýšleli jsme, co si uvaříme. Jelikož jsme měli jen zbytek těstovin a pár pytlíků cukru, nakonec jsme ještě kolem osady natrhali borůvky, maliny a nakrájeli zbylé meruňky a udělali si takové sladké těstoviny. Když to bylo hotové, tak jsme chtěli kotlík sundat z ohně a co se nestalo, když jsme to klackem zvedli z háku, tak se kotlík překlopil a byly to sladké těstoviny s jehličím a kamínky. Teď se tomu jenom smějeme a radši sebou balíme vždy i silnější pracovní rukavice. Mějte se hezky, Šimon. Tak Šimone, my děkujeme za tenhle příběh. No a jak bylo řečeno, tak i váš příběh vám může vyhrát poukaz na nákup produktů značek Vark, Zulu, Moa a Highpoint v hodnotě 7000 korun na 4camping.cz. My už v zítřejší snídaní šampionů vybereme jeden příběh a může to být právě ten váš. Komplet detaily na webu hitradio.cz.
1: Terapii venkem i soutěžní ceny přináší 4Camping. Vybavte se na všechny cesty na 4Camping.cz.

0: Kardashian. Taky Ray Dalton, Call It Love, poslední song čtvrteční snídaní šampionů 8.57. Po 9. hodině si užijete další parádní songy, Axel Ingrosso, Shakira, Rasmus, to vás bude bavit ve čtvrtek dopoledne v práci, na cestách nebo na dovče, kdo máte volno, tak vám přeju úspěšný čtvrtek a hele, zítra páteček. No jo, už jenom kousek a víkend.
1: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách.
0: Tak zítřejší vstávání zvládneme spolu. Budu rád, když se mezi 6 a 9 stavíte, tak se těším. Pa!
2: Zlepši si náladu.
1: Hit Radio City Brno.

0: Račák. Přes jižní Moravu se ve středu odpoledne a večer prohnaly bouřky. V krajském městě i menší supercela s kroupami. Další supercela s prudkým větrem a kroupami se vytvořila u Hustopečí. Stočila se na Hodonínsko a největší škody napáchala v Prušánkách, a to i na střeše základní školy. Ministerstvo financí dnes zveřejní, jaký objem státních dluhopisů pro občany se prodal v jejich první emisi. V opisovacím období je lidé objednali za zhruba 80 miliard korun, což byl čtyřnásobek původně plánované emise. V Plzni mají novou naučnou stezku s názvem Siluety zvěře. Nachází se v blízkosti Seneckého rybníka a vybízí děti i dospělé k poznávání obyvatel lesa. Novinku přiblíží mluvčí města Eva Barborková.
1: Tato naše plzeňská novinka nepředstavuje klasickou naučnou stezku s tabulemi, s textem a obrázky. Tabule se siluetami zvířat rozmístěné v lese vybízejí děti přímo ke hře a pokud mají oni nebo například rodiče chytrý telefon, tak o zvířátku se načtením QR kódu na tabulce mohou dozvědět víc.
0: A to prostě svět.
2: Fotbalový servis.
0: Fotbalisté Argentiny v semifinále mistrovství světa zdolali 2-1 Anglii a zahrají si se Španělskem o obhajobu titulu. Albion poslal v Atlantě do vedení v 55. minutě Anthony Gordon. Jeho Američané ale otočili skóre v závěru po dvou asistencích Lionela Messiho. Nejprve srovnal Enzo Fernández a ve druhé minutě nastavení rozhodl Lautaro Martínez. Argentina zvládla i 6. semifinále, do kterého se probojovala a v neděli v 21 hodin našeho času v New Yorku bude proti Španělsku usilovat o čtvrtý titul mistrů světa. Angličané nedosáhli na druhou finálovou účast.
3: Čtvrteční ráno a dopoledne poté včerejší brněnské apokalypse, teplotně příjemnější, měříme hodnoty okolo 20 stupňů, ovšem odpoledne dorazí opět tropy.
2: Hit Radio City Brno.
3: A do Hit Radio City Brno opět dorazil David Máčela, to jsem já, zdravím vás, přeju hezké čtvrteční dopoledne a posílám hity.

Axwell, Ingrozo, Hit Radio City Brno. Jak je zvykem, tak dopolední vysílání otevírá vždycky pozitivní zpráva, ale vzhledem k tomu, že chci mluvit o té včerejší hrůze, která dorazila do Brna, no tak vlastně pozitivní zprávou je maximálně to, že jsme snad všichni přežili. Co už si nejsem jistý, tak jestli přežili kapoty našich plechových miláčků. No byla to síla, padaly velké kroupy, stromy padaly taky, sklepy se plnily zase vodou, no a z našich bot vytéká voda ještě teď, protože z Brna se na chvilku staly vlastně takové italské Benátky. Šaliny nejezdily, nedalo se projít, protože všude bylo hrozně moc vody. Kde jste v tu chvíli byli vy, když to přišlo? Jak jste to zvládli? Pojďte nám to namluvit do hlasovky na náš WhatsApp 720 890 848. Pojďte dopolední vysílání tvořit s náma. Eminem, Rihanna a Hit Radio City Brno. Just

0: písnička One od U2, no a jenom jedna supercela a tolik neplechy. Už jsme to naťukli tady před chvilkou na Hitrádiu City Brno. Popadané stromy, zničené střechy, zničené kapoty, zatopené centrum Brna, zatopené sklepy mnoha z nás. My moc děkujeme samozřejmě hasičům Jihomoravského kraje, kteří museli vyjíždět k několika situacím. No a jak jste to zvládali vy? Ty včerejší brněnské Benátky. Lukáš a Adéla se podělili o včerejší zážitky.
1: No já jsem takhle rychlý nástup deště ještě nezažil. Já jsem nasedl na malý nějakou do Šaliny a než jsem dojel na Moravák, tak se spustil extrémně hustý déšť a za chviličku ho doprovázely kroupy.
2: My jsme se po tom největším slejváku vlastně to sekli na Šumavské, kde nás ta řidička v podstatě poslala ven, že dál prostě neprojede, protože byla všude voda. Takže jsem chtěla jít pěšky, ale po pár metrech mě zastavila vlastně proti její jdoucí paní, která říká, že ať tam ani nechodím, že tam je pokotníky vody a že se tam nedá projít. Takže jsem si říkala, aha, no pěkný. Takže jsme tam chvíli stáli, čekali jsme, co se bude dít. Teď projížděly prostě dvě hasičské auta, voda úplně všude a kanály nestíhaly. No, takže pak se to nějak už zvládlo a Šaliny začaly jezdit, ale kolona asi 6 Šalin za sebou, 7, takže šílený. Jeden déšť a Brno začalo kolabovat. No.
0: Luky a Adél se podělili o včerejší zážitky, které nebyly úplně příjemné, tak klidně dejte vědět i vy, kde vás to zastihlo, jak vás ta včerejší průtrž a vůbec ta supercela, která dorazila do Brna, potrápila. Já jsem viděl, že potrápila úplně všechny, teda mě ne, já jsem byl schovaný ve sportovní hale na basketu a tam nám nepršelo, tam jsme to jenom slyšeli během české hymny, jak to dopadá na střechu, ale viděl jsem někde na internetu fotku úplně zmoklého, ale fark jako durh mokrého holuba. A co vy? Dejte vědět.
3: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
4: Širokou nabídku vozů najdete v Kartek Motor v Brně Komárově. Více na cartec.cz.
5: Pivotéka BTL Škopek má teď nově BTL e-shop. Na výběr máme z několika set druhů piv, které nejednomu gurmánovi napáchají blaho v kušně. E-shop BTL Škopek.cz ti nově doručí pivní zážitky až do pohodlí domova. Hoď očko na www.btl-škopek.cz nebo se zastav přímo u nás OC Kaštanová. Pivotéka btl-škopek.cz.
6: Dózy a nože nyní v Penny. A navíc v akci. Máslo Bony 250 gramů za 19,90 a balkánský sýr Bloček Karlova Koruna 200 gramů za 29,90. Penny.
7: Hledáš práci, která tě posune? Staň se bankovním poradcem u Partners Banky v Brně. Podpora a skvělý tým čekají na tebe. Partners Banka.
8: Partners Banka.
7: Místo, kde rosteš s námi. pb28rien.cz.
9: Přijďte do pivní stáje v Brně na Veveří.
10: Na pořádný gastrozážitek.
9: Pivní stáj servíruje poctivé dobroty z čerstvých farmářských surovin.
10: A řemeslná piva. A pozor, na létající pípě přistálo další pivní překvapení.
9: Pivo pro holky i kluky.
10: Jídlo, na které budete myslet ještě zítra.
9: Pivní stáj v Brně na Veveří.
11: Mňam, to je dobrý.
12: To je jam.
11: Jam?
12: Jo, jam. Poctivá smetanová zmrzlina z Brna.
11: Tak to si slíznu.
13: Koupíš ji denně v Brně na Veveří 71 a na Vídeňské 11.
14: Najdeš ji na yumm.cz.
13: Jam, to si slízneš.
15: Potřebujete obytný nebo skladový prostor? Nebo uvažujete o chatce na pozemek? Máme řešení. Obytné kontejnery Maxmodul.cz. Rozměry jsou od 3x3 až po 3x12 metrů a lze je libovolně spojovat. Kvalita skvělá a cena ještě lepší. Například kontejner 3x6 metrů za 120 000 korun bez DPH. V ceně balkonové a standardní okno, elektroinstalace a zateplení. Navštivte Maxmodul.cz nebo volejte 608 672 116. Maxmodul.cz. Prostor bez limitů.
16: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pusťte k vodě. Doktor Max.
8: Přemýšlíte, kam v létě vyrazit? Znojemské kulturní léto přináší zážitky, výhledy a atmosféru, jakou jinde nezažijete. Čekají vás desítky akcí pro všechny generace. Hradební pondělky, úterky s cymbálkou, prohlídky Kránického lesa, tančírny v ulicích, multižánrový minifestival Plejáda, slavnosti okurek a další letní zážitky. Každý den jiná energie, každý večer jiný zážitek. Nenechte si ujít léto ve Znojmě. Více na znojemskabeseda.cz.
17: V Grand Optical víme, že život je plný příběhů. Od prvního rande až po svatbu. S multifokálními brýlemi na všechny vzdálenosti uvidíte jasně každý detail příběhu vašeho života. Nyní multifokální skla za cenu běžných. Grand Optical, pomáháme vám vidět lépe.
18: Chceš jít se stádem? Nebo vlastní cestou? Já půjdu po svých. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
19: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
20: Slyším, Tatart nákupy?
19: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Více pohody z léta vám dopřejí malé domácí spotřebiče, které teď u nás pořídíte s až 30% slevou.
20: To je mazec.
19: Tatart, opravdový elektrospecialista.
21: Maraton hudby Brno rozezní centrum města od 6. do 9. srpna. Taneční Balkan Night, Omar Sosa, Paolo Fresu, Nguyen Le a desítky dalších koncertů. Vstupenky na goout.cz.
22: Hit Radio.
23: Zlepši si náladu.
22: Zlepši si náladu.

Větší a pevnější hrudník? Vyrýsovat břicho? Mít širší ramena? Mít pevnější zadek a nohy? Nebo se prostě chcete jenom cítit líp? Na všechny otázky jediná odpověď. Fit People v brněnském Futuru, kam můžete díky nám, díky Hitradio City Brno, které teď posloucháte, chodit celé 3 měsíce zadarmo. Mít 10 vstupů i s trenérem a na míru sestavený jídelníček i trenér.

tréninkový plán. To si myslím, že by se líbilo úplně každému, i těm, kteří do posilovny moc nechodí, protože třeba je to právě ta motivace, jak se k tomu dokopat. A co vám budu povídat? Já na tom nejsem taky nějak jako růžově a taky se mě tam nechce chodit. Ale kdyby mě někdo řekl, že tam můžu chodit 3 měsíce zadarmo a mít k tomu i trenéra, jídelníček a tréninkový plán, tak to samozřejmě beru a třeba začnu konečně se sebou i něco dělat. No a pokud vás to zaujalo a chtěli byste cvičit zadáčo a mít tyhle ty výhody, tak mrkněte na náš Instagram nebo Facebook, protože tam je soutěžní video, pod které nám stačí napsat, čeho byste chtěli tou vaší výhrou dosáhnout. Co byste chtěli? Chtěli byste mít ten pevnější zadek nebo vyrysované břicho? A nebo vás prostě bolí záda, tak jako mě, a to cvičení vám 100% pomůže? No tak dejte vědět, napište nám do komentářů, my dost možná vybereme právě vás. Pozor, když to neklapne a nebudete mít permici na 3 měsíce, tak dost možná vyhrajete permici jenom na měsíc, anebo na 3 měsíce bez trenéra a bez jídelníčku, a to taky jde, ne? Pohodu, ať hlavně máte. Jenom v posilovně, ale i teď. Třeba v práci, posílám kabáty. Vezmu tě má milá rovnou k nám.

0: Be Mine a Kamrat. Radio City Brno je taky vaše a můžete si s náma vlastně dělat, co chcete, respektive u toho poslouchání si můžete dělat, co chcete. Možná prázdninujete doma s dětmi, tak hoďte nám tip pro nás, pro ostatní, co máte v plánu, kam se chystáte. A jestli jste v práci a moc se vám do ničeho nechce, vím, co by vás mohlo nakopnout. Buddy Rockers, ještě před 10. dopolední.
1: Hit Radio. Denatura slaví 5. narozeniny a dárek dostáváte vy. Využijte slevu 25% na veškerou přírodní kosmetiku nebo si vyhrajte jeden z 5 balíčků v hodnotě 5000 korun v soutěži Rychlá pětka na Hit Radio. Poslouchejte Snídaně šampionů a přidejte se k více než 100 tisícům spokojených zákaznic Denatura.
2: Tak dobře jsem si odpočal, jen na matracích Dřevočal. Vyzkoušejte i vy a zažijte ten nejlepší spánek. Dřevočal.cz.
3: Ráno vstanu a hned vidím svět krásnější. Není to jen tím, že mám dobrou náladu, ale také tím, že jsem po letech váhání využila služeb oční kliniky Oftal.
4: Oční klinika Oftal se specializuje na operace šedého zákalu, laserové a estetické operace. Vyzkoušejte naše služby a buďte spokojeni jako...
3: No jako já.
4: Oční klinika Oftal.
3: Pojďte s námi vidět svět krásnější.
5: Tip dne. Autosklo Lasy. Bezplatná výměna čelního skla vašeho vozu. Autosklo Lasy v Brně Křenová 51 ve Znojmě Dobšická 5.
6: Co se tady děje?
7: Co se chystá?
8: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
9: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
8: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
10: Auto Pokorný. Prodej a servis vozů BYD. Navštivte nás v brněnské Olympii nebo na byd.cz.
11: Ptáš se mraků, kterou cestou se dá.
12: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
11: Jsi všude zdejší, všude je fajn.
13: Nákupy v online shop.cz.
14: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
13: www.onlineshop.cz.
15: Letní noci jsou ty nejkrásnější, tak si je pořádně vychutnejte. Proto vám dáme v prospánku až 50% slevu na výbavu do ložnice, postele, matrace, polštáře. Vybrané produkty s letní slevou až 50% na prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spějte lépe, žijte lépe.
16: Moje ruka!
17: Řešíte stavební řezivo nebo dřevo na topení? Tak už nic neřešte. Vila Jehnice prodává trámy, latě, desky i fošny s možností kvalitní impregnace pro vaši stavbu a štípané palivové dřevo. A to vše, včetně dopravy. Více na vilajehnice.cz.
18: Vila Jehnice, váš dodavatel řeziva a palivového dřeva.
19: Česká profesionální kosmetika, Syncare, dermokosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare. Téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz.
20: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, lousy, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. Anagry, brds.cz.
21: Aquapark a wellness kuřím. Dej relax a utop nudu. Přijď kdykoliv, už tam budu. Tvá pohoda ve wellness kuřím. Wellness kuřím.cz.
22: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
23: Hit Radio. Když jedete na dovolenou. Nebo trčíte v dopravní zácpě. Rychlost vaší cesty nezměníme. Můžeme vám ale zlepšit náladu.
0: Léto zní líp s Hit Rádiem.

0: legendární No Doubt tady na Hit Radio City Brno, 10. dopolední a máme pro vás samozřejmě další hity, ale nejenom. Taky nejlepší dopravní servis z Brna a okolí. Tak, přátelé, jak vám to jede? Doufám, že dobře. Kontroluju to tady, jestli nás někde něco trápí a bohužel trápí. Na výjezdu ze Střelic. Dívám se, že to je směrem na Nebovidy. Narazilo osobní auto do dopravní značky, takže tady počítejme s omezením. A pozor, i v Brně, v Porgesově ulici za Královopolským tunelem, došlo ke střetu osobního auta s nákladním. Pokud víte cokoliv dalšího, ozvěte se. 720 890 848. To je náš WhatsApp.
1: Hausbrand. Prémiová italská káva, která si podmanila nejen všechny řidiče, ale i celý svět. www.housebrandkava.cz.
2: Proleďte se na křídlech Pegasa rájem piva a gastronomie. Pegas, první moravský domácí pivovar se skvělými pivními speciály, výbornou kuchyní a komfortním ubytováním v centru Brna.
3: A vůbec, máš chuť na dobré škopek? Tak mazej do štatlu. Pegas, ochutnáš, podlehneš.
2: Hotel Pegas.cz.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Max útočí na regál.
6: Barča skvěle trefila nákupní koš.
5: Nákup v Baumaxu právě přesáhl 5000 korun. Získáváme slevu 500 korun na další nákup.
6: Nakupte v Baumaxu nad 5000 a získáte slevu 500 korun na další nákup. Platí do 26. července. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.

0: aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City Brno.
1: Je 10 hodin, krátké zprávy a David Račák. Včera začal festival Colors of Ostrava. Program v prvním dni vyvrcholil koncertem 21 Pilots. Sledovalo ho desítky tisíc diváků. Ti viděli i koncert Frýdecko-Místeckých Miraj. Stovky lidí ale taky sledovali na scéně České televize přenos semifinále fotbalového mistrovství světa. Česko bude lépe připravené na nes.

0: 4829. Počet zraněných zůstává na téměř 17 tisících, stejně jako počet lidí bez domova. No a dnešní 12. etapa cyklistické Tour de France, která odstartuje na okruhu Formule 1 v Manicourse, bude asi poslední příležitostí pro sportéry. Peloton cestou čekají téměř na 108 vrchařské prémie čtvrté kategorie. V čele průběžného pořadí závodu je Slovinec Tadej Pogačar.
1: Chtěl jsem říct, že se nám konečně udělalo jako příjemně. Jako jo, teplota kolem 22, ale já mám pocit, že tam je trošku jak v prádelně a opět teplota půjde nahoru, opět nás čekají skoro tropické hodnoty. Budeme atakovat 30, nejčastěji se budeme pohybovat v Brně i jinde na Jižní Moravě kolem 27 stupňů, dneska nás čeká slunečný den a další deště by měly dorazit až během zítřejšího odpoledne.
2: Hit Radio City Brno.
1: Už jsme to slyšeli ve zprávách, v Ostravě začaly kalersy, ale u nás v Brně si taky přijdeme na své. Jonas Brothers, Marshmallow a za mikrofonem Hit Radio City Brno David Máčela. Hezké dopoledne, Brno.

filmu Zrodila se hvězda je tahle písnička. Lady Gaga, Bradley Cooper, my jsme Hit Radio City Brno. No a plná hvězd je v těchto dnech i Ostrava. Takže zdravíme naše kolegy z Hit Radia Orion, kteří to tam mají vlastně z první ruky. Včera Mirai, 21 Pilots, dneska LP, zítra Moby, v sobotu Teddy Swims nebo Lorde a hlavně spoustu, možná teďka ještě málo známých muzikantů ze všech koutů světa, o kterých se za pár let možná ještě něco dozvíme a ještě o nich určitě uslyšíme. Já jsem na Colorsech byl asi jednou, možná dvakrát, teď nevím, ale stálo to za to. Hlavně ten prostor, ten vás dostane, ten industriál. OK, Ostrava má Colorsy, ale Brno má taky festival a pozor, ne jeden. Tak mám začít, jo? Popmese, maraton hudby, Hrady CZ, že na Veveří, festival Uprostřed, který běží skoro celé léto, potom festival Na prknech, Dlažbě i Trávě, no a v neposlední řadě musím zmínit třeba i Brazil Fest Brno, tam se kromě vrtění zadkem a hlasitých bubnů taky zpívá, tam jsou taky koncerty. Myslím si, že tady v Brně si přes léto taky přijdeme na své, každý si přijde na své. Chainsmokers, Coldplay, Hit Radio City Brno, pokračujeme v hitech, mimochodem Chainsmokers byli na Colorsech v loni. Hezký čtvrtek.

0: Tak co? Kdo nestihl dneska snídaní jako já, tak v tom případě musíte mít hlad, strašný hlad, stejně jako já. Hit Radio City Brno tohle ale dokáže vyřešit a poslat vás na oběd zdarma. A pozor, ne s 500 korunovou poukázkou, jak bývá zvykem, ale dneska speciálně i se dvěma poukázkami, tedy s celou rovnou tisícovkou, protože včera nám posluchač a soutěžící Petr nebral telefon, takže výherní heslo jsme neslyšeli a já věřím, že dneska ho oslyšíme a to výherní heslo je nevaříme, posloucháme. Je to jednoduché, tyhle ty dvě slova vám můžou vyhrát poukázku a vy si potom můžete zajít na výtečný steak anebo na pečenou vepřovou krkovici. Ostatně k tomu menu, které nabízí jedna z brněnských restaurací, kam vás pošleme zadarmo, k tomu se taky dostaneme. Tak pojďte se registrovat, hitradiocitybrno.cz a soutěž Nevaříme, posloucháme. Z muziky Benson Boone nebo Global DJ.
1: Děti, tašky, kočárek a pořád dost místa. Rodinné minivany Fiat pohodlně odvezou 5 až 9 osob. Nyní za cenu od 499 900 korun a zárukou na 7 let. Navštivte Motortek v Brně a objevte rodinné minivany Fiat Qubo L a Ulize.
2: Od výkopu až po klíč. Co to je?
3: To je Stalpe.
2: Stalpe stavební. Stavební firma, která staví chytře a má jen spokojené zákazníky. Staňte se jedním z nich. Stavějte, rekonstruujte a budujte se Stalpe stavební. www.stal-p.cz.
4: Špičáku, ty nějak záříš?
5: Nazdar, stoličko. Včera bylo bílení v Čechyňce.
4: Já byla taky v Čechyňce. Spravili mi kas a vůbec to nebolelo.
5: Fakt?
4: Ta vrtačka, ten doktor, úplná pohoda. Nechápu, proč se osmička bojí zubaře.
6: Protože jsem v Čechyňce ještě nebyla.
7: Není zubař jako zubař. Čechyňka, zubní klinika v Brně, kde se i vaše zuby přestanou bát.
8: Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality. Byt 2 plus 1 v Zubří u Vsetína bez koruny za 6 390 000. Pozemek k bydlení v Choťánkách u Nymburka za 4 350 000. Byt 1 plus 1 v Liberci za 3 995 000. Rodinný dům ve Zlonicích u Kladna za 5 690 000. A stavební parcela v Choťánkách u Nymburka za 4,5 milionu korun. Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz.
9: Nerozpustíš se při troše nepohody? Nesesypeš se před výtržníkem? Necukruješ s vandaly a zlodějům bys to chtěl osladit? Staň se brněnským strážníkem. Do startu ti přisypeme 85 tisíc a můžeš mít i služební byt. www.nejsemzcukru.com.
10: Skutečnost nebo jen sen? Váš sen o vysněné kuchyni máte na dosah. XXL kuchyně. Na česko-polské hranici se vaše sny o nejkrásnější kuchyni stávají skutečností. Naše kuchyně a interiéry vyrobíme až o 50% levněji než v České republice. Jsme XXL kuchyně a těšíme se na vás v našem studiu o rozloze 800 metrů čtverečních. Nejlepší ceny, nejkrásnější a nejkvalitnější kuchyně. To jsou XXL kuchyně. Více na xxl-kuchyně.cz.
11: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například tvaroháček, tvarohový krém, 130 gramů za 14,90. Snekit, Cabanos Exclusive, různé druhy za 39,90. A Milka, zmrzlina, různé druhy za 34,90. Až do 21. července. Kaufland.
12: For camping. Venku je nám krásně.
13: Tady chci bydlet.
12: Venku?
13: U ohně budu mít obývák s kuchyní.
12: A kde bude ložnice?
13: Na louce pod hvězdami.
12: To je ale velká ložnice.
13: Největší na světě.
12: No jo. A co koupelna?
13: No, v potoce.
12: A sousedi?
13: Už se hlásí.
12: To zní hezky. Asi tu budu bydlet s tebou.
13: Jo, tady nám je krásně.
12: For camping. Venku je nám krásně.
14: Hit Radio. Fotbalová bitva o světový trůn je v plném proudu. Kdo ovládne mistrovství světa v Mexiku a Spojených státech a získá na 4 roky fotbalový trůn? Bavte se, fanděte a držte palce těm nejlepším hráčům Evropy s fotbalovým servisem Hit Radia. Fotbal na Hit Radiu City Brno.
3: Píská se poslední minuta. Výprodej matrací na matracezahubičku.cz. Využijte ceny před zdražením a dopravu zdarma.
15: Matracezahubičku.cz.
16: Maraton hudby Brno rozezní centrum města od 6. do 9. srpna. Taneční Balkan Night, Omar Sosa, Paolo Fresu, Nguyen Le a desítky dalších koncertů. Vstupenky na goout.cz.
14: Hit Radio.
17: Zlepši si náladu.
14: Zlepši si náladu.

0: přesně tohle byla potřeba. Víc pozitivní song jsem snad z playlistu Hit Radio City Brno nevytáhl. Nemaříme, posloucháme. I don't feel like dancing u nás na Hit Radio City Brno. Doufám, že optimismem jsme vás teď naladili a teď naladíme někoho ještě víc, protože mám tady hned dvě poukázky do Buffalo American Steakhouse, kousek od brněnského výstaviště. Dělají tam fakt výborné jídla, fakt šmakulády, po kterých se úplně byste se mohli utlouct. Tak třeba dneska na meníčko, krkovička, pozor, ginger honey krkovička, to znamená vepřová krkovice na medu, zázvoru a barbecue omáčkou. Hoho! Já nevím, jestli to bylo slyšet, ale nejenom Ondrovi v dopoledním vysílání, ale také mně. Dneska se tady zbývají sliny, jenom to čtu. Tak uvidíme, třeba budeme mít štěstí a dnes poukázky rozdáme. Chceme slyšet jediné výherní heslo, nevaříme, posloucháme a voláme Monice.
1: Nevaříme, posloucháme.
0: A já odměním někoho, kdo se registroval před teprve pár minutama a dost možná má stejně velký hlad jako já, protože nesnídal. A je to kdo? Ahoj.
1: Dobrý den, Monika.
0: Ahoj, Moni. Tak co, snídaně nebyla, nebo co?
1: No, jenom ovoce, tak jsem to právě že zkusila, říkám, sakra, něco bych si dala.
0: Ty jsi jak já.
1: A ono to tady jakože vyšlo.
0: Ty jsi jak já, když nestíhám, tak já si koupím banán a jsem spokojený a vydržím až do oběda, ale dneska jsem nestihla ani ten banán.
1: Tak to je úplně špatný.
0: No, tak aspoň víš, koho máš vzít sebou na oběd.
1: Ano.
0: Protože ty vyhráváš ne jednu poukázku za 500, ale hned dvě tyhle poukázky, takže celkem 1000 korun do Buffalo American Steakhouse. Já ti moc gratuluju.
1: Děkuju. To je super, moc krát děkuji.
0: A teď mi řekni, co ti tak trvalo se registrovat, že jsi zregistrovala až teď. Pokud se nepletu, tak je to tvoje první registrace.
1: Já nějak nevím, já jsem vždycky říkala, tak mě by stejně asi nevybrali, nebo něco.
0: My odměňujeme skoro všechny.
1: Jo? Tak jo. Dobře. Já na Rusku a přijdu za minutku. Já jsem v práci, nezlobte se, tady zrovna. Jenom mám jeden telefonát, nikde po mně nic nechce. Pracuji v nemocnici a teď po mně chcou ústřetí, tady stojí ve dveřích a já mávám tou rukou, jakože teď ne.
0: Jako fakt? Tak oni asi vás slyší teďka možná, nebo?
1: Já mám takový pocit, že to si myslím, že ne, jedině kdyby
0: všechny
1: pustění rádio.
0: No, oni všechny přiletěli právě, oni slyšeli, jsou mlsné taky, právě si myslím, ano, že jak slyšeli, že je to tisícovka, tak hned přiletěli a budou se chtít určitě přifařit k tobě.
1: Jo, a já vezmu sebou dceru, takže to mám úplně vymyšlené.
0: Jo?
1: Proto mám ještě udělat, abych to urychlila.
0: Jo, já už moc zdržu, já už moc kecám. A prosím tě, ještě nám řekni, z jaké nemocnice voláš?
1: Z obilného trhu, z porodnice.
0: Z obilňáku, z porodnice, no tak jo, tak my tě zdržujeme od porodu. Co?
1: No já už jsem u těch narozených, nepracuji u těch, co se líhnou, ale u těch, co už jsou venku.
0: A jo. Hele, poukázka bude, respektive poukázky budou u nás.
1: Skvěle, já moc krát děkuju, bylo to super, přeju vám hezký den, ať se vám daří a dejte si taky něco dobrého na oběd.
0: Moc děkujeme, měj se hezky a díky za poslech.
1: Taky.
0: Na obilňáku. Ahoj, zdravíme.
1: Ahoj.
0: Takhle před dalším víkendem pro vás máme ještě jednu 500 korunovou poukázku, tak pokud ji chcete získat a chcete se zadarmo výborně najíst, není nic jednoduššího, než se registrovat. Nevaříme, posloucháme. Každé všední dopoledne na Hit Radio City Brno. Americké stejky a v Brně. Nespokojte se s napodobeninou. Vyžadujte od stejku originalitu. Steakhouse. Buffalo American Steakhouse. Zažijte Ameriku uprostřed Brna na Křížkovského 22 u výstaviště. Jedinečná žebra a křídla. Šťavnaté burgery. Skvělé stejky z netradičních druhů mas. www.restauracebuffalo.cz. Pánové, pořád vám to šlape naplno. V práci je to jedna radost a doma jste plní energie? To vám přeju. Ale jestli to máte jinak, objednejte se na testosteronovou terapii do Alpha Labs. Získáte ztracenou energii a doma se nudit nebudete. Alpha Labs. Nyní nově i v Brně.
2: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionům. Jsi všude zdejší, všude je fajn.
3: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Třídím v práci, třídím ve škole, třídím, když řídím, i když jedu na kole. Vytřídím krabici od pici, i když se zřídím a mám malou opici. Třídím, když je mi pídně, třídím, když je mi krásně, dobrý texty recykluju a třídím špatný básně. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Třiďte odpad.
4: Eko.com.
5: Ahoj, tady Nela Slováková. Moje první kuchyně byla od Nadopu. Místo, kde s kafičkem začínal každý můj den. No a potom přišel můj druhý vysněný byt. Znovu jsem se obrátila na Nadop. A dnes společně připravujeme moje nové neonky budoucnosti. Projekt, do kterého jdu opět s firmou, které 100% věřím. No a když se k někomu vrátíte po druhé a pak po třetí, to mluví samo za sebe. Možná právě teď začíná i váš příběh s Nadopem. Ano, vybrali jste si správně, stejně jako já. www.nadop.cz.
6: Objevte hotel Atlantis v Brně. Právě teď jsme pro vás znovu otevřeli venkovní wellness. Po rekonstrukci v nové podobě ještě příjemnější než kdy dřív. Zažijte jedinečné saunové ceremoniály, které uvolní vaše tělo a pročistí mysl. Relax, vůně esencí a chvíle, kdy se svět na okamžik zastaví. V létě také venkovní bazén jako stvořený pro rodiny s dětmi, kde se osvěžíte ve vodě a vychutnáte si drink u venkovního baru. Dopřejte si odpočinek, který si zasloužíte. Rezervujte si svůj wellness zážitek ještě dnes v hotelu Atlantis.
7: Nákupy v online shop.cz.
8: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v onlineshop.cz.
7: www.onlineshop.cz. Slevy až 60% na sezónní zboží? Ano, v Makro. Pořiďte si vybavení na léto za mimořádné ceny. Například nerezový plynový grill Terrington House s 5 hořáky nyní koupíte se slevou 60% za 8699,90 z DPH. Vaše Makro. Nabídka platí pouze pro registrované zákazníky.
9: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna.
10: ETA Extra slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 2400 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA. Tady je doma.
11: Tip dne. Autosklo Lasy. Bezplatná výměna čelního skla vašeho vozu. Autosklo Lasy v Brně Křenová 51 ve Znojmě Dobšická 5.
12: Přijďte do pivní stáje v Brně na Veveří.
13: Na pořádný gastrozážitek.
12: Pivní stáj servíruje poctivé dobroty z čerstvých farmářských surovin.
13: A řemeslná piva. A pozor, na létající pípě přistálo další pivní překvapení.
12: Pivo pro holky i kluky.
13: Jídlo, na které budete myslet ještě zítra.
12: Pivní stáj v Brně na Veveří.
14: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
15: Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A cukr bílý krupice, kilo s apkou za 9. Albert. Dle srovnání k 8.7.
16: Hit Radio City Brno.
17: Zlepši si náladu.
16: Zlepši si náladu.
18: When I met you in the summer, to my heartbeat sound, we fell in love as the leaves turn brown.

0: Lovkyni démonů a Golden Huntrix, Oscarová píseň těsně před 11. dopolední na Hit Radio City Brno. A my jsme mluvili další hity pro vás, nabídneme vám je hned po zprávách. Ze všeho nejdřív vyrážíme na cesty. Nejlepší dopravní servis z Brna a okolí nás v tuto chvíli zavede na dálnici D2 na 7. kilometr směrem od Brna na Bratislavu, protože tady si musíme dávat pozor na odstavené osobní auto po srážce se Srnou, zatím naštěstí bez kolony. Připomínám také nehodu, kterou vyšetřují policisté na výjezdu ze Střelic směrem na Nebovidy. Tady narazilo osobní auto do dopravního značení, takže tady opatrně. No a pokud se podívám ještě na Znojemsko, protože to tady nemám teďka zaškrtnuté, tak tam se neděje teď aktuálně vůbec nic, co se týká nepříjemností na silnicích. Tak snad to takhle vydrží i v dalších chvílích. Šťastnou cestu, ať jdete kamkoliv, připomínám naši WhatsAppovou dopravní linku 720 890 848. Díky moc za vaše hlasovky.
1: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna.
2: Klikni!
3: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší...
2: Letní slevy právě odstartovaly!
3: Zažij léto naplno!
2: Když zábava,
3: tak Mironet.
2: Klikni dvakrát!
4: Hledáš práci, která tě posune? Staň se bankovním poradcem u Partners Banky v Brně. Podpora a skvělý tým čekají na tebe. Partners Banka.
5: Partners Banka.
4: Místo, kde rosteš s námi. pb28rien.cz.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Rádia.cz Hit Radio City Brno.
7: Je 11 hodin, krátké zprávy a David Račák. Český hasičský tým dorazil ve středu večer do Řecka. Informoval o tom na síti X. Od dnešního rána se zapojil do činnosti. V okolí města Patra na Peloponéském poloostrově drží pohotovost v oblasti ohrožené požáry v přírodě. E-shopy opět čelily kontrolám. Česká obchodní inspekce v prvním čtvrtletí letošního roku provedla 123 kontrol internetových obchodů a nedostatky zjistila v 97 z nich, o co šlo výmluvčí inspektorů František Kotrba.
8: Velice často se jednalo o chybějící informace, které se týkaly například uplatnění práva zvadného plnění nebo mimosoudního řešení spotřebitelských sporů. V desítkách případů jsme zaznamenali i nekalé obchodní praktiky, případně chyběly informace, které se týkají pravosti spotřebitelských recenzí.
7: Za zjištěná porušení pravidel uložila Česká obchodní inspekce pravomocně 161 pokut v celkové výši více než 4,5 milionu korun. Na jednání o nové revizi systému emisních povolenek ETS 1 se za Evropský parlament bude podílet i česká europoslankyně Danuše Nerudová. Evropská komise by měla svou představu revize zveřejnit v pátek. Lidovecká frakce ale už teď určila zpravodaje pro danou legislativu. No a česká tenistka Sára Bejlek porazila na turnaji v Aténách Rakušanku Lili Tagerovou ve dvou setech. Poprvé od únorového premiérového titulu v Abu Zabí postoupila na okruhu WTA do čtvrtfinále. Ale v něm narazí buď na nejvýše nasazenou Tausonovou z Dánska nebo Italku Tonaovou.
0: Klimošky jedou na plné obrátky, protože já když ji tady v našem studiu vypnu, tak mám pocit, že je tu jak v prádelně. Teplota nám míří opět nahoru a opět se máme dostat až k tropické 30. Nejčastěji se budeme pohybovat kolem 27. No a celý den bude svítit sluníčko, další deště by měly dorazit až během zítřejšího dne, ale opět teplota bude nahoře, až k 29 se vyšplháme.

0: Nic neslibuje, Shane Ward na Hit Radio City Brno. No ale my jsme slíbili, že pomůžeme, když je potřeba. Brněnská zoo nás opět žádá o pomoc a proto jsme tady my a taky vy, abychom našli další zvíře, které jim uteklo. Pozor, nedávno jsme nalezli pandu červenou, která zdrhla z Mnější hory. No a teď se hledá další zvíře. Podrobnosti má přímo mluvčí brněnské zoo Honza Bedřich. Honzo?
1: Zdravím všechny posluchače Hit Rádia City Brno z brněnské zoo. Tentokrát je to jeřáb daurský a opět vás prosíme o pomoc při jeho nalezení. Jedná se o přibližně metr vysokého šerobílého ptáka, který je podobný čápovi a má nápadnou červenou skvrnu na hlavě. Pokud ho zahlédnete, nesnažte se ho chytat, zahánět ani se k němu přibližovat. Má poměrně ostrý zobák, který by vám mohl ublížit. Odchyt proto ponechte na našich zkušených chovatelích a odbornících a jakýkoliv pokus o odchycení by mohl ptáka zbytečně vyplašit a zkomplikovat bezpečný návrat. Pokud budete mít informace o jeho pohybu nebo místě výskytu, volejte nám prosím na číslo 606 687 634. Moc vám děkujeme za pomoc, ohleduplnost i sdílení tohoto příspěvku a přejeme vám hezký a pokud možno úspěšný den.
0: Tak doufám, že neletěl někam moc daleko a pokud vy uvidíte někde ptáka, který vypadá skoro jako čáp a má červený flek na hlavě, tak hned kontaktujte brněnskou zoo. Moc děkujeme, že se do pomoci zapojíte. Když tak fotky máte přímo na Facebooku Zoo Brno, tak tam mrkněte, ať víte, jak vypadá. Teď další hity. Damiano David, Luis Capaldi před námi. Posílám si ju. Zítra dia.

0: Forget Me, Luis Capaldi a vaše Hit Radio City Brno je tady taky od toho, aby vám připomnělo důležité, velké, hezké akce, které byste si neměli nechat ujít. Za chvilku se k ním dostaneme, teď ale ještě Kelly Clarkson nebo Mark Ember.
1: Kámo, včera jsem byl venčit našeho Rexe a nestačil jsem se divit. Ale fakt hrůza. Cestou na zemi poházený plechovky, cíga, pitlík od pečiva, humáč.
2: Tak to je fakt bída. Vždyť koše jsou všude. A barevný kontejnery na třídění taky. Každej snad ví, že bordel se nehází na zem.
1: No, evidentně každej ne. Ale viděl jsem videjko, kde bylo, že těch barevných konťáků je u nás po republice přes milion, kámo. Milion! A k nejbližšímu to máš prej kolem 90 metrů. To je mega blíž, než to máš do školy.
2: To asi jo, no.
1: Hele, to video bylo super. V tom třídění jsme prej fakt dobrý.
2: Taky na tom makáme, ne? Papír modrá, plasty žlutá, sklo zelená, plechovky šedá, krabice od džusu oranžová, easy. Se vyznáme, ne?
1: Já si piš, v Česku nás třídí už 3/4.
2: Tak to je slušný.
1: Jo, jo. A díky třídění a recyklaci obalů se ročně ušetří přes 400 milionů kubíků vody.
2: A to je jako kolik?
1: Vím já, třeba jako kdyby se sprchoval každý den, dvakrát a až do důchodu.
2: Tak ty máš počty jako můj matikář. Takže každá vytříděná plechovka nebo pytlík fakt něco znamená.
1: Přesně, tak až dopiješ, tak tu plechovku pošli do šedýho na kovy a já pytlík od čipsu do žlutýho.
2: OK, nejsme přece prasata. Třídění zdar!
3: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
5: Tento týden u nás. České rané brambory, kilo za 12,90 a jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
6: 70% slevy v Dormeu? Je to Black Friday. Ušetřete až 70% na vašich oblíbených produktech pro zdravý spánek. Od prémiových matrací po pohodlné polštáře? Teď je čas na skvělý nákup. Spěte lépe a zdravěji s Dormeem. Nabídka platí pouze po limitovanou dobu. Navštivte Dormeo.cz nebo prodejnu Dormeo v Brně na ulici Kobližná. Těšíme se na vás.
7: Pivotéka Betel Škopek má teď nově Betel e-shop. Na výběr máme z několika set druhů piv, které nejednomu gurmánovi napáchají blaho v kušně. E-shop Betel Škopek.cz ti nově doručí pivní zážitky až do pohodlí domova. Hoď očko na www.betel-škopek.cz nebo se zastav přímo u nás OC Kaštanová. Pivotéka Betel Škopek.cz.
8: Mňam, to je dobrý.
9: To je jam.
8: Jam?
9: Jo, jam. Poctivá smetanová zmrzlina z Brna.
8: Tak to si slíznu.
9: Koupíš ji denně v Brně na Veveří 71 a na Vídeňské 11.
8: Najdeš ji na yumm.cz.
9: Jam, to si slízneš.
10: Nákupy v online shop.cz.
11: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
10: www.onlineshop.cz.
12: Prosecco přesně v italském stylu.
13: To je Mionetto.
12: Kvalitní prosecco s ležérním šarmem.
13: Mionetto.
12: Prosecco z rodinného vinařství s téměř 140-letou tradicí.
13: Mionetto.
12: Prosecco z nejlepších hroznů, lehké a svěží.
13: Mionetto. Víc než jen prosecco.
14: Už tam budem?
15: Nech toho.
14: Raději už tam budem.
15: Přestaň. Je mě vedro.
16: Pohodová cesta? To chce kuře.
14: Mňam.
16: Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
17: Franto, co jsi to zaskoupil?
18: Zavařovací hrnec.
17: A co budeš dělat?
18: V létě okurky, v zimě svařák.
19: Zavařovací hrnec, chytrý pomocník do každé domácnosti. Domo.elektro.cz.
20: Vše na léto najdete v Kauflandu. Například matony ochucenou nebo matony esence za 14,90. Birel Aktiv, kombinace chutí tropického ovoce a letního osvěžení za 18,90. A Pilsner Urquell, neměná chuť od roku 1842 za 28,90. Až do 21. července. Kaufland.
21: Maraton hudby Brno rozezní centrum města od 6. do 9. srpna. Taneční Balkan Night, Omar Sosa, Paolo Fresu, Nguyen Le a desítky dalších koncertů. Vstupenky na goout.cz.
4: Hit Radio.
6: Zlepši si náladu.
4: Zlepši si náladu.

0: Já když slyším tuhle písničku, vybaví se mi spíš víno, protože to hrálo v Itálii, jak jsme tam byli úplně všude. Mark Ember na Hit Radio City Brno. No ale já teďka budu mluvit o meruňkách, protože v Miroslavi na Znojemsku se chystá meruňkobraní. A pozor, nečekejte jenom pár stánků s meruňkama a pár místních muzikantů. Přijedou kapely Opět a Radeček, Tabák, Kabát Revival, Duo Yamaha, František Nedvěd a nebo bavič Milan Pitkin. My tady v Brně máme taky jeden Pitkin, ale tohle je prosím pěkně jiný Pitkin, jo? Určitě si mnoho z vás vybaví ty jeho slavné vtipy, kterými nás bavil i v televizi.
1: Jak se potkali na kamarádi, říkal, čau otíku, proč si budeš brát vedle s panelakou tu těopalíkou, tak tu veselou blondýnu, no už máme ohlášky a jsme zaslumbený, říkal, ale už jsi zjistil, jak to můj posteli, no zjistil to těžký, ale někdo říká tak, někdo tak.
0: Myslí se samozřejmě i na děti, bude tady speciální program pro ně, i módní přehlídka, dokonce i spanilá jízda traktorů a samozřejmě i fantastické meruňkové knedlíky a soutěž v tom, kdo jich spořádá nejvíc. Zakousnout se můžete i do meruňkových koláčů a já teda předpokládám, že tady budou meruňky v té tekuté podobě. Miroslavské meruňkobraní startuje v pátek zámeckou party a končí až v neděli večer. Hit Radio City Brno bude v sobotu taky na Mendel festivalu u kampusu v Bohunicích. No a můžete zítra prožít i noční prohlídku romantické zříceniny kláštera Róza Cély za svitu loučí a měsíce. Tak si to užijte a tady je Silver z Hit Radio City Brno.

0: Vzpomeneš si, Miraj, Eva Farná na Hit Radio City Brno. A vy spíš nezapomenete na mě, protože já jsem dneska tady s váma byl dopoledne a budu tady zase od 15 do 18. Takže se mě dneska vůbec nezbavíte. Užijte si za chvilku srdcovky a s Davidem Máčelou od 15. Zase zdarec.
1: Luxusní úsměv si můžete dovolit i vy.
2: Krásné zuby vám vykouzlí neviditelná rovnátka, která nebolí.
1: Více na světrovnátek.cz.
3: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
4: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon.cz.
5: Tak dobře jsem si odpočal, jen na matracích dřevočal. Vyzkoušejte i vy a zažijte ten nejlepší spánek. Dřevočal.cz.
6: Čas nevrátíte. Absolvujte školu smyku na novém Polygonu Brno a naučte se čelit nástrahám na silnicích. 4 úrovně kurzu bezpečné jízdy od začátečníků po profíky za volantem. Podrobnosti na www.polygonbrno.cz.
7: Špičáku, ty nějak záříš?
8: Nazdar, stoličko. Včera bylo bělení v Čechynce.
7: Já byla taky v Čechynce. Spravili mi kas a vůbec to nebolelo.
8: Fakt?
7: Ta vrtačka, ten doktor, úplná pohoda. Nechápu, proč se osmička bojí zubaře.
9: Protože jsem v Čechynce ještě nebyla.
8: Není zubař jako zubař. Čechynka, zubní klinika v Brně, kde se i vaše zuby přestanou bát.
10: Potřebujete obytný nebo skladový prostor? Nebo uvažujete o chatce na pozemek? Máme řešení. Obytné kontejnery Maxmodul.cz. Rozměry jsou od 3x3 až po 3x12 metrů a lze je libovolně spojovat. Kvalita skvělá a cena ještě lepší. Například kontejner 3x6 metrů za 120 000 korun bez DPH. V ceně balkonové a standardní okno, elektroinstalace a zateplení. Navštivte Maxmodul.cz nebo volejte 608 672 116. Maxmodul. Prostor bez limitů.
11: České dědictví UNESCO. To jsou nekonečně krásné památky a taky nekonečná soutěž. Navštivte alespoň 3 a vyhrajte víkendové pobyty, mobil, tablet i řadu dalších cen. UNESCOvé památky jsou jak vystřižené z pohádky. UNESCO.ček.cz.
12: Klikni!
13: Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší
12: JBL Charge 6, výkonný reprák a powerbanka pro tvůj telefon.
13: V Mironetu nyní za super cenu 3699.
12: Tak přidej volume a rozjeď léto na plné pecky.
13: Když repráky, tak Mironet.
12: Klikni dvakrát.
14: Slevy až 60% na sezónní zboží. Ano, v Makro. Pořiďte si vybavení na léto za mimořádné ceny. Například nerezový plynový grill Terrington House z 5 hořáky. Nyní koupíte se slevou 60% za 8699,90 z DPH. Vaše Makro. Nabídka platí pouze pro registrované zákazníky.
12: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
15: Hit Radio.
16: Ten nejlepší vývar z Ešusu. To nejlepší koření. Kous z ohně a smích kamarádů. Neseď doma a vyraz zase ochutnat přírodu. Hit Radio a 4Camping ordinují terapii venkem. Napiš nám na náš web tvou vzpomínku na vaření venku a vyhraj luxusní výbavu od 4Camping na další dobrodružství. Terapie venkem na Hit Rádiu.
17: Terapie venkem i soutěžní ceny přináší 4Camping. Vybavte se na všechny cesty na 4Camping.cz a zkoušejte na prodejnách po celém Česku.
18: Hit Rádio City Brno.
19: Zlepši si náladu.

0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit Radio.
2: Máme pro vás nejlepší dopravní servis z Brna a okolí. V brněnském Starém Lískovci v Osové ulici probíhají práce na silnici. Vaše dopravní info nám dejte vidět na naše WhatsAppové číslo 720 890 848. Napište nám nebo nahrajte hlasovou zprávu.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu.
3: Poznejte umění relaxace na brněnské přehradě. Vstupem do wellness centra Infinite Maximus se vám otevírají dveře k bublajícím termálním bazénům a rozlehlému saunovému světu. Uvolněte se na masáži, zažijte privátní koupel nebo se nechte unést kouzlem saunových ceremoniálů. Jsme tu pro vás. maximus.infinite.cz.
4: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
5: Všude zdejší, všude je fajn.
6: Vyměňte hluk města za vůni trávy. Balkón za vlastní terasu se zahradou. Stísněný byt za nový dům. To všechno za cenu bytu v Brně. Branišovice. Místo, kam se budete každý den těšit domů. Více na rdbranišovice.cz.
7: Hi, this is Ed Sheeran.
8: Hi, this is Madonna.
1: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. On air.
9: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
10: 12 hodin, dobré poledne u zpráv, přeje Lucie Daňková. Český občan zadržovaný v Číně je vyšetřován kvůli podezření z ohrožení státní bezpečnosti. Uvedl to Peking. Zároveň tvrdí, že české úřady na základě neopodstatněných obvinění zadržují čínského novináře. Vyzývá proto Prahu k jeho okamžitému propuštění. Letní prázdniny bývají pro rodinné rozpočty zatěžkávací zkouškou. Existují ale způsoby, jak letní zážitky výrazně zlevnit. Pokračuje mluvčí společnosti Plexi Tereza Ulrichová.
11: Vyplatí se totiž například koukat na pobyty mimo hlavní sezónu, využívat různé zvýhodněné balíčky, anebo si jen plánovat výlety do přírody, kde ty výdaje nejsou až takové. Pomoci pak ale mohou i zaměstnanecké benefity. Řada lidí dnes využívá například na nákup ubytování, na sport, na kulturu, na městské tábory pro děti.
10: Díky nim se rodiny mohou užít více zážitků za mnohem menší obnos peněz. Španělský tenista Carlos Alcaraz by se měl po pauze vrátit na kurty, a to v srpnu v Cincinnati. Sedminásobný grandslamový šampion a třetí hráč světového žebříčku nechybí na seznamu přihlášených hráčů. Alcaraz letos vynechal Roland Garros i Wimbledon. Teď se ještě podíváme k nám.
2: Brno a část jižní Moravy se vzpamatovává z následků včerejší bouřky. Samotnou metropoli zasáhla i menší supercela s kroupami. Hasiči tak museli mnohde odčerpávat vodu a likvidovat popadané stromy. Smršť zrušila i některé dnešní kulturní akce, třeba koncert Igora Orozoviče na Špilberku.
1: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz.
2: Dneska máme v Brně a na jihu Moravy oblačno až polojasno a mohou se vytvářet lokální přehánky nebo bouřky. Teploty jsou stále vysoké, až 32 stupňů Celsia.

0: začínají srdcovky Hit Rádia.
1: Krásné poledne, 2:02, s vámi Kateřina Pechová a ano, je to tady další srdcovky, další fantastický songy a další fantastičtí interpreté. Jessie J, House of Pain, Reddy Kirken, taky Elton John společně s RuPaulem, to všechno a ještě mnohem víc, protože odstartujeme to takovým veselým, optimistickým songem od Desiree z roku 98. Je to příběh o pověrách, fobiích a cestování po celém světě a ten jeho vibe, ten vás dostane.
0: Hit Radio City Brno.

0: Skvělý, co? Desiree Alive jako první dnešní srdcovka.
1: Největší hity, největší srdcovky.
0: Přeju krásný čtvrtek, v srdcovkách budem pokračovat. Teď nás čeká předělávka jednoho kultovního hitu. Ale nebojte, předělal jí totiž sám ten, který původně zpíval v roce 76. Elton John společně s Kiki D. Legendární věc Don't Go Breaking My Heart. Jo, známe to úplně všichni. No a v roce 93 se Elton John rozhodl tohle přespívat s Ru Paulem. Možná znáte, taková legenda drag scény. Ten song je fantastický. Mimochodem třeba ve videoklipu, tak u toho spolu parodují slavné historické i fiktivní milenecké dvojice, jako Antonia Kleopatra, Maria Antoaneta a Ludvík 16. Je to skvělá věc. A ano, má to extrémní náboj. Doufám, že si to užijete. Druhá dnešní srdcovka, Elton John a Ru Paul a Don't Go Breaking My Heart.

0: tak co baví. Ready Kirken 1+1, Féteru Hit Rádia.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Mimochodem, když tenhle song vyšel společně s albem Asi se něco děje v roce 2006, tak se v podstatě hned stala nejhranějším songem v českém éteru. Taky za to získali pánové cenu Anděl, takže jo. Teď si vemte po tolika letech, po 20 letech vlastně, a furt nás to baví. Neskutečný. Něco takového má za sebou i song, který nás čeká teď. Ten vyšel teda o dost dřív, vyšel už v roce 92, a to od americké hiphopové skupiny House of Pain. Ten song se jmenuje Jump Around. Jo. Je to jedna z nejikoničtějších, nejenergičtějších skladeb 90. let. On se na ní totiž navíc podílel DJ Max, který je členem skupiny Cypress Hill. Víme, že oni to umí. A ano, vznikl song, který se nejen v Americe používá většinou na to, aby nažhavil fanoušky jakéhokoliv sportovního utkání. A asi chápete proč. Další dnešní srdcovka, House of Pain a Jump Around.

0: Královna, Jessie J a Domino, Féteru Hit Rádia.
1: Srdcovky Hit Rádia.
0: Ano, další dnešní srdcovka, mimochodem tenhle song plný optimismu, taneční energie, který dal naprosto vyniknout právě silnému a stabilnímu hlasu Jessie J, z ní udělal jednu z nejlepších popových vokalistek své generace. Fantastický song. Mimochodem song z roku 2011. Už jsme se hodně přiblížili současnosti. No a teď, teď je čas na vás. Ano, je to tady. Vemte telefony. Vyťukejte 777 937 777 a pojďte mi napsat, jaká je vaše srdcovka a hlavně proč. Protože to je samozřejmě důležitý. Vždycky je tam nějaký vztah k tomu, nějaký důvod, proč je to vaše srdcovka. Tak napište, jaká to je a proč. 777 937 777. Jednu z vašich srdcovek si dáme už za chvíli. No do té doby Michael Schulte nebo Coldplay.
2: Pánové, pořád vám to šlape naplno. V práci je to jedna radost a doma jste plní energie? To vám přeju. Ale jestli to máte jinak, objednejte se na testosteronovou terapii do Alpha Labs. Získáte ztracenou energii a doma se nudit nebudete. Alpha Labs. Nyní nově i v Brně.
3: 70% slevy v Dormeu? Je to Black Friday. Ušetřete až 70% na vašich oblíbených produktech pro zdravý spánek. Od prémiových matrací po pohodlné polštáře? Teď je čas na skvělý nákup. Spěte lépe a zdravěji s Dormeem. Nabídka platí pouze po limitovanou dobu. Navštivte Dormeo.cz nebo prodejnu Dormeo v Brně na ulici Kobližná. Těšíme se na vás.
4: Max útočí na regál.
5: Barča skvěle trefila nákupní koš.
4: Nákup v Baumaxu právě přesáhl 5000 korun. Získáváme slevu 500 korun.

0: ceny a vždycky něco navíc.
1: Co se tady děje?
2: Co se chystá?
3: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
1: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
3: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
4: Auto Pokorný. Prodej a servis vozů BYD. Navštivte nás v brněnské Olympii nebo na bydvbrně.cz.
5: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
6: To není možný, že to ještě nemáte.
7: Tak my taky čekáme, že jo?
8: Já jsem teď v zahraničí a hned nějak se vrátím.
9: Tak to musí stát na účtárně.
6: To už je po splatnosti.
9: Už vás nebaví pořád dokola poslouchat to samé? Čekáte marně na peníze za neproplacenou fakturu? Jděte na e-pohledávky.cz. Vložte svůj případ, naši právníci jej zdarma posoudí a nabídnou řešení do 24 hodin.
10: e-pohledávky.cz. Nejrychlejší cesta ke spravedlnosti.
11: Vysočina Gladiators obhajuje titul ve Snapback slize amerického fotbalu. Finálový Tip Sport Czech Bowl se koná v Nice, kde Gladiators nastoupí proti domácím Knights. Nenech si ujít československý souboj o titul 19. července od 16.30 na stadionu pod Zoborom v Nice. Zápas odvysílá v přímém přenosu ČT2. Více informací na caaf.cz. Na zápas tě zve Under Armour makes you better. To nejlepší pro svůj trénink najdeš na underarmour.cz.
12: Od výkopu až po klíč. Co to je?
13: To je Stalpe.
12: Stalpe stavební. Stavební firma, která staví chytře a má jen spokojené zákazníky. Staňte se jedním z nich. Stavějte, rekonstruujte a budujte se Stalpe stavební. www.stalpe.cz.
14: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Mám tip, úplnou tutovku, sešlápnu, vytřídím každičkou plechovku. Třídění kovu je opravdu moje, šetřím tím energii i přírodní zdroje. Vytříděný kov se už nikdy nestratí a v mnoha podobách se k nám zpět navrátí. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Přijďte odpad.
15: Ekokom. For camping. Venku je nám krásně.
16: Tady chci bydlet.
15: Venku?
16: U ohně budu mít obývák s kuchyní.
15: A kde bude ložnice?
16: Na louce, pod hvězdami.
15: To je ale velká ložnice.
16: Největší na světě.
15: No jo. A co koupelna?
16: No, v potoce.
15: A sousedi?
16: Už se hlásí.
15: To zní hezky. Asi tu budu bydlet s tebou.
16: Jo. Tady nám je krásně.
15: For camping. Venku je nám krásně.
0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
17: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Coldplay, Little Sims a Burna Boy. Posloucháte Hit Radio?
1: Srdcovky Hit Radio.
0: No je čas na dnešní poslední srdcovku. A to znamená tu vaší. Je to tak, je vždycky těžký vybrat jenom jednu, ale díky moc, že jste všichni napsali. Další šance bude samozřejmě zase zítra. Dneska splním přání Janě. Ta píše, zahrála bys prosím od Cher Šup Šup Song. Vždycky, když tenhle song slyším, tak mi zvedne náladu. Člověk aspoň na chvilku zastaví a rozvlní boky. Takže, Jani, nejen ty, ale vy všichni, pokud teda zrovna třeba nesedíte v autě, pojďte zkusit na chvilinku zpomalit, zastavit a hlavně rozvolnit boky. Tohle je Cher.

0: Adam Ďureča, Mandolína, posloucháte Hit Radio. Krásné odpoledne a co víc, pořád máte šanci. Celý týden opět totiž soutěžíme s For Camping o poukaz v hodnotě 7000 korun. Na tento týden od vás chceme příběhy o vaření venku. V rendlíku, na ohni, pod hvězdama. Prostě tohle všechno. Píšete nám vaše příběhy na hitradio.cz a v pátek vybereme jednoho z vás. Takové příběhy můžou být i pěkně bláznivé, třeba jako ten od Lidky. Ta píše, jako malé děti jsme s rodičema sbírali šneky na výkup a když jsme se ptali, proč se vykupují, bylo nám řečeno, že do Francie, kde je to pochoutka. Od téhle informace uběhly asi 3 roky. Mně bylo 6, bratrům 7 a 9. Mamka půjčila přes rok velký stan z předsíní, týden jsme byli na dovolené s rodiči a druhý týden sami tábořili na zahradě. Jednou jsme opékali buřty, po druhé brambory a jabka. Ani nevím, koho to napadlo, si udělat tu francouzskou pochoutku. Stejně to byl určitě můj prostřední, věčně hladový bratr. Našli šneky a šoupli je do popela. Chvilku čekali, aby se upekli a po vyloupání z ulity a ochutnání nám moc nechutnali. Prskali, ale my se nevzdali. Určitě mají jinou přípravu. Tak popadli hnědýho slizkýho slimáka, napíchli na opékací klacek a znovu opékali. Tentokrát nad ohněm. Dokonce i sůl si přinesli, ale bylo to strašně hnusný. A my přemýšleli, jak jim tohle může chutnat. Jíst slimáky? Ještě, že v té době neslyšeli o žábách. Při vzpomínce se mi vybavuje hořko-slizká chuť. No, tak doufám, že už jste všichni po obědě. A že slimáky dneska nemáte v meníčku. Každopádně ano, tyhle příběhy milujem. Napište ten svůj s vařením venku na hitradio.cz a máte šanci vyhrát voucher v hodnotě 7000 na forcamping.cz. Za chvíli další hity Tayo Cruz nebo třeba Linkin Park.
1: Denatura slaví 5. narozeniny a dárek dostáváte vy. Využijte slevu 25% na veškerou přírodní kosmetiku nebo si vyhrajte jeden z 5 balíčků v hodnotě 5000 korun v soutěži Rychlá pětka na Hitrádiu. Poslouchejte Snídaně šampionů a přidejte se k více než 100 tisícům spokojených zákaznic Denatura.
2: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionům. Všude zdejší, všude
3: je fajn. Hledáš práci, která tě posune? Staň se bankovním poradcem u Partners Banky v Brně. Podpora a skvělý tým čekají na tebe. Partners Banka. Partners Banka. Místo, kde rosteš s námi. pb28rien.cz.
4: Ráno vstanu a hned vidím svět krásnější. Není to jen tím, že mám dobrou náladu, ale také tím, že jsem po letech váhání využila služeb oční kliniky Oftal.
5: Oční klinika Oftal se specializuje na operace šedého zákalu, laserové a estetické operace. Vyzkoušejte naše služby a buďte spokojeni jako...
4: No jako já.
5: Oční klinika Oftal.
4: Pojďte s námi vidět svět krásnější.
6: Špičáku, ty nějak záříš.
7: Nazdar, stoličko. Včera bylo bílení v Čechyňce.
6: Já byla taky v Čechyňce. Spravili mi kas a vůbec to nebolelo.
7: Fakt?
6: Ta vrtačka, ten doktor, úplná pohoda. Nechápu, proč se osmička bojí zubaře.
8: Protože jsem v Čechyňce ještě nebyla.
7: Není zubař jako zubař. Čechyňka, zubní klinika v Brně, kde se i vaše zuby přestanou bát.
9: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady. Vinetu! Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
10: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
11: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
10: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
12: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
13: Až to budu mít, tak ti to dám. A už mi nevolej.
14: A to už je jako 10. No tak mi počkej, kámo, ne?
15: Já to poslal, tak si snad věříme, ne?
16: A já vám jako dlužím?
17: Hele, zejtra ti to tam pošlu.
18: Už vás nebaví pořád dokola poslouchat to samé? Čekáte marně na svoje peníze? Jděte na e-pohledávky.cz. Vložte svůj případ, naši právníci jej zdarma posoudí a nabídnou řešení do 24 hodin.
19: e-pohledávky.cz. Nejrychlejší cesta ke spravedlnosti.
20: Přijďte do pivní stáje v Brně na Veveří.
21: Na pořádný gastrozážitek.
20: Pivní stáj servíruje poctivé dobroty z čerstvých farmářských surovin.
21: A řemeslná piva. A pozor, na létající pípě přistálo další pivní překvapení.
20: Pivo pro holky i kluky.
21: Jídlo, na které budete myslet ještě zítra.
20: Pivní stáj v Brně na Veveří.
22: Nezapomeňte každé pondělí a neděli odpoledne na Hitrádiu poslouchat pořad To musíte zažít se Slevomatem. Čekají vás čerstvé tipy, nové akce a spousta inspirace, kam vyrazit a co si dopřát. Více na slevomat.cz. To musíte zažít.

0: Maraton hudby Brno rozezní centrum města od 6. do 9. srpna. Taneční Balkan Night, Omar Sosa, Paolo Fresu, Nguyen Le a desítky dalších koncertů. Vstupenky na goout.cz.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Miley Cyrus na Hit Radio těsně před 13. Za chvilku třeba Imagine Dragons nebo Chaos. Teď aktuální doprava.
1: Máme pro vás nejlepší dopravní servis z Brna a okolí. V Brně Vílové ulici u křižovatky se rovnou je silnice uzavřena. Vaše dopravní info nám dejte vidět na naše WhatsAppové číslo 720 890 848. Napište nám nebo nahrajte hlasovou zprávu.
2: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Radia.cz a v DABu.
3: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
4: Slyším Datart nákupy?
3: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Využijte splátek bez navýšení a dopřejte si vysněné elektro už dnes. Aniž byste zaplatili cokoliv navíc.
4: To je mazec.
3: Datart, opravdový elektrospecialista.
5: Proleďte se na křídlech Pegasa rájem piva a gastronomie. Pegas, první moravský domácí pivovar se skvělými pivními speciály, výbornou kuchyní a komfort tím ubytováním v centru Brna.
6: A vůbec, máš chuť na dobré škopek? Tak maze do štatlu. Pegas, ochutnáš, podlehneš.
5: Hotel Pegas.cz.
7: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
8: Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A cukr bílý krupice, kilo s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
9: Hi, I'm Miley Cyrus.
10: Hey, it's Teddy Swims.
2: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
11: On air.
12: Online.
11: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
13: Je 13 hodin, dobré odpoledne u zpráv, přeje Lucie Daňková. Policisté znovu upozorňují na alkohol za volantem i řídítky. Proč je potřeba nulovou toleranci alkoholu při řízení respektovat, vysvětlí mluvčí policejní preventistka Monika Šindlová.
14: Alkohol značně ovlivňuje schopnost ovládat řízení. Nepříznivě ovlivňuje vnímání člověka, jeho chování, otupuje mu smysly, způsobuje zpomalené reakce, vede k nesprávnému odhadnutí situace, k přeceňování vlastních schopností či agresivní jízdě.
13: Za jízdu pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky pak hrozí pokuta 7 až 25 tisíc korun. Poslanec SPD Jaroslav Poldina je podezřelý z domácího násilí. Policie ho vykázala z domu v Děčíně, kde žije s manželkou. Zároveň mu zabavila také několik střelných zbraní. Zatím nebyl z ničeho obviněn. Český hasičský tým dorazil včera večer do Řecka, informoval o tom na síti X. Od dnešního rána se pak zapojil do činnosti v okolí města Patra na Peloponéském poloostrově. Drží pohotovost v oblasti ohrožené požáry v přírodě. Teď se ještě podíváme k nám.
15: Na komfortnější trasu se mohou těšit řidiči mezi Brnem a Znojmem. Přispěje k tomu přestavba silnice 1/53 spojující Lechovice s Pohořelicemi. Přestavba víc než 20-kilometrového úseku začne v září, bude stát 2 miliardy korun a komunikace po ní má být především bezpečnější.
2: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
15: V Brně a na jihu Moravy máme dneska oblačno až polojasno a možná se dočkáme lokálních přeháněk nebo bouřek. Teploměr ukazuje až 32 stupňů Celsia.
0: Krásné odpoledne, 2:13. Doufám, že máte hezký čtvrtek, víkend na dosah a k tomu Imagine Dragons.

podstatě už legendární song Chaos a vodopády na Hit Radio. A prosím vás, jestli chystáte svatbu, tak mám takový tip, jak vyřešit svědka. Jo, ne jako se ho zbavit, ale naopak, jak mít dokonalýho svědka, protože v Ekvádoru, tam vám teď může sňatek odsvědčit i váš pes. Což je podle mě úplně skvělý. Oni tam na to teď přijali zákon. Geniální tah. Vyhnete se rodinným dramatům, jo, protože víme, on by vám každý chtěl jít za svědka, že jo, teď nevíte, koho si vybrat, kámošky se pohádají, to je strašný, že jo. No ale váš pes. To je skvělý, navíc nepráskne žádnou trapnou historku, jednoduše protože neumí mluvit, že jo? Takže v podstatě dokonalý svědek. Navíc se vám tam neopije, neudělá ostudu. Já myslím, že to je možná věc, kterou bychom měli zavést i u nás, protože ostatně většinou ty psy, nebo i vaši mazlíčci obecně, jsou jediní, kdo v těch vztazích opravdu vydrží od začátku do konce. Takže co, hlasovali byste pro? Případně, jo, leďte do Ekvádoru a vezměte se tam. Romantika s vaším psem. Teď si představte, jak bude roztomilý, až otiskne tu tlapku na ten dokument. No nic, další hity Pink a Nate Ruess právě teď. Right from the start, you were a thief, you stole my heart, and I, your willing victim.

0: Kid Laroi a Justin Bieber. Song Stay právě teď na Hit Radio. Hezké odpoledne, věřím, že už jste po obědě, ale třeba k večeři si dejte těstoviny. Těstoviny jsou totiž nad zlato. Je to tak, policie teď totiž v jedné římské čtvrti musela řešit hlasitou hádku starých manželů. Jo, prostě neskutečný vrvál, staříčci na sebe šištali hanlivá slůvka, infarkty hrozily na obou stranách a tak policisté udělali to nejlepší, co mohli. Prostě jim oběma uvařili špagety. Itálie, jasně, že jo. Ale víte co? Ono to totiž zabralo. Oni se dohádali, zbaštili to a usmířili se. Normálně úspěšný zásah, kež by se všechny problémy dali řešit jídlem teda. Ale jinak jo, je to tak, když se do jídla přidá trošku té lásky, trošku té laskavosti a lidskosti. Takže prosím vás, než abyste se doma hádali, radši si udělejte špagety, jo? Do uší k tomu třeba One Republic nebo BB Rexha už za chvilku.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
2: V Grand Optical víme, že život je plný příběhů. Od prvního rande až po svatbu. S multifokálními brýlemi na všechny vzdálenosti uvidíte jasně každý detail příběhu vašeho života. Nyní multifokální skla za cenu běžných. Grand Optical, pomáháme vám vidět lépe.
3: Ahoj, tady Nela Slováková. Moje první kuchyně byla od Nadopu. Místo, kde s kafičkem začínal každý můj den. No a potom přišel můj druhý vysněný byt. Znovu jsem se obrátila na Nadop. A dnes? Dnes společně připravujeme moje nové neonky budoucnosti. Projekt, do kterého jdu opět s firmou, které 100% věřím. No a když se k někomu vrátíte po druhé a pak po třetí, to mluví samo za sebe. Možná právě teď začíná i váš příběh s Nadopem. Ano, vybrali jste si správně, stejně jako já. www.nadop.cz.
4: Aquapark a wellness Kuřim. Dej relax a utop nudu. Přijď kdykoliv, už tam budu. Tvá pohoda ve wellness Kuřim. wellnesskuřim.cz.
5: Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare, dermokosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare, téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz.
6: Vyměňte hluk města za vůni trávy. Balkón za vlastní terasu se zahradou. Stísněný byt za nový dům. To všechno za cenu bytu v Brně. Branišovice. Místo, kam se budete každý den těšit domů. Více na rdbranišovice.cz.
7: Moje ruka!
8: Řešíte stavební řezivo nebo dřevo na topení? Tak už nic neřešte. Vila Jehnice prodává trámy, latě, desky i fošny s možností kvalitní impregnace pro vaši stavbu a štípané palivové dřevo. A to vše, včetně dopravy. Více na vilajehnice.cz.
9: Vila Jehnice, váš dodavatel řeziva a palivového dřeva.
10: Potřebujete obytný nebo skladový prostor? Nebo uvažujete o chatce na pozemek? Máme řešení. Obytné kontejnery Maxmodul.cz. Rozměry jsou od 3x3 až po 3x12 metrů a lze je libovolně spojovat. Kvalita skvělá a cena ještě lepší. Například kontejner 3x6 metrů za 120 000 korun bez DPH. V ceně balkonové a standardní okno, elektroinstalace a zateplení. Navštivte maxmodul.cz nebo volejte 608 672 116. Maxmodul.cz. Prostor bez limitů.
11: Nerozpustíš se při troše nepohody? Nesesypeš se před výtržníkem? Necukruješ s vandaly a zlodějům bys to chtěl osladit? Staň se brněnským strážníkem. Do startu ti přisypeme 85 tisíc a můžeš mít i služební byt. www.nejsemzcukru.com.
12: Z kosmetika, co má koule, Angry Birds, lousy vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci, a nadrý, brds.cz.
13: Smart, chytrá, chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna.
14: Prosecco přesně v italském stylu?
15: To je Mionetto.
14: Kvalitní Prosecco s ležérním šarmem?
15: Mionetto.
14: Prosecco z rodinného vinařství s téměř 140-letou tradicí?
15: Mionetto.
14: Prosecco z nejlepších hroznů, lehké a svěží?
15: Mionetto. Víc než jen Prosecco.
16: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. A všech podcastových platformách. Hitrádio.
17: Zlepši si náladu.
16: Zlepši si náladu.

New Religion na Bibírek za Faithless Féteru Hitrádia. Krásné odpoledne, máme půl druhé, čtvrtek, doufám, že máte hezký den. A věřím, že budete mít i hezký večer. Ne, že bych chtěla nakukovat k vám domů, jo, to vůbec. Ale my se vám k tomu opět postaráme o fantastický playlist, protože ano, i dnes večer nás čekají 80, 90 a milénium. A to úplně nejlepší. A věřte mi, potěšíme každýho, jo. Máme něco pro romantiky. Faith Hill, to je prostě geniální. No ale máme i něco pro ty, co chtějí radši trošku divočiny. Ano, ani Britney Spears dneska chybět nebude a máme i něco českýho. A to si dáme hned, co říkáte. Lucie a Lenka Dusilová a jejich sen právě teď.

0: Mika a Grace Kelly, posloucháte Hit Radio, hezké odpoledne. No a posíláme gratulace, pozor, do olomoucké zoologické zahrady na Svatém Kopečku, protože tam se urodilo, narodilo se tam 11 kolouchů vzácného siky vietnamského. Jsou hrozně roztomilí, vypadají všichni jak Bambi z pohádky. No, jak, jasně, jaký mládě není roztomilý, ale stejně. Co je navíc dost důležitý, je, že tady v olomoucké zoo je aktuálně 34 jedinců a to znamená, že v tohohle, v přírodě vyhubeného poddruhu jelena je tohle stádo třetí největší ze všech na světě. Je to mazec neskutečný, že se daří tyhle v podstatě už vyhubené druhy zachránit, takže obrovská gratulace a pochvala do olomoucké zoo. No a vy se na ty koloušky vyražte podívat. Do uši za chvíli tihle ne už tak úplně mladí koloušci, ale pořád skvělí. Simple Plan, Lady Gaga nebo Alex Warren už za chvíli.
1: Potřebujete novou matraci? Náš tajný tip jsou matrace Favorit. Matrace s nejvíce recenzemi na Heureka.cz. Nyní v akci s dopravou zdarma.
2: Matrace za hubičku. CZ.
3: Tak dobře jsem si odpočal, jen na matracích Dřevočal. Vyzkoušejte i vy a zažijte ten nejlepší spánek. Dřevočal.cz.
4: Váš den je plný výkonů. Za každým z nich stojí legendární bestseller Kia Sportage. Prostorné SUV s nejnovějšími technologiemi, se širokou nabídkou spalovacích i hybridních motorizací a 7letou zárukou. Nová Kia Sportage. Nyní se zvýhodněním až 120 000 korun.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Nová Kia Sportage k vyzkoušení v Motortech v Brně.
7: Tip dne. Autosklo Lasy. Bezplatná výměna čelního skla vašeho vozu. Autosklo Lasy v Brně Křenová 51 ve Znojmě Dobšická 5.
8: Špičáku, ty nějak záříš.
9: Nazdar, stoličko. Včera bylo bělení v Čechyňce.
8: Já byla taky v Čechyňce. Spravili mi kas a vůbec to nebolelo.
9: Fakt?
8: Ta vrtačka, ten doktor. Úplná pohoda. Nechápu, proč se osmička bojí zubaře.
10: Protože jsem v Čechyňce ještě nebyla.
11: Není zubař jako zubař. Čechyňka. Zubní klinika v Brně, kde se i vaše zuby přestanou bát.
12: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionům.
13: Všude zdejší, všude je fajn.
14: Nákupy v online shop.cz.
15: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
14: www.onlineshop.cz.
16: Objevte hotel Atlantis v Brně. Právě teď jsme pro vás znovu otevřeli venkovní wellness. Po rekonstrukci v nové podobě ještě příjemnější než kdy dřív. Zažijte jedinečné saunové ceremoniály, které uvolní vaše tělo a pročistí mysl. Relax, vůně esencí a chvíle, kdy se svět na okamžik zastaví. V létě také venkovní bazén jako stvořený pro rodiny s dětmi, kde se osvěžíte ve vodě a vychutnáte si drink u venkovního baru. Dopřejte si odpočinek, který si zasloužíte. Rezervujte si svůj wellness zážitek ještě dnes v hotelu Atlantis.
17: Chceš jít se stádem? Nebo vlastní cestou? Já půjdu po svých. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
18: ETA Extra Slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 2400 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
19: Ahoj, tady Jelen. Rádi bychom vás pozvali na náš rodinný festival Jelen Fest. Přijďte si užít pohodové letní odpoledne s programem pro děti i dospělé. V sobotu 18. července v Mikulově v amfiteátru pod Turoldem. Těšíme se na vás.
3: Slevy až 60% na sezónní zboží? Ano, v Makro. Pořiďte si vybavení na léto za mimořádné ceny. Například nerezový plynový grill Terrington House s 5 hořáky nyní koupíte se slevou 60% za 8699,90 z DPH. Vaše Makro. Nabídka platí pouze pro registrované zákazníky.
4: Hit Radio.
20: Fotbalová bitva o světový trůn je v plném proudu. Kdo ovládne mistrovství světa v Mexiku a Spojených státech a získá na 4 roky fotbalový trůn? Bavte se, fanděte a držte palce těm nejlepším hráčům Evropy s fotbalovým servisem Hitradia. Fotbal na Hitradiu City Brno.
21: Píská se poslední minuta. Výprodej matrací na matracezahubičku.cz. Využijte ceny před zdražením a dopravu zdarma.
22: Matracezahubičku.cz.
23: Maraton hudby Brno rozezní centrum města od 6. do 9. srpna. Taneční Balkan Night, Omar Sosa, Paolo Fresu, Nguyen Le a desítky dalších koncertů. Vstupenky na goout.cz.
20: Hit Radio.
24: Zlepši si náladu.
20: Zlepši si náladu.

0: Alex Warren právě teď v éteru Hit Rádia těsně před 14. Za chvilku Mirai nebo Neil Diamond, teď aktuální doprava.
1: Máme pro vás nejlepší dopravní servis z Brna a okolí. V brněnském Starém Lískovci v Osové ulici probíhají práce na silnici. Vaše dopravní info nám dejte vidět na naše WhatsAppové číslo 720 890 848. Napište nám nebo nahrajte hlasovou zprávu.
2: Hausbrand. Prémiová italská káva, která si podmanila nejen všechny řidiče, ale i celý svět. www.housebrandkava.cz.
3: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pustte k vodě. Dr. Max.
4: Přijďte do pivní stáje v Brně na Veveří.
5: Na pořádný gastrozážitek.
4: Pivní stáj servíruje poctivé dobroty z čerstvých farmářských surovin.
5: A řemeslná piva. A pozor, na létající pípě přistálo další pivní překvapení.
4: Pivo pro holky i kluky.
5: Jídlo, na které budete myslet ještě zítra.
4: Pivní stáj v Brně na Veveří.
6: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
7: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
8: On air.
9: Online.
8: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
10: 14 hodin, dobré odpoledne u zpráv, přeje Lucie Daňková. Turistické cíle napříč Českem dále lákají miliony návštěvníků. Největším magnetem zůstává Pražský hrad, velký zájem je také o zoologické zahrady, akvaparky nebo technické památky. To ale není vše, popisuje ředitel centrály cestovního ruchu František Reismiller.
11: Společně s krajskými centrálemi cestovního ruchu zde v Czech Turismu hledáme a představujeme také takzvané neobjevené skvosty, tedy lokality, které možná nejsou nejznámější, ale o to více dokážou překvapit. Díky tomu prospívá cestovní ruch nejen velkým centrům, ale také regionům a místním podnikatelům.
10: Turisty v létě láká také stezka korunami stromů v Krkonoších nebo liberecká Ikvelandia. Pomocí lidem ohroženým bytovou nouzí se budou zabývat také úřady práce. Převezmou část úkolů od obcí. Úřady práce budou mimo jiné rozhodovat o žádostech o podpůrná opatření. Kontaktní místa k bydlení vzniknou ve všech 205 obcích s rozšířenou působností. Novelu zákona dnes podepsal prezident Petr Pavel. V létě jsou častější otravy z jídla, způsobené viry, bakteriemi i toxiny. Důvodem jsou zejména vysoké teploty. Při stravování mimo domov navíc často nemáme přehled o tom, zda je jídlo připravované bezpečným způsobem. Rizikové je zejména syrové kuřecí maso, ale také při pokojové teplotě odložené uvařené těstoviny a rýže. Teď se ještě podíváme k nám.
12: Brno a část jižní Moravy se vzpamatovává z následků včerejší bouřky. Samotnou metropoli zasáhla i menší supercela s kroupami. Hasiči tak museli mnohde odčerpávat vodu a likvidovat popadané stromy. Smršť zrušila i některé dnešní kulturní akce, třeba koncert Igora Orozoviče na Špilberku.
13: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
12: Dneska máme v Brně a na jihu Moravy oblačno až polojasno a mohou se vytvářet lokální přehánky nebo bouřky. Teploty jsou stále vysoké, až 32 stupňů Celsia.
0: Hezké odpoledne, 3 minuty po 14. S vámi Kateřina Pechová. Přeju krásný čtvrtek, je to tak? Ano, čtvrtek, ano. No jo, skoro celý pracovní týden za námi, doufám, že se stále držíte a s úsměvem na rtech to zvládáte jako nic. Další hity k tomu, za chvíli Neil Diamond, teď už Mirai.

říct, jestli tohle je pravda nebo bullshit. A to je samozřejmě na vás, dámy a pánové, a hlavně asi dámy v tomhle případě. Máme tady tvrzení, že 60% žen by se raději vzdala intimních chvilek ve prospěch nakupování. To je hustý. 60% žen by radši nakupovalo, než si užívalo intimní chvilky. Takhle, jedna věc je, že nakupovat můžete od rána do večera, můžete to dělat i online, že jo? Nikdo vám nevyčítá, když střídáte obchody, můžete to dělat vždycky úplně sami, jo? Nemusíte předstírat, že se vám něco líbí, nemusíte brát všechno hned, klidně to můžete dát do košíku a pak to z něj zase vyhodit. Takže jak? Dámy. A pánové, můžete na to mít samozřejmě taky svůj názor. Pojďte mi napsat na 777-937-777. Pošlete hlasovku, to mám úplně nejradši. Souhlasíte s tím, že ženy mají radši nakupování než intimní chvilky? Nebo je to blbost? Rozhodnutí nechám na vás. Posílám k tomu další hity, právě teď Neil Diamond a Two Friends. Jdeme na to!

Radiona, Rock Mafia s námi v éteru Hit Radia. No a řešíme tu, jestli dává smysl, že 60% žen by se raději vzdala intimních chvilek ve prospěch nakupování. Z vašich odpovědí to zatím vypadá, že to tak jednoznačné určitě není. Třeba Jana rovnou napsala totální bullshit. Dobře, víme, co preferuje Jana. Potom píše Simona, dobrý den, když jsem byla mladší, rozhodně sex, teď ke stáří radši nakupování. Jasně, je možné, že se to postupem věku samozřejmě mění. I muži na to mají názor, což je v pořádku. Milan píše, někdy je lepší, když si jde nakupovat a já si to udělám pěkně po svým. Tak to mají i ženy přeci, nebo? Milane, necháme to na tom nebo, jo? To si myslím je ideální, ale vidíte, dámy, očividně nás k tomu pánové taky nepotřebujou, tak uvidíme. Dál pište, jestli dává smysl, že radši nakupujem, než máme rádi intimní chvilky. 777-937-777. A díky všem, co se zapojujete, je to skvělý. Já za to posílám další hity, za chvíli Shakira a teď už jsou tu Roxette, Fade In Like a Flower.

0: Shakira a Zoo v éteru Hit Radio. A vy jste skvělí. Řešíme tady, jestli je pravda, že většina žen by se raději vzdala intimních chvilek ve prospěch nakupování. No, nevypadá to podle vás. Každopádně třeba Wendy posílá hlasovku.
1: Ahoj, tady Wendy, tak já reaguju taky na dnešní anketu a řekla bych to asi takhle. Nejdřív toho chlapa musíš pořádně unavit v pelechu, pak mu dát pořádně najíst a potom si ho povodíš jak pejska na vodítku. Protože jak se říká, chlap je nejšťastnější, když má plný žaludek, prázdný pytel. A pak ho otáhneš prostě do těch krámů a už jenom ukazuješ tohle, tohle, tohle a on jenom platí. Takhle to prostě funguje.
0: Neskutečný. Takže ano, to byla Wendy. Věrka píše, nakupování určitě ne, hodím to do skříně a nic z toho. To raději intimní chvilku anebo s přítelem na dobré čepované pivo. Jo, tady vidíte ty priority. No a uzavřela bych to zprávou od Hanky, která píše, já nemám moc peněz, tak teda jsem pro ten sex. Hele, a to říká asi všechno vlastně. Prostě klasický bullshit. Tak ať už vyrážíte nakupovat nebo dělat cokoliv jinýho dneska, tak si to užijte a za chvíli do uší třeba Hauzír.
2: Pánové, pořád vám to šlape naplno. V práci je to jedna radost a doma jste plní energie? To vám přeju. Ale jestli to máte jinak, objednejte se na testosteronovou terapii do Alpha Labs. Získáte ztracenou energii a doma se nudit nebudete. Alpha Labs. Nyní nově i v Brně.
3: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
4: Širokou nabídku vozů najdete v Kartek Motor v Brně Komárově. Více na cartec.cz.
5: Mňam, to je dobrý.
6: To je jam.
5: Jam?
6: Jo, jam. Poctivá smetanová zmrzlina z Brna.
5: Tak to si slíznu.
6: Koupíš ji denně v Brně na Veveří 71 a na Vídeňské 11.
7: Najdeš ji na ymm.cz.
6: Jam, to si slízneš.
8: Nejkrásnější vinice, kouzelná vinařství, špičková vína, letní večery a nejlepší české i slovenské kapely.
9: Správně, je tu hudba na vinicích s Rajvkou.
8: Kouzelné prostředí vinařství Sonberg, Lahofer, Chateau Valtice, Hraniční zámeček a Zlomek a Vávra Boršice. Tu atmosféru musíte zažít.
9: Vstupenky a hudební program hledejte na webu hudbanavinicích.cz.
8: Tak na viděnou na hudbě na vinicích.
10: Nerozpustíš se při troše nepohody? Nesesypeš se před výtržníkem? Necukruješ s vandaly a zlodějům bys to chtěl osladit? Staň se brněnským strážníkem. Do startu ti přisypeme 85 tisíc a můžeš mít i služební byt. www.nejsemzcukru.com.
11: Už tam bude.
12: Nech toho.
11: Zděj, už tam bude.
12: Přestaň.
10: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
13: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
14: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
15: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
16: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, lousy, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. Anagr i, bardos.cz.
12: Klikni!
17: Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší
12: JBL Charge 6, výkonný reprák a powerbanka pro tvůj telefon.
17: V Mironetu nyní za super cenu 3699.
12: Tak přidej volume a rozjeď léto na plné pecky.
17: Když repráky, tak Mironet.
12: Klikni dvakrát.
18: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
19: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. A všech podcastových platformách. Hitrádio. Když vás slunce zalije odpolední leností a svět se zpomalí. Hitrádio. Tady bude jen pro vás.

0: se to blíží. To nejlepší odpoledne na jižní Moravě.
1: Už odpočítáváte poslední minuty v práci? Na cestu domů? Možná to berete přes obchod, protože lednička je doma prázdná, takže i na cestu do obchodu nebo k jakémukoliv dalšímu programu vám budeme hrát mezi 15. a 18. ty největší hity. A k tomu i moje maličkost, David Máčala a spoustu pikošek. Nejen z Brna, tak to zapni, ať ti něco neuteče.
0: Hit Radio City Brno.

0: Taylor Swift. You saved my heart from the fate of Ophelia. The Fate of Ophelia, posloucháte Hit Radio. Díky za to, já se s vámi pro dnešek loučím, užijte si krásný čtvrtek, uslyšíme se opět zítra úderem 12. u srdcovek, nenechte si to ujít, hezký zbytek dne, za chvíli třeba tohle. Arsidia a Adam Levin, taky skupina Krištof nebo DJ O, mějte se hezky, ahoj.
1: Jedinečná akce v Tetě. 1+1 zdarma na všechny řasenky v libovolné kombinaci. Maybelline, Dermacol, Miss Sporty, Wet n Wild a další. Nebo objevte slevu 40% na značky Nivea a Labello. Více na tetadrogerie.cz.
2: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionům. Všude zdejší, všude
3: je fajn. 70% slevy v Dormeu? Je to Black Friday. Ušetřete až 70% na vašich oblíbených produktech pro zdravý spánek. Od prémiových matrací po pohodlné polštáře? Teď je čas na skvělý nákup. Spěte lépe a zdravěji s Dormeem. Nabídka platí pouze po limitovanou dobu. Navštivte Dormeo.cz nebo prodejnu Dormeo v Brně na ulici Kobližná. Těšíme se na vás.
4: Pivotéka BTL Škopek má teď nově BTL e-shop. Na výběr máme z několika set druhů piv, které nejednomu gurmánovi napáchají blaho v kušně. E-shop BTL Škopek.cz ti nově doručí pivní zážitky až do pohodlí domova. Hoď vočko na www.btl-škopek.cz nebo se zastav přímo u nás OC Kaštanová. Pivotéka BTL-škopek.cz.
5: Poznejte umění relaxace na brněnské přehradě. Vstupem do wellness centra Infinite Maximus se vám otevírají dveře k bublajícím termálním bazénům a rozlehlému saunovému světu. Uvolněte se na masáži, zažijte privátní koupel nebo se nechte unést kouzlem saunových ceremoniálů. Jsme tu pro vás. maximus.infinite.cz.
6: Na všechno existuje návod, až na muže po 40. Tedy až doteď.
7: Kniha Jamese Davise Průvodce zralého muže pomáhá pochopit změny, které přicházejí ve druhé polovině života a nabízí praktické tipy, cvičební plán a návody, jak znovu objevit svou sílu a žít naplno. Pro muže, aby porozuměli sami sobě.
6: Pro ženy, aby porozuměli mužům ve svém životě.
7: Průvodce zralého muže vydalo nakladatelství Maitreya. Knihu najdete v knihkupectvích i online.
6: Maitreya. Inspirace srdcem.
8: Vyměňte hluk města za vůni trávy. Balkón za vlastní terasu se zahradou. Stísněný byt za nový dům. To všechno za cenu bytu v Brně. Branišovice. Místo, kam se budete každý den těšit domů. Více na rdbranišovice.cz.
9: Letní novinkou pro tento týden jsou Barbecue Twister nebo Barbecue Zinger.
10: A s kódem KFC Leto si vychutnáte novinky i klasický Twister nebo Zinger pouze za 89 korun.
9: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle.
10: Tak využijte kód KFC Leto a dejte si Twister nebo Zinger jen za 89 korun.
9: Více informací v restauracích KFC.
11: Tip dne. Autosklo Lasy. Bezplatná výměna čelního skla vašeho vozu. Autosklo Lasy v Brně Křenová 51 ve Znojmě Dobšická 5.
12: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
13: Tento týden u nás. České rané brambory, kilo za 12,90 a jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
14: Hit Radio. Ten nejlepší vývar z Ešusu. To nejlepší koření. Kouř z ohně a smích kamarádů. Neseď doma a vyraz zase ochutnat přírodu. Hit Radio a 4Camping ordinují terapii venkem. Napiš nám na náš web tvou vzpomínku na vaření venku a vyhraj luxusní výbavu od 4Camping na další dobrodružství. Terapie venkem na Hit Radio.
15: Terapii venkem i soutěžní ceny přináší 4Camping. Vybavte se na všechny cesty na 4Camping.cz a zkoušejte na prodejnách po celém Česku.
16: Maraton hudby Brno rozezní centrum města od 6. do 9. srpna. Taneční Balkan Night, Omar Sosa, Paolo Fresu, Nguyen Le a desítky dalších koncertů. Vstupenky na goout.cz.
17: Hit Radio.
18: Zlepši si náladu.
17: Zlepši si náladu.

0: dlouho jsme se neslyšeli. Na Hit Radio City Brno si to pokáti přebírá znovu David a po dopolední šichtě se spolu pustíme i do odpolední roboty. Zdravím vás těsně před 15. hodinou. Myslel jsem si, že na silnicích teďka o prázdninách bude klid, ale úplně to neplatí. Nejlepší dopravní servis z Brna a okolí nám teď hlásí nehodu v Hanácké ulici v Brně, jak je křižovatka s Prateckou. Dvě osobní auta v sobě jsou tady. Bouralo se i u Zvonařky, tedy v ulici Zvonařka, u křižovatky s ulicí Dornych směrem do Židenic, srážka tří osobáků, na místě všechny záchranné složky, také policie a musíme očekávat zdržení, no. Jo, je tady kolona. D1 hlásí problémy na 181. kilometru směrem na Brno. Tady se v koloně srazilo nákladní auto s dodávkou, blokuje to jeden jízdní pruh a zdržení narůstá. Na trase Svitavy Brno u Lipůvky pozor, tady je srážka nákladního auta s motorkou na místě záchranné složky a taktéž je neprůjezdný jeden jízdní pruh a ještě trasa Znojmo Pohořelice za Braničovicemi zavází porouchaný kamion. Připravte se na zdržení v koloně. Šťastnou cestu a jedete kamkoliv, doufám, že to vy na vaší trase zvládáte a pokud byste měli nějaký malér nebo věděli o nějaké nepříjemnosti ze silnic, stačí se ozvat a pošleme to dalším řidičům. 720 890 848. Díky za spolupráci.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Radia.cz a v DABu.
2: Luxusní úsměv si můžete dovolit i vy.
3: Krásné zuby vám vykouzlí neviditelná rovnátka, která nebolí.
2: Více na světrovnátek.cz.
4: Hledáš práci, která tě posune? Staň se bankovním poradcem u Partners Banky v Brně. Podpora a skvělý tým čekají na tebe. Partners Banka.
5: Partners Banka.
4: Místo, kde rosteš s námi. pb28rien.cz.
6: Nákupy v online shop.cz.
7: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
6: www.onlineshop.cz.
8: Klikni!
9: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší...
8: Letní slevy právě odstartovaly!
9: Zažij léto naplno!
8: Když zábava,
9: tak Mironet!
8: Klikni dvakrát!
10: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na Allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
1: Aplikaci Rádia.cz Hit Radio City Brno.
11: Máme 15 hodin, jsou tu krátké zprávy a s nimi Bára Purkártová. Příjemné odpoledne. Tým českých hasičů už pomáhá v Řecku. 22členná výprava do svého cíle dorazila ve středu večer. Od dnešního rána už hasiči drží pohotovost u města Patra, kde je zvýšené riziko požárů v přírodě. V Řecku budou stejně jako loni celkem 4 týdny. V polovině mise se členové týmu vystřídají. Dál u nás platí výstraha před bouřkami. Vyskytovat se budou i v následujících dnech a zítra mohou být i silné. Teploty budou stejně jako dnes i v pátek stoupat ke 30 stupňům. Na Moravě a ve Slezsku pak až ke 33 stupňům Celsia. Na víkend se ale ochladí a počasí bude proměnlivé s přeháňkami. Stavební spořitelny letos v prvním pololetí lidem poskytly nezajištěné úvěry za skoro 24 miliard korun. Meziročně je to asi o třetinu více. Počet smluv o spoření se ale naopak meziročně snížil skoro o pětinu. A klesla také úhrná cílová částka, na kterou si lidé spoří.
1: Fotbalový servis.
11: Možná vztek, možná zkrat a možná taky jen obyčejný smutek a zklamání stojí za incidentem, který se včera stal v závěru semifinálového utkání mezi Anglií a Argentinou. Záložník Jude Bellingham udeřil náhradníka jihoamerického celku Valentina Barsu, který divoce slavil obrat zápasu, který nakonec vyhrála právě Argentina 2-1. Stala se tak druhým finalistou světového šampionátu a opět bude bojovat o zlato. Závěrečný zápas o titul se bude hrát v neděli. Souboj o třetí místo mezi Francií a Anglií pak o den dříve.
0: A ještě aktuální info přímo z brněnských ulic.
12: Zdravím všechny posluchače Hit Radia City Brno. Většina linek městské hromadné dopravy aktuálně jezdí bez větších komplikací. Na tramvajových linkách 1 a 10 však dochází k drobným zdržením z důvodu výluky v ulici Kníničské. Okružní linky 44 a 84 nabírají až 10-minutová zpoždění v oblasti ulic Poříčí, Opuštěná a Zvonařka. Trochu hůře jsou pak na tom pak linky 40 a 78, které zejména v Tuřanech, v ulici Hanácké a Sokolnické nabírají zpoždění až 15 minut. Se začínající odpolední špičkou proto doporučuji vyrážet na své cesty městem Brnem s dostatečným předstihem. Více informací týkajících se mimořádných událostí nebo probíhajících výluk naleznete na našich webových stránkách dopmb.cz nebo v mobilní aplikaci dopmb info. Z dispečinku dopravního podniku města Brna Roman Kačmařík.
0: Počasí už trochu naťukla Barča ve zprávách, tak já přidám aktuální pohled na teploměr, ale tu teplotu můžete odhadnout i když sedíte v místnosti, která je klimatizovaná, stejně jako my. Je to okolo 27 stupňů aktuálně. Dívám se, že během zítřka by mělo být podobně, co se teploty týče, maxima do 29 a vypadá to, že nějaké ty přehánky se objeví, zatímco to vypadalo, že by nemělo pršet, tak teď se to změnilo a vypadá to, že během odpoledne čekáme nějaké přehánky, ale mělo by se to střídat se sluníčkem, takže zas takové hrůzy, jaké se nám děli včera odpoledne, nás asi nečekají.
1: Hit Radio City Brno.
0: Kde jste si dali dneska oběd? Byli jste někde v reštice, schovaní, zavření, nebo jste si jídlo snědli někde venku, v parku?

Hit Radio City Brno. I ve čtvrtek odpoledne nás máte puštěné a my vám za to moc děkujeme. Je, už máme čtvrtek, jo? Jo, letí nám to. Tak co, jak se máte? Mě teda dneska zlepšil náladu famózní oběd, který jsme si vzali sebou s přítelkyní a dali jsme si ho v parku. Konkrétně teda v Králově poli, v Božitichově parku. Tam jsou i takové stoly s lavičkama. Je to tam ke grillům, co tam jsou nainstalované, ale můžete si tam sednout v podstatě kdykoliv, když tam nikdo není, takže pohoda na sluníčku, na čerstvém vzduchu. OK, musím uznat, že bylo trochu horko, kdo by to kdy čekal, že v létě, ale já to beru tak, že jsem prostě celý den zavřený v rádiu, tak jsem aspoň na oběd vylezl ven. No a při tom obědě, při tom jezení mě napadla taková jako myšlenka, že bychom mohli tady dneska odpoledne spolu probrat, kde je to nejlepší místo na piknik, kde se dá prostě piknikovat. Na první

Dobrou mě napadá samozřejmě Prigl, brněnská přehrada, okolí vlastně Priglu, kdekoliv roztáhnete deku, vybalíte vaše dobroty a můžete se do toho rovnou pustit. Potom samozřejmě Bircenum vsad, že jo, tam je i picnic box, dokonce to tak jmenuje ten stánek, co tam je. Lužánky, no jo, tam se taky ztratíte. Ten park je opravdu obrovský. Navíc je tam i super fajn hodně podniků, kde si můžete něco koupit dobrého a pak si to sníst na TDC. Božitěchův sad v Králově Poli jsem zmiňoval. Napadá mě ještě Kraví hora, teď určitě i park na Moraváku. Je to sice v centru, ale když si do něj vlezete nebo když tam prostě vejdete, tak si myslím, že se tam dá najít i klidné místečko, kde vás nebude nikdo rušit a vy si můžete něco dobrého sami vychutnat a pochutnat. Ale já bych teda ještě potřeboval jednu věc. Potřeboval bych, abyste mi dávali nějaké místo, nějaké tipy na místa, kde si dát piknik, ale aby vás neotravovali vosy, protože dneska mě jedna vosa úplně vytočila během toho oběda, ta mě nedávala pokoj vůbec. Tak dávejte tipy, hažte mi to sem do WhatsAppu 720 890 848, kde je to nejlepší místo na piknik v Brně.

0: Tady Rádio City Brno, znám milion letních písniček, ale jako tohle, ono to není asi úplně o létě, ale ta letní pohoda z toho úplně číší. To reggae a shaggy prostě dělá divy. No a tohle, to nás přinese zase úplně nikam jinam. Ale jo, asi to taky může hrát někde u bazénu, někde na pláži, u baru. Ale já si připadám jak někde na diskotéce s tímhletím. Kato a John. A k tomu třeba i Carly Rae Jepsen. Prostě vymazlený playlist pro čtvrteční odpoledne od nás, od Hit Radia.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
2: Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A cukr bílý krupice, kilo s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
3: V Grand Optical víme, že život je plný příběhů. Od prvního rande až po svatbu. S multifokálními brýlemi na všechny vzdálenosti uvidíte jasně každý detail příběhu vašeho života. Nyní multifokální skla za cenu běžných. Grand Optical, pomáháme vám vidět lépe.
4: Hledáš práci, která tě posune? Staň se bankovním poradcem u Partners Banky v Brně. Podpora a skvělý tým čekají na tebe. Partners Banka.
5: Partners Banka.
4: Místo, kde rosteš s námi. pb28rien.cz.
6: Ráno vstanu a hned vidím svět krásnější. Není to jen tím, že mám dobrou náladu, ale také tím, že jsem po letech váhání využila služeb oční kliniky Oftal.
7: Oční klinika Oftal se specializuje na operace šedého zákalu, laserové a estetické operace. Vyzkoušejte naše služby a buďte spokojeni jako...
6: No jako já!
7: Oční klinika Oftal.
6: Pojďte s námi vidět svět krásnější.
8: Přijďte do pivní stáje v Brně na Veveří.
9: Na pořádný gastrozážitek.
8: Pivní stáj servíruje poctivé dobroty z čerstvých farmářských surovin.
9: A řemeslná piva.
10: A pozor, na létající pípě přistálo další pivní překvapení.
8: Pivo pro holky i kluky.
10: Jídlo, na které budete myslet ještě zítra.
8: Pivní stáj v Brně na Veveří.
11: Tip dne. Autosklo Lasy. Bezplatná výměna čelního skla vašeho vozu. Autosklo Lasy v Brně Křenová 51 ve Znojmě Dobšická 5.
12: Co se tady děje?
13: Co se chystá?
14: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
15: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
14: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
16: Auto Pokorný. Prodej a servis vozů BYD. Navštivte nás v brněnské Olympii nebo na byd.vbrně.cz.
17: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
18: Prosecco přesně v italském stylu?
19: To je Mionetto.
18: Kvalitní Prosecco s ležerním šarmem?
19: Mionetto.
18: Prosecco z rodinného vinařství s téměř 140-letou tradicí?
19: Mionetto.
18: Prosecco z nejlepších hroznů, lehké a svěží?
19: Mionetto. Víc než jen Prosecco.
4: Slevy až 60% na sezónní zboží. Ano, v Makro. Pořiďte si vybavení na léto za mimořádné ceny. Například nerezový plynový grill Terrington House z 5 hořáky nyní koupíte se slevou 60% za 8699,90 z DPH. Vaše Makro. Nabídka platí pouze pro registrované zákazníky.
2: Letní sezóna je v plném proudu. Nakrájejte čerstvou úrodu a uložte ji do praktických plastových nebo skleněných dóz. Dózy i nože nyní v Penny pořídíte se slevou až 63%. Penny.
1: Hit Radio.
10: Zlepši si náladu.
6: Zlepši si náladu.

0: muzika patří k Hitrádiu City Brno a k létu a vůbec k tomu hezkému počasí neodmyslitelně patří i pikniky venku. V parcích, na sluníčku, nebo ve stínu, nebo prostě na jiných místech. Téma, které jsme otevřeli na Hitrádiu City Brno po 15. hodině a já se vás ptám, kde je to místo, to nejlepší místo v Brně na piknik. Posíláte nám vaše hlasovky.
1: Ahoj, tady Daniela Slouková, na piknik bych šla na Brněnskou přehradu, sebou bych si vzala určitě nějaký snack, jako jsou tyčinky, potom určitě ovoce a zeleninu a nějakou svačinu, třeba toasty, a využila bych tam aktivity, jako je pedl, který si tam dá půjčit, anebo beach volejbal, což je úplně super aktivita, když jdeme třeba s dětskama.
0: Hlasovku nám poslala i Teres.
2: Já bych šla na piknik jako správný slatiňák určitě na Stránskou skálu, kde jde krásně vidět na celé Brno a je tam nádherný západ slunce.
0: Jo. Pikniky a vůbec jídlo s výhledem je úplně nejvíc, což potvrzuje i Verča.
3: Já bych vylezla někam na kopec do přírody, kde bude pěkný výhled na Brno.
0: A někdo nemusí kvůli pikniku chodit někam daleko, stačí jít dolů, domů, nebo jít doma pod pergolu, jít ven z baráku a jít pod pergolu si sednout. Tomu taky říkáte piknik.
4: Víš, co je pro mě nejlepší? Si sednout do pergoly, ona udělá nějaké chlebíčky, ne, ale pořád ne, jakože z normální chlebu, a tam to pěkně schálovat, ne, a co, to, kam já budu chodit? Mám doma pergolu, tak sedím tam. Hele, zdravím tebe aj posluchače a hejte se.
0: Mimochodem, Jirka přidal ještě jednu hlasovku.
4: Však byly Hitrádiu City pikniky, ne? Teď už 5 let nic, jako tak co, kdy to rozjedete? To už bychom mohli, ne? Na Slovaňák a pěkně nějaké bušty tam, co?
0: Jo, nejenom Slovaňák, ale i Kravák a další místa. City pikniky Hitrádia City Brno, to je minulost. A já věřím, že se k této tradici zase někdy připojíme, protože vy jste to měli rádi, my jsme to měli rádi. Já jsem to teda ještě úplně naživo nezažil, protože jsem tady ještě za mikrofonem Hitrádia City Brno neseděl, ale věřím, že k City pikniky se znovu připojíme, vrátíme a že vám se to bude líbit a budete nadšení. Doufám, že z čeho budete nadšení, tak to je taky další muzika. Poznáváte? Tanec v měsíčním světle, Dancing in the Moonlight, to taky patří k létu. Top Loader právě teď, v odpolední vysílání Hitrádia City Brno.

0: čtvrteční odpoledne na Hit Radio City Brno v tomhle rytmu. Takový ten okamžik, kdy už člověk pomalu myslí na víkend, ale myslím si, že ještě stihneme spoustu hezkých věcí. A přesně k tomu podle mě seděl i tenhle song od Daft Punk a Pharrell Williams, Get Lucky. Na Hit Radio City Brno chystáme další songy, další skvělé songy s letním vibem David Guetta, Alphaville, Ava Max a nebo taky Wiz Khalifa a Charlie Puth. Hezké čtvrteční odpoledne všem.
1: Babi, co to děláš? Proč vymýváš ten kelímek od jogurtu?
2: Přeci ho nevyhodím špinavej.
1: Vyhodíš? Doufám, že jsi chtěla říct, že ho vytřídíš do koše na plasty.
2: Samozřejmě. Holčičko, já už třídím spoustu let. Začala jsem, když tvoje máma byla ještě malá holka.
1: Super, tak to teď ještě vylepšíme. Ten kelímek nemusíš vymývat, stačí, že je prázdný.
2: Aha, zase nějaká novota?
1: Ani ne, ale nedávno jsme měli ve škole zajímavou besedu.
2: Co vám říkali?
1: Třeba to o tom vymývání. A taky nám vysvětlili, jak důležité jsou při třídění barvy kontejnerů. A že se někde můžou sbírat třeba kovy společně s plasty do žlutého.
2: Tak to u nás není. My tady máme na plechovky šedý kontejner.
1: No právě, třídění se může v různých městech lišit. Proto je důležité sledovat hlavně nálepky na kontejnerech.
2: To třídění je vlastně jednoduchý.
1: Přesně. A ještě říkali, že se nemusí vymývat ani sklenice od okurek a může se třídit i s víčkem, babi.
2: Opravdu? Tak já tam ty víčka příště nechám.
1: Super. Jo, a taky je dobrý rozkládat krabice a mačkat petky i plechovky. Nezaberu pak v kontejneru tolik místa a vejde se do něj víc.
2: Tak vidíš, jak to třídění ovládáme. A třeba se k nám ten nevymytý kelímek od jogurtu zase vrátí zrecyklovaný. Třeba jako květináč.
3: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
4: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
5: Všude zdejší, všude je fajn.
6: Max útočí na regál.
7: Barča skvěle trefila nákupní koš.
6: Nákup v Baumaxu právě přesáhl 5 000 korun. Získáváme slevu 500 korun na další nákup.
7: Nakupte v Baumaxu nad 5 000 a získáte slevu 500 korun na další nákup. Platí do 26. července. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
8: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
9: Klikni! Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší
10: JBL Charge 6, výkonný reprák a powerbanka pro tvůj telefon.
9: V Mironetu nyní za super cenu 3699.
10: Tak přidej volume a rozjeď léto na plné pecky.
9: Když repráky, tak Mironet.
10: Klikni dvakrát.
11: České dědictví UNESCO. To jsou nekonečně krásné památky a taky nekonečná soutěž. Navštivte alespoň 3 a vyhrajte víkendové pobyty, mobil, tablet i řadu dalších cen. UNESCOvé památky jsou jak vystřižené z pohádky. UNESCO.ČEK.CZ.
12: Chceš jít se stádem? Nebo vlastní cestou? Já půjdu po svých. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
13: Slevy až 60% na sezónní zboží. Ano, v Makro. Pořiďte si vybavení na léto za mimořádné ceny. Například nerezový plynový grill Terrington House z 5 hořáky. Nyní koupíte se slevou 60% za 8699,90 z DPH. Vaše Makro. Nabídka platí pouze pro registrované zákazníky.
14: Letní novinkou pro tento týden jsou Barbecue Twister nebo Barbecue Zinger.
15: A s kódem KSC Léto si vychutnáte novinky i klasický Twister nebo Zinger pouze za 89 korun.
14: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle.
15: Tak využijte kód KFC Léto a dejte si Twister nebo Zinger jen za 89 korun.
14: Více informací v restauracích KFC.
16: Maraton hudby Brno rozezní centrum města od 6. do 9. srpna. Taneční Balkan Night, Omar Sosa, Paolo Fresu, Nguyen Le a desítky dalších koncertů. Vstupenky na goout.cz.
17: Hit Radio City Brno.
18: Zlepši si náladu.
17: Zlepši si náladu.

0: Možná si taky podupkáváte hezky do rytmu téhle písničky, stejně jako já ve studiu. Cyril na Hit Radio City Brno uzavřel 16. nebo 15. hodinu a teď vstupujeme do té další hodiny. Tedy s 16. hodinou nejlepší dopravní servis z Brna a okolí. Pozor, na Palackého třídě u křižovatky s Vackovou směrem do centra. Tady se srazilo osobní auto s motorkou, na místě záchranné složky blokuje to jeden jízdní pruh. Problémy hlásíte stále i na dálnici D1, 181. kilometr směrem na Brno, v koloně srážka kamionu s dodávkou a blokuje to taktéž jeden jízdní pruh. No a pozor i na trase Svitavy Brno u Lipůvky, kde se střetlo nákladní auto s motorkou. Šťastnou cestu a jděte kamkoliv. A připomínám naši WhatsAppovou linku 720 890 848.
1: Hausbrand. Prémiová italská káva, která si podmanila nejen všechny řidiče, ale i celý svět. www.housebrandkava.cz.
2: Proleďte se na křídlech Pegasa rájem piva a gastronomie. Pegas, první moravský domácí pivovar se skvělými pivními speciály, výbornou kuchyní a komfortním ubytováním v centru Brna.
3: A vůbec, máš chuť na dobré škopek? Tak mazej do štatlu. Pegas, ochutnáš, podlehneš.
2: Hotel Pegas.cz.
4: Klikni!
5: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší.
4: Letní slevy právě odstartovaly.
5: Zažij léto naplno.
4: Když zábava, tak Mironet. Klikni dvakrát.
6: Franto, co jsi to zaskoupil?
7: Zavařovací hrnec.
6: A co budeš dělat?
7: V létě okurky, v zimě svařák.
8: Zavařovací hrnec, chytrý pomocník do každé domácnosti. domu.elektro.cz.
9: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například tvaroháček, tvarohový krém, 130 gramů za 14,90. Snekit, Cabanos Exclusive, různé druhy za 39,90. A Milka, zmrzlina, různé druhy za 34,90. Až do 20. 1. července. Kaufland.
2: On air.
10: Online.
2: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio City Brno.
11: Je 16 hodin, jsou tu krátké zprávy a Bára Purkártová. Hezké odpoledne. Pohonné hmoty v Česku v uplynulém týdnu opět zdražily. Tempo navíc zrychlilo. Litr benzínu se u čerpacích stanic aktuálně prodává v průměru za 40 korun a 20 haléřů. Před týdnem byl skoro o korunu levnější. Za naftu pak motoristé platí o 2 koruny více. Litr vychází na 37,60. V Česku je čím dál více vysokoškolských studentů. Konkrétně mezi roky 2019 a 2025 se jejich počet zvýšil o 15%. Důvodem je hlavně rostoucí počet čerstvých maturantů, kteří pokračují ve studiu. Potvrzují to i další data. Přibližuje je Vendula Kašparová z Českého statistického úřadu.
12: Důsledkem bylo ve stejném období zvýšení podílu studentů mladších 25 let ze 66% na 74%, jakož i nárůst podílu studentů v bakalářských studijních programech z 58% na 62%.
11: Nejvíce nových studentů loni zamířilo do oboru obchodu, práva a zdravotnictví. Únik osobních dat z nového státního systému byl nejspíš mnohem rozsáhlejší, než úřady přiznávaly. Podle serveru novinky.cz se citlivé údaje z jednotného měsíčního hlášení zaměstnavatelů dostaly ke skoro 3,5 tisícům firem, u kterých dotyční v tu dobu vůbec nepracovali. Teď jedna kuriozitka ze sousedního Německa. Rychlovlak projíždějící plánovanou zastávku. Důvodem byl chybějící toaletní papír. Vlak vedoucí proto vyběhl, aby doplnil zásoby. Poté mohl spoj bezpečně pokračovat.
0: A jak nám v tuto chvíli jezdí šaliny, trolejbusy a další vozy městské hromadné dopravy, tak to ví na dispečinku dopravního podniku města Brna.
13: Většiny linek městské hromadné dopravy aktuálně jezdí bez větších komplikací. Nepravidelnosti se vyskytují pouze lokálně, zejména v oblasti Bohunic, Horní Heršpic, Komína, Slatiny, Staré Osady, Tuřan a Zvonařky. Postiženy jsou zejména tramvajové linky 1 a 10, trolejbusové 21, 25, 27 a 33 a autobusové 40, 44, 49, 50 a E50, 64, 67, 69, 72, 75, E75, 78 a 84. Rád bych také připomenul, že v následujících dnech budou zahájeny výluky v Chrlicích v ulici Rebešovické a v Obřanech v ulicích Mlýnské nábřeží a Hradiska. Tyto se dotknou linek 64, X75 a N95. Více informací týkajících se mimořádných událostí nebo probíhajících výluk naleznete na našich webových stránkách dopmb.cz nebo v mobilní aplikaci dopmb info. Z dispečinku dopravního podniku města Brna Roman Kačmařík.
0: Zítra nás čekají opět tropy, většinou čekáme polojasno, ale nějaká ta přeháňka na osvěžení dorazit může. Žádné velké deště to nebudou. V každém případě se dívám, že stejně tak by to mělo vypadat i v sobotu, i v neděli, tam nás čeká už víc přeháněk a dorazit samozřejmě může také bouřka. Pokud vás zajímá noční teplota, tak ta klesne na 23 stupňů.
2: Hit Radio City Brno.
0: No nic. Jdeme si zacvičit, nejvyšší čas ze sebou něco dělat. A díky Hit Radio zadarmo. Teď ale jedna ryze tenisová. Koukněte potom na videoklip k této písničce, bude vás to bavit. Martin Garrix, Dragonette a Hello.

hit rádia City Brno, tedy Swims, Lose Control. Máte pod kontrolou svoje zdraví? Cítíte se dobře, nebo by to mohlo být lepší? Tak my to můžeme změnit. My vás můžeme popohnat spolu s Fit People, s velkým moderním čistým fitkem, plných, ochotných, trpělivých trenérů. Jsme si připravili soutěž a teď pozor, o 3měsíční permici do fitka a navíc k tomu taky 10 vstupů s trenérem, takže to budete mít hezky pod dohledem, jestli cvičíte správně, jestli cvičíte tak, jak máte, jestli si třeba u toho neničíte záda a další části těla, nenamáháte zbytečně. No a navíc jídelníček na míru a taky tréninkový plán.

plán. Pokud získáte druhou výhru, tak budete mít permici na 3 měsíce a pokud budete třetí, takže získáte třetí výhru, tak máte posilovnu na měsíc zadarmo. Myslím si, že to jsou krásné ceny, které vám spolu s Fit People nabízíme. A jak je získat, jak vyhrát permici zadarmo? No není nic jednoduššího, než nás začít sledovat na Instagramu, na Facebooku, najít si nás, skouknout video soutěžní, to je úplně to první nahoře připnuté, kde uvidíte jednoho takového chudáka, který se tam snaží cvičit a snaží se nabrat svalovou hmotu. A říkám chudáka, protože si to můžu dovolit, tím chudákem jsem totiž já. Já se nechci tady jako nějak zazovat veřejně, ale když se na mě podíváte, tak jsem takový kostlivec, mě často lidi říkají, a chtělo by to se trošku osvalit, chtělo by to trošku nabrat svalovou hmotu. Já často, když přijdu do posilovny, tak já vlastně nevím, co jaké stroje dělají, jak se má na nich správně cvičit, takže tam ani radši nelezu, protože si říkám, že se mě všichni budou smát, že co jako tam nacviču, co tam dělám. Tak ideálně doporučuji si, přátelé, opravdu domluvit trenéra, no a pokud ho nechcete platit, tak Hydradio City Brno vám ho zaplatí. Mrkněte na náš Instač, na náš Facebook a cvičte s námi, ať jste hezky zdraví. Poetika a jejich blízko. S Hydradiem City Brno ve čtvrtek odpoledne.

0: Hit Radio.
1: Denatura slaví páté narozeniny a dárek dostáváte vy. Využijte slevu 25% na veškerou přírodní kosmetiku nebo si vyhrajte jeden z pěti balíčků v hodnotě 5000 korun v soutěži Rychlá pětka na Hit Radio. Poslouchejte Snídaně šampionů a přidejte se k více než 100 tisícům spokojených zákaznic Denatura.
2: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
3: Ahoj, tady Nela Slováková. Moje první kuchyně byla od Nadopu. Místo, kde s kafičkem začínal každý můj den. No a potom přišel můj druhý vysněný byt. Znovu jsem se obrátila na Nadop. A dnes? Dnes společně připravujeme moje nové neonky budoucnosti. Projekt, do kterého jdu opět s firmou, které 100% věřím. No a když se k někomu vrátíte po druhé a pak po třetí, to mluví samo za sebe. Možná právě teď začíná i váš příběh s Nadopem. Ano, vybrali jste si správně, stejně jako já. www.nadop.cz
4: 70% slevy v Dormeu? Je to Black Friday. Ušetřete až 70% na vašich oblíbených produktech pro zdravý spánek. Od prémiových matrací po pohodlné polštáře, teď je čas na skvělý nákup. Spěte lépe a zdravěji s Dormeem. Nabídka platí pouze po limitovanou dobu. Navštivte Dormeo.cz nebo prodejnu Dormeo v Brně na ulici Kobližná. Těšíme se na vás.
5: Děti, tašky, kočárek a pořád dost místa. Rodinné minivany Fiat pohodlně odvezou 5 až 9 osob. Nyní za cenu od 499 900 korun a zárukou na 7 let. Navštivte Motortek v Brně a objevte rodinné minivany Fiat Cubo L a Ulize.
6: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Třídím v práci, třídím ve škole, třídím, když řídím, i když jedu na kole. Vytřídím krabici od pici, i když se zřídím a mám malou opici. Třídím, když je mi pídně, třídím, když je mi krásně, dobrý texty recykluju a třídím špatný básně. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Třiďte odpad.
7: Ekokom.
8: Moje ruka!
9: Řešíte stavební řezivo nebo dřevo na topení? Tak už nic neřešte. Vila Jehnice prodává trámy, latě, desky i fošny s možností kvalitní impregnace pro vaši stavbu a štípané palivové dřevo. A to vše, včetně dopravy. Více na vilajehnice.cz.
10: Vila Jehnice, váš dodavatel řeziva a palivového dřeva.
11: Aquapark a wellness Kuřim. Dej relax a utop nudu. Přijď kdykoliv, už tam budu. Tvá pohoda ve wellness Kuřim. Wellness Kuřim.cz.
12: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
0: Hit Radio.
13: Fotbalová bitva o světový trůn je v plném proudu. Kdo ovládne mistrovství světa v Mexiku a Spojených státech a získá na 4 roky fotbalový trůn? Bavte se, fanděte a držte palce těm nejlepším hráčům Evropy s fotbalovým servisem Hit Radia. Fotbal na Hit Radiu City Brno.
14: Píská se poslední minuta. Výprodej matrací na matracezahubičku.cz. Využijte ceny před zdražením a dopravu zdarma.
15: Matracezahubičku.cz.
16: Hit Radio. Když jedete na dovolenou. Nebo trčíte v dopravní zácpě. Rychlost vaší cesty nezměníme, můžeme vám ale zlepšit náladu. Léto zní líp s Hit Radiem.

Rihanna o nevěře na Hit Radio City Brno a vy jste nám pořád věrní, moc díky, moc si toho vážíme, že i ve čtvrtek odpoledne trávíte s Hit Radio City Brno. Jo, víkend už je cítit ve vzduchu, tak jde mrknout, co si nenechat ujít. Já doporučuji Mendel Festival, letos ho bohužel nestíhám, ale jestli vy v sobotu nemáte moc do čeho píchnout, rozhodně zajeďte do Bohunic ke kampusu, protože tady si užijete nespočet koncertů. Přijedou Monkey Business.

čele s Albertem Černým. No a pozor, na co já bych se asi úplně nejvíc těšil, tak to je Jana Kirchner. Slyšet tohle naživo, panečku. Tohle je fakt jako jedna z mých největších srdcovek, takže já bych si Janu Kirchner v žádném případě nenechal ujít. Doplní na pódium také kapela Poletíme, nebo Rytmo Factory, bubeníci naši brněnští, takže rozhodně si přijde každý na své a dokonce i děti, protože vystoupí i Kája a Bambuláček a spoustu dalších, k tomu samozřejmě spousta přednášek, prohlídek, workshopů, dozvíte se o Mendlovi a o jeho pokusech s hráškem vlastně úplně všecko. Pokud to nestíháte, tak jako já, tak si alespoň můžete zapnout naše speciální živé vysílání. Ano, my přímo budeme na místě, vezmeme s sebou mikrofony, tablet, takovou krabičku kouzelnou, přepojíme se přímo na místo a budeme 2 hodinky asi plus minus vysílat přímo z toho místa. Takže pokud se na to budete cítit a budete tam mít cestu, tak budeme moc rádi, když se za námi stavíte do našeho mobilního studia a můžete si klidně spolu s námi zavysílat a zahrát si na moderátora. No, pokud byste volili radši jinší program, tak můžete zajet do Dolních Kounic, Róza Cély, legendární zřícenina klášteru, speciální hned zítra večer, takže si to moc užijete. No a pokud rádi Meruňky, tak Miroslavské Meruňkobraní, to nám nabídne spoustu zábavy, spoustu stánků, jarmark, bohatý hudební program a hlavně Meruňka, kam se podíváš. Teď další hity. Eda Sheerana, Madonu chystám a tohle je Damiano David. Na Hit Radio City Brno.

0: Hit Radio City Brno.
1: Zlepši si náladu. Je suis désolé.

0: Španělsko, Argentina a Madonna k tomu. Jo, finále mistrovství světa bude letos okořeněné přestávkovým programem po vzoru amerického Super Bowlu, takže speciální show nás čeká a vystoupí tam Coldplay, Shakira, Justin Bieber, BTS a nebo právě Madonna, která nám dospívala tady na Hit Radio City Brno v odpolední show. Já už jsem to říkal včera, že hráči z toho moc radost nemají, protože ta klasická přestávka 15-minutová nebude a bude to skoro půlhodinová pauza, během které ti hráči můžou vychladnout, můžou víc tempa a není to úplně pro profesionální fotbalisty asi ideální. Pro mě osobně to taky není ideální, protože já teda jsem schopný jako čtvrt hodiny vydržet, ale půl hodiny, tam už je riziko, že po náročném týdnu pracovním a víkendu pracovním taky, že jako usnu. A to by mě mrzelo, kdybych neviděl druhý poločas tohoto velkolepého finále na mistrovství světa ve fotbale. Má to i své výhody a ty opět můžu zopáknout a připomenout, že když půjdete s kámošema někam sednout na pivo do hospody a budete koukat na fotbal, tak během té dlouhé přestávky budete mít víc času poklábosit, že probrat, co je nového, podrbat trošku, protože během hry, během toho zápasu se bude řešit fotbal, že a tak dále. No a vy, co budete koukat doma, tak budete mít aspoň čas, větší čas se věnovat svým partnerkám. No a ještě jednu výhodu to má, ale to je výhoda pro ty, kteří budou přímo na stadionu. A to nevím, jestli teda úplně stíháte se tam dostat. Ale vlastně jo, možná, že někdo z vás, nebo někdo z nás, z vás, kdo poslouchá teď Hit Radio City Brno, tak třeba má letenky a má i lupeny na to finále. Já teda nejsem tím šťastným, ale zpátky k té věci, když budete tam přímo, tak všichni víme, jak to probíhá na těch stadionech, když jdete tady v Česku, o přestávce na pivko, na klobásu, jaké jsou tam fronty, jaké jsou tam řady, no strašně dlouhé, strašně velké, takže vlastně tím, že se ta přestávka natáhne, tak tím pádem se nevrátíme až, nevím, v 50. 60. minutě, ale normálně se všecko bude stíhat. A hezky i s tím pivkem a klobáskou, i když nevím úplně, jestli se to v Americe bude prodávat. Eva Farná, Mirai, Green Day, to jsou další pecky, které pro vás ještě stíháme před 17.
1: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
2: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pustte k vodě. Dr. Max.
3: 70% slevy v Dormeu? Je to Black Friday. Ušetřete až 70% na vašich oblíbených produktech pro zdravý spánek. Od prémiových matrací po pohodlné polštáře teď je čas na skvělý nákup. Spěte lépe a zdravěji s Dormeem. Nabídka platí pouze po limitovanou dobu. Navštivte Dormeo.cz nebo prodejnu Dormeo v Brně na ulici Kobližná. Těšíme se na vás.
4: Od výkopu až po klíč. Co to je?
5: To je Stalpe.
4: Stalpe stavební. Stavební firma, která staví chytře a má jen spokojené zákazníky. Staňte se jedním z nich. Stavějte, rekonstruujte a budujte se Stalpe stavební. www.stal-pe.cz.
6: Špičáku, ty nějak záříš?
7: Na bělení v Čechince.
6: Já byla taky v Čechince. Spravili mi kas a vůbec to nebolelo.
7: Fakt?
6: Ta vrtačka, ten doktor, úplná pohoda. Nechápu, proč se osmička bojí zubaře.
8: Protože jsem v Čechince ještě nebyla.
9: Není zubař jako zubař. Čechinka, zubní klinika v Brně, kde se i vaše zuby přestanou bát.
10: Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare, dermokosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare, téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz.
11: Mňam, to je dobrý.
12: To je jam.
11: Jam?
12: Jo, jam. Poctivá smetanová zmrzlina z Brna.
11: Tak to si slíznu.
13: Koupíš ji denně v Brně na Veveří 71 a na Vídeňské 11.
14: Najdeš ji na ymm.cz.
13: Jam, to si slízneš.
15: Letní noci jsou ty nejkrásnější, tak si je pořádně vychutnejte.
5: Proto vám dáme v Prospánku až 50% slevu na výbavu do ložnice. Postele, matrace, polštáře. Vybrané produkty s letní slevou až 50% na prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
15: Objevte hotel Atlantis v Brně. Právě teď jsme pro vás znovu otevřeli venkovní wellness. Po rekonstrukci v nové podobě ještě příjemnější než kdy dřív. Zažijte jedinečné saunové ceremoniály, které uvolní vaše tělo a pročistí mysl. Relax, vůně esencí a chvíle, kdy se svět na okamžik zastaví. V létě také venkovní bazén jako stvořený pro rodiny s dětmi, kde se osvěžíte ve vodě a vychutnáte si drink u venkovního baru. Dopřejte si odpočinek, který si zasloužíte. Rezervujte si svůj wellness zážitek ještě dnes v hotelu Atlantis.
16: Ahoj, tady Jelen. Rádi bychom vás pozvali na náš rodinný festival Jelen Fest. Přijďte si užít pohodové letní odpoledne s programem pro děti i dospělé. V sobotu 18. července v Mikulově v amfiteátru pod Turoldem. Těšíme se na vás.
17: Nákupy v onlineshop.cz.
18: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v onlineshop.cz.
17: www.onlineshop.cz.
19: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon.cz.
20: Hit Radio City Brno.
21: Zlepši si náladu.
20: Zlepši si náladu.

0: To je Rocket Study. Čtvrtek odpoledne, 17. hodina skoro tady a Green Day. My si na Hit Radio City Brno obhlédneme také situaci na silnicích. Máme pro vás totiž nejlepší dopravní servis z Brna a okolí a mám pro vás dobré zprávy, protože jestliže to před hodinou vypadalo hrozně a těch nehod bylo dost, tak teď by to mělo být klidnější, ale přece jen nějaké nehody tady jsou. V Brně v křižovatce ve Slařské Kníčské srážka dvou osobáků, bouralo se taky na Palackého třídě u křižovatky s Vackovou směrem do centra, osobní auto s motorkou jsou tady v sobě a ještě Vyškovsko na výjezdu z Bučovic směrem do Žďánic bouralo osobní auto taktéž s motorkou. Dobře dojďte, ať jedete kamkoliv, přeju vám šťastnou cestu. A připomínám i naši WhatsAppovou linku 720 890 848.
1: Vše na léto najdete v Kauflandu. Například matony ochucenou nebo matony esence za 14,90. Birel Active, kombinace chutí tropického ovoce a letního osvěžení za 18,90. A Pilsner Urquell, neměná chuť od roku 1842 za 28,90. Až do 21. července. Kaufland.
2: Hledáš práci, která tě posune? Staň se bankovním poradcem u Partners Banky v Brně. Podpora a skvělý tým čekají na tebe. Partners Banka.
3: Partners Banka.
2: Místo, kde rosteš s námi. pb28rien.cz.
4: Tip dne. Autosklo Lasy. Bezplatná výměna čelního skla vašeho vozu. Autosklo Lasy v Brně Křenová 51 ve Znojmě Dobšická 5.
5: Už tam bude.
6: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.

0: aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City Brno.
1: Máme 17 hodin, jsou to další krátké zprávy a s nimi Bára Purkartová. Češi nakoupili státní dluhopisy za 74 miliard korun. V první emisi si je koupilo 92 tisíc lidí. Celkový objem objednávek byl 80 miliard. Ne všechny objednané obligace, ale lidé zaplatili. Další emise státních dluhopisů bude v říjnu. Mimořádně vzácný přírůstek dnes ohlásila pražská zoologická zahrada. Narodilo se jí 5 mláďat kriticky ohroženého geparda štíhlého. Koťata přišla na svět v polovině června a jsou prvním přírůstkem tohoto druhu v pražské zoo po 8 letech. Jakmile překonají nejrizikovější období, představí se i veřejnosti. Zahraniční dovolená vyjde letos Čechy v průměru na 21 tisíc korun na osobu. Je to podobně jako loni. Za tu zemskou dovolenou pak Češi plánují zaplatit zhruba polovinu. Odhalil to nejnovější průzkum. Nejvíce dotázaných, skoro 40%, za dovolenou utratí od 15 do 30 tisíc. Čeští basketbalisté budou hrát ve druhé fázi předkvalifikace o postup na mistrovství Evropy v roce 2029 ve skupině G s Belgií a Norskem. Rozhodl o tom dnešní los v Mnichově. Do této fáze bojů se Češi zařadili poté, co skončili poslední ve skupině v kvalifikaci o světový šampionát, který se bude hrát příští rok v Kataru.
2: Ještě předáváme slovo dispečinku dopravního podniku města Brna.
3: Většina linek městské hromadné dopravy aktuálně jezdí bez větších komplikací. U tramvají a trolejbusů dochází pouze k drobným zpožděním do 5 minut. Ke zdržení kolem 10 minut dochází na autobusových linkách 40, 44 a 84. Výrazně horší situace je aktuálně v Tuřanech, kde linka 78 nabírá zpoždění v rozmezí půl hodiny až jedné hodiny. Ve směru na Chrlice a Modřice proto doporučuji využít spíše linky 64 a 49. Rád bych také připomenul, že v následujících dnech budou zahájeny výluky v Chrlicích v ulici Hrebešovické a v Obřanech v ulicích Mlýnské nábřeží a Hradiska. Tyto se dotknou linek 64, X75 a N95. Více informací týkajících se mimořádných událostí nebo probíhajících výluk naleznete na našich webových stránkách dopmv.cz nebo v mobilní aplikaci dopmv podniku města Brna Roman Kačmařík.
2: Do konce tohoto týdne nás čekají ještě horké dny. Mám to tady před sebou, jo? Tak zítra 30, v sobotu 28, v neděli 27, ale nepředbíhejme, pojďme se pověnovat tomu dnešku, respektive zítřku. V noci teplota spadne na 23 stupňů, někde na 20, takže nás čeká relativně teplá noc. Pak během zítřka teplota půjde zase během dopoledne nahoru, už kolem 10. 11. dopolední bychom mohli měřit až 27-28 stupňů, čeká nás polojasno, během odpoledne nějaká ta přeháňka, nějaký ten mrak, ale nějaké velké deště to úplně nebudou, takže ty nás neosvěží, budou muset posloužit koupaliště.
0: Hit Radio City Brno.
2: A nebo naše hity, kterých tady máme i tentokrát dost. George Ezra nebo Rehab.

servírujeme jeden hit za druhým, tak jak to umíme tady na Hit Radio City Brno. Nosíte, když jdete do města sebou vodu nebo láhev na pití? Berete si sebou do tašky, do kabelky? Někdy to není úplně na škodu v těch vedrech přes léto, protože obchod může být dál, než se k němu dopotácíte, tak jsme celý splavení, že? Není potřeba. Pítek v Brně máme dost a ještě navíc nám to hledání usnadňuje mapa, když si otevřete mapy.cz, normálně v mobilu, v aplikaci a vyhledáte si tam Pítko Brno, tak vám tam vyskočí, kde všude ta pítka najdete. To je strašně super věc, protože my jsme takhle doplňovali vodu třeba i v Římě, v Itálii, jak tam chodíte, že? Od památky k památce v tom vedru, tak vás to jako vysílí, tak taková pítka, kde se zvlažíte, nemusíte kupovat vodu prostě balenou, naberete vodu normálně z pítka, je to za mě fajn. V Brně třeba máme hned na Moraváku jedno pítko, tedy v tom parku na Moravském náměstí, vy co jezdíte přes Obilňák nebo chodíte přes Obilňák, tak víte, že tam je taky jedno pítko, v Denisových sadech, na Koblížné, prostě víceméně v tom centru je možnost se občerstvit kdekoliv, jo. Takže můžete přijít, nejenom si načepovat vodu do své lahve, ale třeba si v těch hýcech opláchnout i obličej, jo. Říkám, prosím vás, obličej, ne, že vás napadne třeba tam oplachovat maso na grilování, tak jak si ho oplachoval jeden legendární pár v brněnské kašně před Janáčkovým divadlem.

0: beautiful things that are.
1: Beautiful things, Benson Boone. No, moc nádherné věci se neděly včera v centru Brna, brněnské Benátky, takhle nějak bychom mohli zhodnotit to, co se včera odehrávalo. Supercela řádila v centru Brna a do akce vyslali jsme hasiče, ale také městskou policii. Víc nám k tomu řekne přímo mluvčí městské policie Brno Kuba Ghanem.
2: Dobré odpoledne. Během středeční prudké bouřky a krupobytí asistovali hlídky městské policie na mnoha místech v Brně u drobných komplikací. Třeba ve Voroněžské ulici se do silnice převrátil mobilní stavební plot a komplikoval dopravu. V Křížové ulici se totéž přihodilo na stavbě. Strážníci tam silnice zprůjezdnili. Uzavřeli i nebezpečnou část Fričajovy ulice, kde se v prostoru výkopových prací komunikace propřijela na kontrolu Lužánek, viděla prakticky vylidněný park, ze kterého před kroupami utíkali poslední návštěvníci. Kompletně promáčený a vyděšený byl i čtyřletý chlapeček s poruchou autistického spektra, kterého rodiče neměli kde schovat. Zoufale plakal a bylo znát, jakou bolest mu údery krup působí. Hlídka ho proto na dobu průtrže posadila do služebního auta společně s dalšími dvěma dětmi. Strážnice si s nimi po celou dobu bouřky povídala a uklidňovala je. Přeji pěkný zbytek na příjemný poslechy Rádia City Brno.
1: Strážníci a strážnice městské policie Brno opět ukázali, že mají srdce na pravém místě. Děkujeme moc. Káťa Marie Tichá nebo Lil Nas X tady na Hit Rádiu City Brno.
3: Potřebujete novou matraci? Náš tajný tip jsou matrace Favorit. Matrace s nejvíce recenzemi na Heureka.cz. Nyní v akci s dopravou zdarma.
4: Matrace za hobičku.
5: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
6: Tip dne. Autosklo Lasy. Bezplatná výměna čelního skla vašeho vozu. Autosklo Lasy v Brně Křenová 51 ve Znojmě Dobšická 5.
7: Tak Renku, ty neřádej, jde nádhernej. Kolik ty tvý firmě vlastně dluží?
8: Asi 100 tisíc.
7: A ty s tím nic neděláš, jo?
8: No a co bych jako měl dělat? Já nemám na manikuru, no tož pak na právníka.
7: No prostě jdi na e-pohledávky.cz, prostě řešíš věci moderně a hlavně i hned. E-pohledávky nabízí online správu pohledávek, neplatíš žádné paušály ani zálohy a odměna pro ně je pouze v případě vyhrané pohledávky.
8: No to, tak to jsou nějaký šamani nebo co ne?
7: Ale sám jsi šaman, prosím tě. Navíc řeší i malé pohledávky. E-pohledávky.cz. Nejrychlejší cesta ke spravedlnosti.
9: Přijďte do pivní stáje v Brně na Veveří.
10: Na pořádný gastrozážitek.
9: Pivní stáj servíruje poctivé dobroty z čerstvých farmářských surovin.
10: A řemeslná piva. A pozor, na létající pípě přistálo další pivní překvapení.
9: Pivo pro holky i kluky.
10: Jídlo, na které budete myslet ještě zítra.
9: Pivní stáj v Brně na Veveří.
11: Čas nevrátíte. Absolvujte školu smyku na novém polygonu Brno a naučte se čelit nástrahám na silnicích. 4 úrovně kurzu bezpečné jízdy od začátečníků po profíky za volantem. Podrobnosti na www.polygonbrno.cz.
12: Skutečnost nebo jen sen? Váš sen o vysněné kuchyni máte na dosah. XXL kuchyně. Na českopolské hranici se vaše sny o nejkrásnější kuchyni stávají skutečností. Naše kuchyně a interiéry vyrobíme až o 50% levněji než v České republice. Jsme XXL kuchyně a těšíme se na vás v našem studiu o rozloze 800 metrů čtverečních. Nejlepší ceny, nejkrásnější a nejkvalitnější kuchyně. To jsou XXL kuchyně. Více na xxl-kuchyně.cz.
13: Nerozpustíš se při troše nepohody? Nesesypeš se před výtržníkem? Necukruješ s vandaly a zlodějům bys to chtěl osladit? Staň se brněnským strážníkem. Do startu ti přisypeme 85 tisíc a můžeš mít i služební byt. www.nejsemzcukru.com.
14: Slevy až 60% na sezónní zboží? Ano, v Makro. Pořiďte si vybavení na léto za mimořádné ceny. Například nerezový plynový grill Terrington House s 5 hořáky nyní koupíte se slevou 60% za 8699,90 z DPH. Vaše Makro. Nabídka platí pouze pro registrované zákazníky.
15: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
4: Širokou nabídku vozů najdete v Kartek Motor v Brně Komárově. Více na cartec.cz.
16: Tak dobře jsem si odpočal, jen na matracích Dřevočal. Vyzkoušejte i vy a zažijte ten nejlepší spánek. Dřevočal.cz.
17: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Chibo Barista Espresso Crema kilogram za 399 a Häagen-Dazs zmrzlina vybrané druhy od 240 ml za 94,90. Byla. To dobré začíná u nás.
18: Hit Radio.
19: Zlepši si náladu.
18: Zlepši si náladu.

ready to go far and start walking. I tohle vám dává Hit Radio City Brno. A kromě muziky taky spoustu tipů, jak vyplnit svůj volný čas. Nevím, jaký vy máte vztah k běhání, ale já mám pocit, že v Brně je dost běžců a jsou tady i různé běžecké komunity. Prostě parta lidí, kterou baví běh, rozumí si, chodí spolu běhat, pak jdou spolu na jedno a potom si jdou zase každý po svém. Jedním takovým je třeba i Reset Run Club a pozor, ten si na tuhle sobotu připravil asi první závod všech run clubů v Česku. Poběží se třeba sprint 60 metrů, potom závod na 1500 metrů, 5-kilometrová i 10-kilometrová štafeta a k tomu všemu bohatý doprovodný program. Já tam budu mimochodem taky, nebo jsem zahrnut v tom programu, ne teda úplně na trati, nebo běžím, ale spíš u tratě budu zase skákat s mikrofonem v ruce. Bude tam i DJ, bude tam spousta dobrého jídla a pití a je to nahoře na Palačáku, takže nezapomeňte, já nevím, teďka nevím, jestli jsem neříkal v sobotu, ale je to prosím pěkně v neděli, jo, já jsem říkal tuhle sobotu, tak v neděli, jo, v neděli na Palackého vrchu, tam vlastně v tom areálu sportovním, tedy sportovní stadion VUTčka, tam se bude běhat, tak pokud milujete běh, rozhodně přijďte. Budeme se na vás těšit. A já posílám další pecky. Linkin Park, Alvaro Soler, to je v playlistu nachystané. No ale tohleto, to už je taková malá pozvánka na to, co se bude v éteru Hit Radia City Brno odehrávat od 18. hodiny. Opět budeme hrát ty největší hity 80., 90. a milénia. Tohle je Shania Twain.

0: Animal zpívá na Hit Radio City Brno Alvaro Soler. No a u zvířat ještě zůstanu. Jednak Zoo Brno vyhlásilo dneska pátrání. Hledá se jeřáb daurský, přibližně metr vysoký, šedobílý pták, který je podobný čápovi, ale tenhle má takovou červenou skvrnu na hlavě. Tak mrkněte na fotky, kde je více info. Facebook, Zoo Brno, tam všecko najdete. No a když už budete na těch internetech, tak se proklikejte i na Hit Radio City Brno, protože my tam máme soutěž o vstupenky na jeleny, když už jsme u těch zvířat, že? Kluci přijedou se svým jelenfestem v sobotu do Mikulova a já tam budu s nima, a kdybyste si to chtěli dát už v pátek, protože jelenu není nikdy dost, tak můžete jet se mnou i do Jihlavy klidně. Toť moje plány na páteční a sobotní odpoledne a večer. Třeba se někde potkáme, a jestli ne, tak věřím, že se brzo zase uslyšíme tady ve vysílání Hit Radio City Brno. Užijte si víkend a zas někdy čau.
1: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře, proto si vybírají Allegro z tisíci produktů za ty nejnižší ceny. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro. Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
2: Tento týden u nás. České rané brambory, kilo za 12,90 a jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
3: Poznejte umění relaxace na brněnské přehradě. Vstupem do wellness centra Infinite Maximus se vám otevírají dveře k bublajícím termálním bazénům a rozlehlému saunovému světu. Uvolněte se na masáži, zažijte privátní koupel nebo se nechte unést kouzlem saunových ceremoniálů. Jsme tu pro vás. maximus.infinite.cz.
4: Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare, dermokosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare. Téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz.
5: Milovníci hudby na Vinicích s Rajvkou, zbystřete!
6: I letos vám přivážíme ty největší hudební špičky přímo do Vinic a nádherných vinohradů. 8 vinařství, 18 kapel a více než 60 koncertů po celé léto.
5: Jedinečné spojení vína a hudby. To je hudba na Vinicích s Rajvkou.
6: Olympic, MIG 21, Kolárovci, David Koller, 4 tenoři, Queenie, Adam Ďurica, Krhut a Kozub, Tros Diskotéko, Svohno, Čechomor, No Name, Anna K, Tata Boys, Horký žeslíže, Kateřina Marie Tichá, Monkey Business a Aneta Langerová. A k tomu spousta výběrového vína.
5: Vstupenky na www.hudbanavinicich.cz.
7: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, lousy, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. Anagory, bardos.cz.
8: Dobrý den, tady je pohledávky.cz. My bychom chtěli všem, co dluží, poblahopřát, jak pěkně z toho zase vybruslili. Takže klidně, ať jezdí dál v těch drahých autech, nikomu nic nevrací a klidně, ať se tomu dál vyhybaj. Přestože nabízíme posouzení pohledávek zdarma, nově i online v mobilu a řešíme jakékoliv pohledávky, tak pořád se najdou blázni, který to neřeší. No a právě těm bychom chtěli nechat zahrát alespoň nějakou pěknou písničku. Děkujeme.
9: E-pohledávky.cz. Nejrychlejší cesta ke spravedlnosti.
10: ETA Extra slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 2400 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
11: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna.
12: Tak dobře jsem si odpočal, jen na matracích Dřevočal. Vyzkoušejte i vy a zažijte ten nejlepší spánek. Dřevočal.cz.
13: Špičáku, ty nějak záříš.
14: Nazdar, stoličko. Včera bylo bílení v Čechince.
13: Já byla taky v Čechince. Spravili mi kas a vůbec to nebolelo.
14: Fakt?
13: Ta vrtačka, ten doktor, úplná pohoda. Nechápu, proč se osmička bojí zubaře.
15: Protože jsem v Čechince ještě nebyla.
16: Není zubař jako zubař. Čechinka, zubní klinika v Brně, kde se i vaše zuby přestanou bát.
17: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
0: Maraton hudby Brno rozezní centrum města od 6. do 9. srpna. Taneční Balkan Night, Omar Sosa, Paolo Fresu, Nguyen Le a desítky dalších koncertů. Vstupenky na goout.cz.
1: Hit Radio City Brno.
18: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Zlepší si náladu.
1: Zlepší si náladu. Hit Radio.
2: Máme pro vás nejlepší dopravní servis z Brna a okolí. V Brně Vílové ulici u křižovatky se rovnou je silnice uzavřena. Vaše dopravní info nám dejte vidět na naše WhatsAppové číslo 720 890 848. Napište nám nebo nahrajte hlasovou zprávu.
1: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
3: Luxusní úsměv si můžete dovolit i vy.
4: Krásné zuby vám vykouzlí neviditelná rovnátka, která nebolí.
3: Více na světrovnátek.cz.
5: Franto, co jsi to zaskoupil?
6: Zavařovací hrnec.
5: A co budeš dělat?
6: V létě okurky, v zimě svařák.
7: Zavařovací hrnec, chytrý pomocník do každé domácnosti. Domů-elektro.cz.
8: Vyměňte hluk města za vůni trávy. Balkón za vlastní terasu se zahradou. Stísněný byt za nový dům. To všechno za cenu bytu v Brně. Branišovice. Místo, kam se budete každý den těšit domů. Více na rdbranišovice.cz.
9: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
10: Všude zdejší, všude je fajn.
1: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. On air.
11: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
12: Je 18 hodin, dobrý podvečer, u zpráv přeje Lucie Daňková. Datové schránky mění svoji adresu. Z webu mojedatovaschranka.cz nově přechází na datovka.gov.cz, tedy pod jednotnou doménu České státní správy. Stará adresa bude fungovat zhruba do konce srpna, poté uživatele automaticky přesměruje. Datovky využívá přes 5 milionů uživatelů. Rakouská policie zastavila v Horních Rakousech auto s dvojicí Čechů. Ujížděli před českou policií. Zatímco 28-letou českou řidičku rakouská policie zadržela, 44-letý Čech cestující jako spolujezdec uprchl do polí a policisté ho ani s pomocí psů a vrtulníku nedokázali dopadnout. Incident se stal v neděli pozdě večer. Evropu sužuje prachové znečištění, potvrdila to nejnovější studie, podle které může výrazněji ovlivňovat kvalitu ovzduší a také zdraví obyvatel. Koncentrace prachu rostly napříč celým kontinentem, nejvíce na jihu Evropy a ve Středomoří. Španělský tenista Carlos Alcaraz by se měl po pauze vrátit na kurty, a to v srpnu v Cincinnati. Sedminásobný grandslamový šampion a třetí hráč světového žebříčku nechybí na seznamu přihlášených hráčů. Alcaraz letos vynechal Roland Garros i Wimbledon.
1: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.
12: Bude polojasno, oblačno v druhé polovině noci, předpokládáme v západní polovině Čech zataženo, místy déšť nebo přehánky a také bouřky. Nejnižší noční a ranní teploty 19 až 15 stupňů. Zítra nás čeká převážně oblačný polojasný den, odpoledne a na večer opět dorazí přehánky nebo silné bouřky a nejvyšší odpolední teploty 25 až 30 stupňů, na jižní Moravě mnohem tepleji.
13: Čtvrteční večer, startujeme hudební speciál Hit Radio Classic. Hrát vám budeme to nejlepší od 80. až po milénium. Michal Pospíchal s vámi. Hezký čtvrtek.

Tohle je trocha poctivého rock'n'rollu. Kenny Loggins, Footloose. To jsme hráli na Hitrádiu právě teď. A takhle energicky jsme odstartovali hudební speciál Hitrádio Classic. Mimochodem, Kenny Loggins to je v podstatě takový král hudebních soundtracků. Dokonce se mu tak v osmdesátkách skutečně přezdívalo. Protože v roce 1984 dalo dohromady soundtrack Footloose ke stejnojmennému filmu. No a o dva roky později se mu do sbírky přidal ještě jeden a možná mnohem více významnější majstrštyk. Film Top Gun, ten se stíhačkami, kde Tom Cruise zahajoval svou kariéru, taky Val Kilmer byl tehdy v hlavní roli, ten určitě znáte, tak i k němu právě připravoval píseň Danger Zone, která se stala pro film Top Gun naprosto ikonickou skladbou. Pokračuje hudební speciál Hit Radio Classic, dál vám budeme servírovat, a to až do 21. večerní, to nejlepší z 80. 90. a milenia. A tohle už jste určitě poznali, nezáměnitelná Britney Spears. Oops, I did it again. I my jsme to znovu udělali. Odstartovali hudební speciál Hit Radio Classic.

0: The Power, tak to je single, za kterým stojí partička Snap. Takhle zní čtvrtek na Hit Radio, posloucháte hudební speciál Hit Radio Classic. A opravdovou klasiku připravil Michael Jackson na své legendární desce Bad, která vyšla v roce 1987, se objevila písnička Smooth Criminal, která pak vyšla znovu ještě jako single o rok později. A my budeme už za pár minut, k tomu přidáme třeba Color Factory. Rozhodně bude co poslouchat.
1: Hit Radio. Hit Radio.
2: Denatura slaví páté narozeniny a dárek dostáváte vy. Využijte slevu 25% na veškerou přírodní kosmetiku nebo si vyhrajte jeden z pěti balíčků v hodnotě 5000 korun v soutěži Rychlá pětka na Hit Rádiu. Poslouchejte Snídaně šampionů a přidejte se k více než 100 tisícům spokojených zákaznic Denatura.
3: Max útočí na regál.
4: Barča skvěle trefila nákupní koš.
3: Nákup v Baumaxu právě přesáhl.

0: 5000 korun. Získáváme slevu 500 korun na další nákup.
1: Nakupte v Baumaxu nad 5000 a získáte slevu 500 korun na další nákup. Platí do 26. července. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
2: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
3: Co se tady děje?
4: Co se chystá?
5: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
6: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
5: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
7: Auto Pokorný. Prodej a servis vozů BYD. Navštivte nás v brněnské Olympii nebo na bydvbrně.cz.
8: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Mám tip, úplnou tutovku, sešlápnu, vytřídím každičkou plechovku. Třídění kovu je opravdu moje. Šetřím tím energii i přírodní zdroje. Vytříděný kov se už nikdy nestratí a v mnoha podobách se k nám zpět navrátí. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Třiďte odpad.
9: Ekokom.
10: Ne, my nikoho nemlátíme. Rozumím, že si to zaslouží, ale my takhle pohledávky neřešíme. Prosím, jak? Vše je online. Vyhledání digitální stopy dlužníka, monitorování na sociálních sítích, včetně digitální komunikace s dlužníkem. Žádné platby předem, právní posouzení a lustrace dlužníka zdarma. Pohledávky řešíme mimo soudně, soudně a exekučně. Jedině s námi máte garanci toho, že v případě neúspěchu nám nic neplatíte.
11: ePohledávky.cz. Nejrychlejší cesta ke spravedlnosti.
12: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
13: Ahoj, tady Jelen. Rádi bychom vás pozvali na náš rodinný festival Jelen Fest. Přijďte si užít pohodové letní odpoledne s programem pro děti i dospělé v sobotu 18. července v Mikulově v amfiteátru pod Turoldem. Těšíme se na vás.
14: Nákupy v online shop.cz.
15: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
14: www.onlineshop.cz.
16: Thank you.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdekoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Tohle je klasika, která nesmí chybět na žádné pořádné retroparty. Takovou menší retroparty si teď užíváte na Hitrádiu. Hudební speciál Hitrádio klasiky totiž je v plném proudu až do 21. večerní. Vám nabízíme to nejlepší z našeho hudebního archivu. Tohle byla partička částečně z Francie, částečně z Německa. Eurodanceový projekt French Affair s hitem My Heart Goes Boom. Ray Parker připraven, Ghostbusters, to znáte. Krotitelé duchů v Čechách, velmi známý, velmi populární snímek. No a ten soundtrack, ten se stal přes léta naprosto ikonickým. To je on. Velká paráda. Za chvilku přidáme Aerosmith, Living on the Edge. Taky na to si můžete počkat. Řízneme do kytar. Užívejte čtvrtek s datem 16. července.

0: byla slibovaná muzika skupina Aerosmith a jejich legendární Living on the Edge. Ladíte Hit Radio, hudební speciál Hit Radio Classic. To nejlepší z minulosti vám servírujeme až do 21. večerní. Za chvilku Jessica Falker, taky skupina No Name. Hodně je taky součástí českých hudebních akcí. Konec konců teď máme festivalové léto, taky spoustu městských slavností, kde skupinu No Name můžete vidět a slyšet naživo. No a my dáme prostor taky v našem hudebním speciálu. Singlovka Lekna už za chvíli.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Hledáš práci, která tě posune? Staň se bankovním poradcem u Partners Banky v Brně. Podpora a skvělý tým čekají na tebe. Partners Banka.
3: Partners Banka.
2: Místo, kde rosteš s námi. pb28rien.cz.
4: Využijte slev na Zalandu. Ušetřete až 70% na stylových kouscích, které oživí váš šatník. Co si vezmu na sebe, když po práci vyrážím k vodě? Co si vezmu na sebe, když si chci užít festival naplno? Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 70% nyní na Zalando.cz. Co si vezmu na sebe? Zalando.
5: Na všechno existuje návod, až na muže po 40. Tedy až doteď.
6: Kniha Jamesa Davise Průvodce zralého muže pomáhá pochopit změny, které přicházejí ve druhé polovině života a nabízí praktické tipy, cvičební plán a návody, jak znovu objevit svou sílu a žít naplno. Pro muže, aby porozuměli sami sobě.
5: Pro ženy, aby porozuměli mužům ve svém životě.
6: Průvodce zralého muže vydalo nakladatelství Maitreya. Knihu najdete v knihkupectvích i online.
5: Maitreya. Inspirace srdcem.
7: Ahoj, tady Jelen. Rádi bychom vás pozvali na náš rodinný festival Jelen Fest. Přijďte si užít pohodové letní odpoledne s programem pro děti i dospělé. V sobotu 18. července v Mikulově v amfiteátru pod Turoldem. Těšíme se na vás.
8: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon CZ.
9: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
10: Přijel mě sem borec, tyjo, auto v Lesku, vychechtané jak lečo, rozumíš, tyjo? A myslel si, že jíže z práglu, že nebude platit faktury, nebo co? S tím výběh jak se zátopkem, hele. Nemůžete se dovolat svého práva? Jděte na epoledavky.cz, vložte tam svůj případ, ty jejich právníci to zdarma posoudí a nabídnou řešení do 24 hodin. Řešilo a je drobné pohledávky. epoledavky.cz, nejrychlejší cesta ke spravedlnosti.
11: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady. Vinetu! Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
12: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
13: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
12: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
14: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
15: Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A cukr bílý krupice, kilo s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
16: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu.
3: Hit Radio.
17: Zlepši si náladu.
3: Zlepši si náladu.

0: Tohle je Meatloaf, Rock and Roll Dreams Come True. Posloucháte hudební speciál Hit Radio Classic, který bude pokračovat i po 19. hodině. Hezký večer.
1: Potřebujete novou matraci? Náš tajný tip jsou matrace Favorit. Matrace s nejvíce recenzemi na Heureka.cz. Nyní v akci s dopravou zdarma.
2: Matrace za hobičku. CZ.
3: Bez.
4: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
5: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady.
6: Vinetu!
5: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
7: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
8: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
7: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.

Tak tohle je opravdová legenda Alice DJ, Will I Ever. Naprostá ikona přelomu 90. let a taky období milénia. Právě tam jsme se pohybovali, právě teď posloucháte hudební speciál Hit Radio Classic. Znamená to, že až do 21. večerní vám servírujeme právě to nejlepší, co se skrývá v našem hudebním archivu, to nejlepší od 80. až po milénium. No a pokračovat bude další velká klasika, velká romantiárna. Arch Overkill, Girl You'll Be a Woman, to pro vás máme nachystané. No a za chvilku to rozjede taky David Bowie se svou legendární China Girl. Takové budou příští minuty na Hit Radio. Užívejte čtvrtek.

China Girl, tak to je píseň, kterou jsme teď poslouchali od Davida Bowieho. V uších máte Hit Radio. Mimochodem, písnička o jednom velkém přátelství. David Bowie totiž původně tuhle písničku zprodukoval pro Iggyho Pop,

Popa. Bylo to v 80. kdy se Iggymu Popovi moc nedařilo, finančně na tom nebyl dobře a David Bowie mu chtěl nechat vydělat. Tak v podstatě svůj hit přenechal právě jemu. Iggy Pop na něm něco málo vydělal a David Bowie si ho o pár let později vzal zpátky, aby ho znovu vydal pod názvem China Girl. No a mohl si vydělat i on. Takže vlastně to takhle krásně zrecykloval. Posloucháte hudební speciál Hit Radio Classic, plný toho nejlepšího z minulosti. Nachystaná je taky Alexia. Takhle znělo rok 1997. Možná si vzpomínáte na tehdejší léto, protože tohle to naprosto královalo éteru. A za chvilku vám to připomeneme na Hit Radio.

0: se recenzemi na Heureka.cz. Nyní v akci s dopravou zdarma.
1: Matrace za hubičku. CZ.
2: Tip dne. Autosklo Lasy. Bezplatná výměna čelního skla vašeho vozu. Autosklo Lasy v Brně Křenová 51, ve Znojmě Dobšická 5.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
4: Tento týden u nás. České rané brambory, kilo za 12,90 a jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
5: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné sedmimístné SUV pro celou rodinu. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
6: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
7: Až to budu mít, tak ti to dám. A už mi nevolej.
8: A to už je jako 10. No tak mi počkej, kámo, ne?
9: Já to poslal, tak si snad věříme, ne?
10: A já vám jako dlužím?
11: Hele, zejtra ti to tam pošlu.
12: Už vás nebaví pořád dokola poslouchat to samé? Čekáte marně na svoje peníze? Jděte na e-pohledávky.cz. Vložte svůj případ, naši právníci jej zdarma posoudí a nabídnou řešení do 24 hodin.
13: e-pohledávky.cz. Nejrychlejší cesta ke spravedlnosti.
14: Milovníci hudby na vinicích s Rajvkou, zbystřete!
15: I letos vám přivážíme ty největší hudební špičky přímo do vinic a nádherných vinohradů. 8 vinařství, 18 kapel a více než 60 koncertů po celé léto.
14: Jedinečné spojení vína a hudby. To je hudba na vinicích s Rajvkou.
15: Olympic, MIG 21, Kolárovci, David Koller, 4 tenoři, Queenie, Adam Ďurica, Krhut a Kozub, Tros Diskotékos, Vohnout, Čechomor, No Name, Anna K, Tata Boys, Horký žeslíže, Kateřina Marie Tichá, Manky Business a Aneta Langerová. A k tomu spousta výběrového vína.
14: Vstupenky na www.hudbanavinicich.cz.
16: Vysočina Gladiators obhajuje titul ve Snapback slize amerického fotbalu. Finálový rovnice, kde Gladiators nastoupí proti domácím Knights. Nenech si ujít československý souboj o titul 19. července od 16.30 na stadionu pod Zoborom v Nitře. Zápas odvysílá v přímém přenosu ČT2. Více informací na caaf.cz. Na zápas tě zve
17: Under Armour makes you better.
16: To nejlepší pro svůj trénink najdeš na underarmour.cz.
18: Na všechno existuje návod, až na muže po 40, tedy až doteď.
19: Kniha Jamesa Davise Průvodce zralého muže pomáhá pochopit změny, které přicházejí ve druhé polovině života a nabízí praktické tipy, cvičební plán a návody, jak znovu objevit svou sílu a žít naplno. Pro muže, aby porozuměli sami sobě.
18: Pro ženy, aby porozuměli mužům ve svém životě.
19: Průvodce zralého muže vydalo nakladatelství Maitreya. Knihu najdete v knihkupectvích i online.
18: Maitreya. Inspirace srdcem.

Hit Radio. Když vás slunce zalije odpolední leností a svět se zpomalí, Hit Radio tady bude jen pro vás.

Never Alone se zpívá v téhle písni. Ani vy nejste sami, ladíte Hit Radio. Hudební speciál Hit Radio Classic. Tohle je jeden z nejzásadnějších hitů léta roku 1993. Tohle byl krátký návrat na taneční parkety. Pokud máte rádi projekty jako Culture Beat, Unlimited, 24/7 nebo Alice DJ, tak vás tohle určitě bavilo. Two Brothers on the Third Floor. Mimochodem ano, ten název vznikl prostě podle toho, že šlo o dva bratry, kteří v nizozemském Utrechtu bydleli tehdy společně jako rodina v paneláku ve čtvrtém patře. No a tak si tedy rozhodli, že se pojmenují v rámci svého umělectví jako Two Brothers on the Third Floor. Madonna, ta nesmí chybět, ostatně posloucháte hudební speciál Hit Radio Classic, tak tohle je její klasika Like a Virgin.

0: Tohle bylo pořádný nářez Def Leppard, Let's Get Rocked. A my to zase uklidníme, na Hit Radio bude totiž pokračovat třeba tenhle krásný ploužák, velká romantiárna, velká pohodička a hlavně soundtrack ze snímku Pearl Harbor. Rok 2001, zpěvačka Faith Hill a písnička Deal Your B. I tu pro vás máme připravenou taky Aha, to je písnička skupiny Vanastovy věci a do konce hodiny stihneme určitě dát prostor taky norským Aha, Take On Me, i na to se můžete těšit. Hit Radio.
1: Pánové, pořád vám to šlape naplno. V práci je to jedna radost a doma jste plní energie? To vám přeju. Ale jestli to máte jinak, objednejte se na testosteronovou terapii do Alpha Labs. Získáte ztracenou energii a doma se nudit nebudete. Alpha Labs. Nyní nově i v Brně.
2: Tak dobře jsem si odpočal, jen na matracích Dřevočal. Vyzkoušejte i vy a zažijte ten nejlepší spánek. Dřevočal.cz.
3: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady. Vinetu! Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
4: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
5: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
4: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
6: To není možný, že to ještě nemáte.
7: Tak my taky čekáme, že jo?
8: Já jsem teď v zahraničí a hned nějak se vrátím.
9: Tak to musí stát na účtárně.
6: To už je po splatnosti.
9: Už vás nebaví pořád dokola poslouchat to samé? Čekáte marně na peníze za neproplacenou fakturu? Jděte na e-pohledávky.cz. Vložte svůj případ, naši právníci jej zdarma posoudí a nabídnou řešení do 24 hodin.
10: e-pohledávky.cz. Nejrychlejší cesta ke spravedlnosti.
11: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
12: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.

0: Radio City Brno.
1: Najednou lítáš nad vodou, nenáhodou. A včera jsi se chvěla s náladou, mizíš oblohou. Všude barvy jsou, splývají naše těla, přilídnou brouci s podkovou.

0: pořadu si hrajeme ve čtvrtek večer, 20:02. New Soul byl single, na který jsme taky vzpomínali. Posloucháte hudební speciál Hit Radio Classic. Pokračovat nám bude dalších 60 minut.
1: Potřebujete novou matraci? Náš tajný tip jsou matrace Favorit. Matrace s nejvíce recenzemi na Heureka.cz. Nyní v akci s dopravou zdarma.
2: Matrace za hubičku. CZ.
3: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
4: Vyměňte hluk města za vůni trávy. Balkón za vlastní terasu se zahradou. Stísněný byt za nový dům. To všechno za cenu bytu v Brně. Branišovice. Místo, kam se budete každý den těšit domů. Více na rdbranišovice.cz.
5: Hey, this is Ava Max. All the hits.
0: Pokračujeme v nabídce toho nejlepšího z minulosti. 80, 90 a taky ty největší hity Melenia. Pro vás máme i do další hodiny. Michal Pospíchal, dobrý večer.

Tak tohle je písnička, která dostala názvu našeho hudebního speciálu Hit Radio Classic. Velká klasika. Mike Oldfield, taky Roger Chapman v singlovce Shadow of the Wall. Posloucháte Hit Radio Classic, to nejlepší z 80. 90. a milenia. My se teď vrátíme na taneční parkety roku 2001. Tehdy na desce Chances vyšla písnička Forever in Love. Interpretem nikdo jiný než Silver, to je belgická skupina, která královala své době. No a my rádi právě teď v rámci hudebního speciálu Hit Radio Classic připomeneme největší hit kariéry.

0: Tohle je hudební projekt Hra a Meno. Další věc, kterou jsme připomněli v rámci hudebního speciálu Hit Radio Classic. Do 21. večerní vám hrajeme to nejlepší z 80., 90. a milenia a nemůžeme si odpustit ani tuhle fantastickou věc. To je Belinda Carlisle, Heaven is a Place on Earth. Taky skupina MiG-21 přispěje, nebo Adamsky, na to se můžete těšit do příštích minut.
1: Potřebujete novou matraci? Náš tajný tip jsou matrace Favorit. Matrace s nejvíce recenzemi na Heureka.cz. Nyní v akci s dopravou zdarma.
2: Matrace za hobičku. CZ.
3: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady. Vinetu! Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
4: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
5: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
4: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
6: Než investujete miliony do rekonstrukce, zajistěte si přehledný a odborný plán celé renovace. Renovační pas od Comfort Group je technický audit domu s ekonomickým řešením. Plán, kterému rozumíte vy i vaše banka. comfort-group.cz.
7: Vysočina Gladiators obhajuje titul ve Snapbackslize amerického fotbalu. Finálový Tip Sport Czech Bowl se koná v Nice, kde Gladiators nastoupí proti domácím Knights. Nenech si ujít československý souboj o titul 19. července o 16.30 na stadionu pod Zoborom v Nice. Zápas odvysílá v přímém přenosu ČT2. Více informací na caaf.cz. Na zápas tě zve
8: Under Armour makes you better.
7: To nejlepší pro svůj trénink najdeš na underarmour.cz.
9: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
10: Hit Radio.

0: Radio City Brno.
1: Zlepši si náladu.
2: Vyplašený zajíc běhal po polích a pak našel smrt v pažích tetovaných. Kočovali ulicí a náměstím asi za štěstí.

stálice českých hudebních festivalů a městských slavností skupina MIG 21 Slepic Pírka. To jsme slibovali a odehráli právě teď. Posloucháte Hit Radio, hudební speciál Hit Radio Classic, který bude pokračovat velkou taneční klasikou. Culture Beat v roce 1995 vypustili singlovku Inside Out. You take

0: Kdyby bylo rok 1985, řekli bychom, tohle je novinka letošního léta. Kdyby byl rok 2022, řekli bychom, tohle je písnička, která se velmi nečekaně objevila ve čtvrté sérii Stranger Things. Kate Bush, Running Up That Hill, to jsme hráli na Hitrádiu. Posloucháte hudební speciál Hitrádio Classic. A co to bude dál? Třeba tahle fantastická věc irské dívčí skupiny Kors. Tři sestry se potkali v jedné skupince, aby dali dohromady několik písniček. Veskrze vlastně hitů. Irresistible je jeden důkaz za všechny. Máme ho pro vás připravený do konce aktuální hodiny. A přidáme třeba ještě partičku Five. Hodně pozitivní vlna. Hymna čtvrtečního večera. Keep on moving, tak i to je věc, kterou uslyšíte v dnešním vydání hudebního speciálu Hitradio Classic. Ještě pro vás pár pecek minulosti máme.
1: Potřebujete novou matraci? Náš tajný tip jsou matrace Favorit. Matrace s nejvíce recenzemi na Heureka.cz. Nyní v akci s dopravou zdarma.
2: Matrace za hubičku. CZ.
3: Na všechno existuje návod, až na muže po čtyřicítce. Tedy až doteď.
4: Kniha Jamesa Davise Průvodce zralého muže pomáhá pochopit změny, které přicházejí ve druhé polovině života a nabízí praktické tipy, cvičební plán a návody, jak znovu objevit svou sílu a žít naplno. Pro muže, aby porozuměli sami sobě.
3: Pro ženy, aby porozuměli mužům ve svém životě.
4: Průvodce zralého muže vydalo nakladatelství Maitreya. Knihu najdete v knihkupectvích i online.
3: Maitreya. Inspirace srdcem.
5: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
6: Vysočina Gladiators obhajuje titul ve Snapback slize amerického fotbalu. Finálový Tip Sport Czech Bowl se koná v Nice, kde Gladiators nastoupí proti domácím Knights. Nenech si ujít československý souboj o titul 19. července o 16.30 na stadionu pod Zoborom v Nice. Zápas odvysílá v přímém přenosu ČT2. Více informací na caaf.cz. Na zápas tě zve Under Armour makes you better. To nejlepší pro svůj trénink najdeš na Under Armour.

0: Tohle bylo Hit Radio Classic s datumem vydání 16. července 2026. Více nám do toho dnešního vydání už nevejde, to znamená 80, 90 a ty největší hity milénia uslyšíte zase zítra úderem 18. večerní. Tak se budeme těšit, posloucháte Hit Radio a za chvilku už taky Cranberries, skupinu Jelen, taky ale Farben se přihlásí o slovo. Prostě o vaše sluchovody bude dobře postaráno. Tak užívejte zbytek čtvrtečního večera.
1: Hit Radio Classic. To nejlepší z 80., 90. a milénia na Hit Rádiu.
2: Luxusní úsměv si můžete dovolit i vy.
3: Krásné zuby vám vykouzlí neviditelná rovnátka, která nebolí.
2: Více na světrovnátek.cz.
4: Franto, ten vysavač je zase rozbitej.
5: No jo, zas to musím řešit já.
2: Domo.elektro.cz. Spotřebiče, na které je spoleh.
6: Přístavba, garáž nebo podkroví, které vzniklo časem? U mnoha nemovitostí stav, který neodpovídá stávající dokumentaci a realitě. Legalizace stavby tento problém vyřeší. www.stavby-legal.cz řeší vše na klíč.

Znáte to. Přístavba vzadu, garáž, která se časem zvětšila, podkroví, které vzniklo, tak nějak postupně. Dnes je u mnoha nemovitostí realita jiná než projekt na úřadě. Legalizací stavby vám dáme vše do pořádku. www.stavby-legal.cz

0: Ráno vstanu a hned vidím svět krásnější. Není to jen tím, že mám dobrou náladu, ale také tím, že jsem po letech váhání využila služeb oční kliniky Oftal.
1: Oční klinika Oftal se specializuje na operace šedého zákalu, laserové a estetické operace. Vyzkoušejte naše služby a buďte spokojeni jako...
0: No jako já!
1: Oční klinika Oftal.
0: Pojďte s námi vidět svět krásnější.
2: Váš den je plný výkonů. Za každým z nich stojí legendární bestseller Kia Sportage. Prostorné SUV s nejnovějšími technologiemi, se širokou nabídkou spalovacích i hybridních motorizací a 7letou zárukou. Nová výhodněním až 120 000 korun.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Nová Kia Sportage k vyzkoušení v Motortech v Brně.
5: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
6: Přijďte do pivní stáje v Brně na Veveří.
7: Na pořádný gastrozážitek.
6: Pivní stáj servíruje poctivé dobroty z čerstvých farmářských surovin.
7: A řemeslná piva. A pozor, na létající pípě přistálo další pivní překvapení.
6: Pivo pro holky i kluky.
7: Jídlo, na které budete myslet ještě zítra.
6: Pivní stáj v Brně na Veveří.
8: Tip dne. Autosklo Lasy. Bezplatná výměna čelního skla vašeho vozu. Autosklo Lasy v Brně Křenová 51 ve Znojmě Dobšická 5.
9: Čas nevrátíte. Absolvujte školu smyku na novém Polygonu Brno a naučte se čelit nástrahám na silnicích. 4 úrovně kurzu bezpečné jízdy od začátečníků po profíky za volantem. Podrobnosti na www.polygonbrno.cz.
10: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
11: Dobrou noc, přátelé. Tolik hodin a vy ještě nespíte? Tak pěkné sny. Prospánek. Spěte lépe. Žijte lépe.

0: zlepší si náladu.
1: Hit Radio City Brno.
2: Vzal si dva lízenky

0: Aquapark a wellness Kuřim. Dej relax a utop nudu. Přijď kdykoliv, už tam budu. Tvá pohoda ve wellness Kuřim. wellnesskuřim.cz.
1: Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare, dermokosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare, téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz.
2: Proleďte se na křídlech Pegasa rájem piva a gastronomie. Pegas, první moravský domácí pivovar se skvělými pivními speciály, výbornou kuchyní a komfortním ubytováním v centru Brna.
3: A vůbec, máš chuť na dobré škopek? Tak mazej do štatlu. Pegas, ochutnáš, podlehneš.
2: Hotel Pegas.cz.
4: Tip dne. Autosklo Lasy. Bezplatná výměna čelního skla vašeho vozu. Autosklo Lasy v Brně Křenová 51, ve Znojmě Dobšická 5.

0: Ráno vstanu a hned vidím svět krásnější. Není to jen tím, že mám dobrou náladu, ale také tím, že jsem po letech váhání využila služeb oční kliniky Oftal.
1: Oční klinika Oftal se specializuje na operace šedého zákalu, laserové a estetické operace. Vyzkoušejte naše služby a buďte spokojeni jako...
0: No jako já!
1: Oční klinika Oftal.
0: Pojďte s námi vidět svět krásnější.
2: Děti, tašky, kočárek a pořád dost místa. Rodinné minivany Fiat 5 až 9 osob. Nyní za cenu od 499 900 korun a zárukou na 7 let. Navštivte Motortek v Brně a objevte rodinné minivany Fiat Cubo L a Ulize.
3: Ratatarararata, trička, ratatadadadarata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
4: Přijďte do pivní stáje v Brně na Veveří.
5: Na pořádný gastrozážitek.
4: Pivní stáj servíruje poctivé dobroty z čerstvých farmářských surovin.
5: A řemeslná piva. A pozor, na létající pípě přistálo další pivní překvapení.
4: Pivo pro holky i kluky.
5: Jídlo, na které budete myslet ještě zítra.
4: Pivní stáj v Brně na Veveří.
6: Tip dne. Autosklo Lasy. Bezplatná výměna čelního skla vašeho vozu. Autosklo Lasy v Brně Křenová 51 ve Znojmě Dobšická 5.
7: Čas nevrátíte. Absolvujte školu smyku na novém polygonu Brno a naučte se čelit nástrahám na silnicích. 4 úrovně kurzu bezpečné jízdy od začátečníků po profíky za volantem. Podrobnosti na www.polygonbrno.cz.
8: Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare, dermokosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare, téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz.
9: Proleďte se na křídlech Pegasa rájem piva a gastronomie. Pegas, první moravský domácí pivovar se skvělými pivními speciály, výbornou kuchyní a komfortním ubytováním v centru Brna.
10: A vůbec, máš chuť na dobré škopek? Tak mazej do štatlu. Pegas, ochutnáš, podlehneš.
9: Hotel Pegas.cz.

0: zapomenu.
1: Když se probudím a ty tam nejsi, začne se rozpínat smutek má baby. Žádný drama se špatným koncem, moc dobře víš, jak to teď cítím. Neprázdný a teskný, jak zima bez sněhu, přesto žiju, jak nejlíp dovedu. Chybějí mi ty naše zvyky, ale mám v paměti okamžiky. Jak nakláníš hlavu, jak krčíš svůj nos. Ne, nebudu lhát, chybíš mi moc. Tak umeju nádobí, poklidím byt. Věř, že bez tebe tu burácí klid. Přečet jsem stovky knih, neříkaj, proč mi chybí.

0: Hit Radio City Brno. Akvapark a wellness Kuřim. Dej relax a utop nudu. Přijď kdykoliv, už tam budu. Tvá pohoda ve wellness Kuřim. Wellness Kuřim.cz.
1: Dobrou noc, přátelé. Tolik hodin a vy ještě nespíte? Tak pěkné sny. Pro spánek spěte lépe, žijte lépe.
2: Tip dne. Autosklo Lasy. Bezplatná výměna čelního skla vašeho vozu. Autosklo Lasy v Brně Křenová 51, ve Znojmě Dobšická 5.

se, co na to svědomí. A už si vzpomínám, já byl jsem na srazu, s kumpány, který mám, patříme do svazu.

Taking me up.

0: Leš Kopek má teď nově BTN e-shop. Na výběr máme z několika set druhů piv, které nejednomu gurmánovi napáchají blaho v kušně. E-shop btnškopek.cz ti nově doručí pivní zážitky až do pohodlí domova. Hoď očko na www.btn-škopek.cz nebo se zastav přímo u nás OC Kaštanová. Pivotéka btn-škopek.cz.
1: Ahoj, tady Nela Slováková. Moje první kuchyně byla od Nadopu. Místo, kde s kafičkem začínal každý můj den. No a potom přišel můj druhý vysněný byt. Znovu jsem se obrátila na Nadop. A dnes? Dnes společně připravujeme moje nové neonky budoucnosti. Projekt, do kterého jdu opět s firmou, které stoprocentně věřím. No a když se k někomu vrátíte po druhé a pak po třetí, to mluví samo za sebe. Možná právě teď začíná i váš příběh s Nadopem. Ano, vybrali jste si správně, stejně jako já. www.nadop.cz.
2: Tip dne. Autosklo Lasy. Bezplatná výměna čelního skla vašeho vozu. Autosklo Lasy v Brně Křenová 51, ve Znojmě Dobšická 5.
3: Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare, dermokosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare. Téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz.
4: Mňam, to je dobrý.
5: To je jam.
4: Jam?
5: Jo, jam. Poctivá smetanová zmrzlina z Brna.
4: Tak to si slíznu.
5: Koupíš ji denně v Brně na Veveří 71 a na Vídeňské 11.
4: Najdeš ji na ymm.cz.
5: Jam, to si slízneš.
6: Od výkopu až po klíč. Co to je?
7: To je Stalpe.
6: Stalpe stavební. Stavební firma, která staví chytře a má jen spokojené zákazníky. Staňte se jedním z nich. Stavějte, rekonstruujte a budujte se Stalpe stavební. www.stal-pe.cz.
8: Přijďte do pivní stáje v Brně na Veveří.
6: Na pořádný gastrozážitek.
8: Pivní stáj servíruje poctivé dobroty z čerstvých farmářských surovin.
6: A řemeslná piva. A pozor, na létající pípě přistálo další pivní překvapení.
8: Pivo pro holky i kluky.
6: Jídlo, na které budete myslet ještě zítra.
8: Pivní stáj v Brně na Veveří.
9: Špičáku, ty nějak záříš?
10: Nazdar, stoličko. Včera bylo bílení v Čechince.
9: Já byla taky v Čechince. Spravili mi kas a vůbec to nebolelo.
10: Fakt?
9: Ta vrtačka, ten doktor, úplná pohoda. Nechápu, proč se osmička bojí zubaře.
11: Protože jsem v Čechince ještě nebyla.
10: Není zubař jako zubař. Čechinka, zubní klinika v Brně, kde se i vaše zuby přestanou bát.
12: Hit Radio.
13: Zlepši si náladu.
12: Zlepši si náladu.

0: Poznejte umění relaxace na Brněnské přehradě. Vstupem do wellness centra Infinite Maximus se vám otevírají dveře k bublajícím termálním bazénům a rozlehlému saunovému světu. Uvolněte se na masáži, zažijte privátní koupel nebo se nechte unést kouzlem saunových ceremoniálů. Jsme tu pro vás. maximus.infinite.cz.
1: Přijďte do pivní stáje v Brně na Veveří.
2: Na pořádný gastrozážitek.
1: Pivní stáj servíruje poctivé dobroty z čerstvých farmářských surovin.
2: A řemeslná piva. A pozor, na létající pípě přistálo další pivní překvapení.
1: Pivo pro holky i kluky.
2: Jídlo, na které budete myslet ještě zítra.
1: Pivní stáj v Brně na Veveří.
3: Hit Radio City Brno.
4: Zlepši si náladu.

0: má teď nově BTN e-shop. Na výběr máme z několika set druhů piv, které nejednomu gurmánovi napáchají blaho v kuše. E-shop btnshop.cz ti nově doručí pivní zážitky až do pohodlí domova. Hoď očko na www.btn-shop.cz nebo se zastav přímo u nás v OC Kaštanová. Pivotéka btn-shop.cz.
1: Ahoj, tady Nela Slováková. Moje první kuchyně byla od Nadopu. Místo, kde s kafičkem začínal každý můj den. No a potom přišel můj druhý vysněný byt. Znovu jsem se obrátila na Nadop. A dnes? Dnes společně připravujeme moje nové neonky budoucnosti. Projekt, do kterého jdu opět s firmou, které stoprocentně věřím. No a když se k někomu vrátíte po druhé a pak po třetí, to mluví samo za sebe. Možná právě teď začíná i váš příběh s Nadopem. Ano, vybrali jste si správně, stejně jako já. www.nadop.cz.
2: Tip dne. Autosklo Lasy. Bezplatná výměna čelního skla vašeho vozu. Autosklo Lasy v Brně Křenová 51, ve Znojmě Dobšická 5.
3: Proleďte se na křídlech Pegasa rájem piva a gastronomie. Pegas, první moravský domácí pivovar se skvělými pivními speciály, výbornou kuchyní a komfortním ubytováním v centru Brna.
4: A vůbec, máš chuť na dobré škopek? Tak maze do štatlu. Pegas, ochutnáš, podlehneš.
3: Hotel Pegas.cz.
5: Aquapark a wellness Kuřim. Dej relax a utop nudu. Přijď kdykoliv, už tam budu. Tvá pohoda ve wellness Kuřim. Wellness Kuřim.cz.
6: Od výkopu až po klíč. Co to je?
7: To je Stalpe.
6: Stalpe stavební. Stavební firma, která staví chytře a má jen spokojené zákazníky. Staňte se jedním z nich. Stavějte, rekonstruujte a budujte se Stalpe stavební. www.stal-pe.cz.
8: Přijďte do pivní stáje v Brně na Veveří.
9: Na pořádný gastrozážitek.
8: Pivní stáj servíruje poctivé dobroty z čerstvých farmářských surovin.
9: A řemeslná piva.
6: A pozor, na létající pípě přistálo
8: pivo pro holky i kluky.
9: Jídlo, na které budete myslet ještě zítra.
8: Pivní stáj v Brně na Veveří.
10: Mňam, to je dobrý.
11: To je jam.
10: Jam?
11: Jo, jam. Poctivá smetanová zmrzlina z Brna.
10: Tak to si slíznu.
12: Koupíš ji denně v Brně na Veveří 71 a na Vídeňské 11.
13: Najdeš ji na ymm.cz.
12: Jam, to si slízneš.
14: Špičáku, ty nějak záříš.
15: Nazdar, stoličko. Včera bylo bílení v Čechynce.
14: Já byla taky v Čechynce. Spravili mi kas a vůbec to nebolelo.
15: Fakt?
14: Ta vrtačka, ten doktor, úplná pohoda. Nechápu, proč se osmička bojí zubaře.
16: Protože jsem v Čechynce ještě nebyla.
15: Není zubař jako zubař. Čechynka, zubní klinika v Brně.

0: kde se i vaše zuby přestanou bát.
1: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
0: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Poznejte umění relaxace na Brněnské přehradě. Vstupem do wellness centra Infinite Maximus se vám otevírají dveře k bublajícím termálním bazénům a rozlehlému saunovému světu. Uvolněte se na masáži, zažijte privátní koupel nebo se nechte unést kouzlem saunových ceremoniálů. Jsme tu pro vás. maximus.infinite.cz.
1: Špičáku, ty nějak záříš?
2: Nazdar, stoličko. Včera bylo bílení v Čechince.
1: Já byla taky v Čechince. Spravili mi kas a vůbec to nebolelo.
2: Fakt?
1: Ta vrtačka, ten doktor, úplná pohoda. Nechápu, proč se osmička bojí zubaře.
3: Protože jsem v Čechince ještě nebyla.
2: Není zubař jako zubař. Čechinka, zubní klinika v Brně, kde se i vaše zuby přestanou bát.
4: Hit Radio City Brno.
5: Zlepši si náladu.